jak ztrací zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči prostě hledají.

0: La misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě, chtějí spát, ať se neproberou.
1: Rádio Spin, to nejlepší rádio. Rádio.

bojovat. Já jsem David, proti mně stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: nad hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla.
1: Co se rupa děje?
0: Co se děje?
1: Co se děje?
0: Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

Nehledáme. Už jsme našli. Chceme být slavný. Rádi.

0: Popojedem dál, tohle je Spin 962.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Fajn ráno. Dneska ráno jsme řešili příjemný téma a tím byly dovolený.
1: Respektive fotky z dovolený, protože těch je teď všude spoustu.
0: Přesně tak. Někdo se fotí animátory, někdo se fotí labuti z ručníků na posteli.
1: Někdo si fotí třeba párky na pláži. Co fotíte vy?
2: Hrozně moc. Letos jsem narazil na to, že jsem hrozně moc fotil personál. Jako, ať to byl kapitán na lodi, ať to byly v restauraci lidi, ať to byly na hotelu, ať to bylo v taxíku, v autobuse. Nevím, proč jsem se s nima fotil, nebo tak různě.
1: Trošku divný, kámo.
3: Tyjo, sebe, narcista. Krásné dobré ráno tady, Dave. Hele, na dovolený si většinou jako fotím tak nějak pěkný auta, nebo svoje auto, nějakýho výhledu. A když se poštěstí, tak nějakou pěknou holku u mýho auta. Když se poštěstí.
1: Jo, naprosto pochopitelný koníček. Každopádně trošku jsme tady zavařili Petrovi. Ten totiž začal práskat.
4: Chlapci, já na dovolený nefotím nic. Na dovolený fotí žena a já čumím po ženské. Takže asi tak.
0: Hele, v průměru ve věku kolika let?
4: Na mladý se dívám, no, tyhle, co bych dělal se starýma.
1: No, jdeš na to dobře, Peťo.
0: To každopádně, pokud ho zrovna neslyšela manželka.
1: Slyšela. Tak zase zítra, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

0: Vem ty prachy, Dominiku!
1: Tak jo.
0: Tak to byla nejvíc klidná reakce, teda 5 hodin, 55 minut, máme tady teda 57 minut, omlouvám se, máme tady čtvrtek, 16. července.
1: Dneska slaví svátek Luboš, tak takový dědečkovský jméno bych řekl, tak přejeme všechno úplně nejvíc nejlepší.
0: Tak jo, tak i všem, Luboš, ne? I všem Lubošům, to je pravda, z kouzelný školky.
1: Přesně tak.
0: Ale všechno nejlepší i všem Lubošům, který nejsou dědové. Přesně tak.
1: Jsou mladší.
0: A všem ostatním přejeme co, Dome?
1: Krásný dobrý ráno.
0: Jo! Good morning. Tak,
1: můžu si to říct,
0: pojď,
1: kámo, můžu
0: pojď,
1: si to
0: dneska
1: říct.
0: Můžeš.
1: Dneska je čtvrtek, malej pátek,
0: Přesně, už to máš za pár, to zní taky hrozně, ale tak chápeš, už se ti blíží ten páteček a ten víkendek, bude to krása. Co budeme probírat?
1: Tak, kámo, já mám tady dneska jednu takovou kuriozní, ale velkolepou svatbu.
0: Jsem si říkal, že máme samý svatby tento týden. Svatba robotů, teď bude další svatba.
1: Kámo, ale tohle to je, jako jestli byla svatba robotů bizár, tak tohle to, ty vole, to je jako ještě mnohem lepší.
0: Banger, no tak já tu mám zase týpka z Prahy, který se chtěl občasit na e-paku a úplně mu to nevyšlo podle plánu. Tak teďka ho...
1: Občasit na e-paku. No, a... on je tam hodně fast foodu.
0: Je tam hodně fast foodu, no a teďka ho hledá policie toho týpka. Každopádně to všechno si samozřejmě řekneme, kdy? Za chvilku.
1: Přesně tak. Čeká nás mimochodem taky poznávačka a celebrity voice lab, ale ještě předtím se společně podíváme na to, co nás dneska čeká venku. Na to jsem totiž teda zvědavý, protože z rána to nezačalo úplně ideálně.
0: Tak jo.
1: Tak co se týče počasí pro tuto chvíli, tak počítejte s tím, že minimálně v Praze prší. To jsme asi pochopili všichni. Každopádně hlášený tady mám potom ještě deště v Brně. Tam se mimochodem přes noc prohnala, nebo respektive včera večer prohnala supercela, takže v Brně dneska budete mít asi co dělat. Možná budete moct vyrazit spíš na lodi než autem. Každopádně dneska počítejte s tím, že by se během dne mělo, aspoň teda tady podle noru trošičku vyjasnit, tam mělo by být nějakých 24 stupňů, což je ve finále docela příjemný, ale uvidíme, protože včera mělo zase celý den pršet a taky to úplně nevyšlo.
0: To je pravda. No, a to nám to hlásilo oběma, že bude pršet. Mě tady se hlásí, že bude 8.20, tak uvidíme, co z toho bude.
1: Tak uvidíme, co z toho bude, každopádně. Máš tam polojasno nebo jasno?
0: Ty mám tam, ukáž, no, polojasno, dejme tomu.
1: Tak aspoň s něčím můžete pravděpodobně počítat.
0: Jo, dejme tomu.
1: Dejme tomu.

0: na Spin Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Krásný čtvrtok se ti praje. FIFA oznámila, že se Justin Bieber představí během vůbec prvej halftime show vo finále světového šampionátu. Na pódiu doplní už předtím potvrdených interpretů, kteří vystoupí 19. července na štadióne v New York New Jersey Stadium. Dnes večer si výraz do ostravského klubu Klid. Afterword

0: Jestli někdo jde kolem, tak asi si myslí, že jsme úplní blázni.
1: No to my jsme, ale máme 6 hodin a 8 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominika, taky Krištof. A my se společně můžeme jít vrhnout na první zprávu dneška. Krištofe, pamatuješ si tenhle ten skvělý song?
0: Dobře, vzhledem k tomu, že jsem ho teďka pustil, tak si ho pamatuju.
1: No tak já bych tomu přidal ještě jeden takový text, a sice když chodějí holky s lustrama. Protože jedna typka vyměnila za svýho manžela 91 let starý lustr.
0: Tak jako může být, že proti gustu, že láska si nevybírá.
1: Jo, prostě jako lustr, ale zamilovala se do něj, když ho objevila na eBay. To je taková jako docela zajímavá věc. Takže ho netka pobydnala, uspořádala s ním symbolický svatební obřad a navíc, co je to největší kouzlo jejich vztahu, je, že ten lustr jí vlastně naslouchá líp než ten její manžel.
0: No tak to bez pochyby.
1: A nemá žádný keci.
0: To samozřejmě. Promiň mi, to je taková ta paní, já jsem o ní podobně slyšel včera nebo především jsem to četl. To je taková ta paní, která se jmenuje Liberty.
1: Nevím, jestli se jmenuje Liberty.
0: Jmenuje. To v tom a já to vím, článečku,
1: V tom článečku, co jsem měl, tak nepsali.
0: Víš, proč se jmenuje Liberty totiž?
1: Protože ona Liberty měla... City, haha.
0: Ne, protože ona měla za manžela, lomeno manželku, ještě někoho úplně jiného před tím lustrem. Fakt? A nedělám si srandu.
1: Počkej, neměla nějakou tu panenku? Není to tato?
0: Ne, něco bylo lepšího. Nespojí si to? Paní Liberty?
1: Paní Liberty, teda tak Liberty, když řekneš, tak mám jenom v hlavě GTAčko, že jo?
0: No tak skoro, tahle ta paní totiž si vzala sochu svobody předtím a kvůli ní si ona dokonce změnila svý občanský příjmení na to Liberty.
1: Kámo, tak to je crazy, neměli by ji někam zavřít asi spíš?
0: Já nevím, ale podle mě jo.
1: Asi jo.
0: Ne, tak láska si nevybírá.
1: Přesně tak, láska je láska, jak zpívá Lucka Bílá.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

0: Bum, bum. 6 hodin, 12 minut k tomu, čtvrtek 16. července, to je takový stručný info, tyjo. A ty posloucháš co? Radio Spin.
1: Jo, s tobou je Kaštafa, taky Dominik.
0: Nazdárek, hele, já jsem slíbil, že se ještě podíváme na to, jak to dopadá, když hlad má velký oči. Lomeno, v tomhle případě bych rád řekl, že hlad nemá velký oči, hlad totiž nemá žádný oči.
1: Tak to necháš po poznávačce.
0: Nah.
1: Jo, aspoň se na to budou spinneři víc
0: slyšet. No tak jo, tak si jdeme poznávačku, pojďme na to. Dobře, poznávačku si připravil ty.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Je tam taková věc, kterou opřímně já fakt jako miluju.
1: Já teda musím říct,
0: když jsem
1: taky
0: to viděl poprvé, tak jsem to fakt jako zbožňoval a do dneška to zbožňuju a rád se k tomu vracím.
1: Co já musím říct, tak je to, že dneska tady budete hádat jeden film, který má 3 díly, budete tady hádat ten první, to je asi tak jako docela dobrý říct. Každopádně ten první je z těch 3 za mě teda jako musím říct nejlepší, protože ty zbylý 2 mě úplně nechytly teda.
0: Tyjo, jako mě to chytlo. Je pravda, že ne tak moc jako ta jednička, ale ta trojka spíš kvůli tomu, že já jsem tam brečel jak želva, kámo.
1: Očiči.
0: Strašně. Očiči. Já jsem citlivka taková. Okay.
1: Pesničky došly, bohužel.
0: To vždycky. Každopádně, dejme si schválně první ukázku.
2: Jakmile tu baterku vyndáte, naskočí bezpečnostní režim. A to znamená, že pak začne hukot. Takže dá rozum, že baterku naposled.
1: Ups.
0: Úplně vidím tu scénu, kámo. To je skvělá věc.
1: Jo, je to skvělý, já to miluju, takže pokud to miluješ taky, nebo pokud to znáš taky, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, co je dneska v poznávce za film.
0: Je to tak, ukázku ještě jednou?
2: Pustupám. Jakmile tu baterku vyndáte, naskočí bezpečnostní režim. A to znamená, že pak začne hukot. Takže dá rozum, že baterku naposled.

0: 6 hodin a 16 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik a taky Krištof.
1: Olé!
0: Olé! My pokračujeme v poznávací, kterou jsme tady nakousli pár minut zpátky, a to jednou ukázkou z filmu, který má 3 díly, ale dnešní ukázky jsou tady z jedničky, která je za nás asi ta úplně nejvíc nejlepší, tak jdeme si to připomenout.
2: Jakmile tu baterku vyndáte, naskočí bezpečnostní režim. A to znamená, že pak začne huko. Takže dá rozum, že baterku naposled.
1: A už byl alarm.
0: Bylo no takový spíš jako ole.
1: Takový ole alarm. Každopádně zatím se nám tady děje to, že to celkem poznáváte, takže jsme si říkali, že bychom mohli dát nějakou nápovědu.
0: Přesně,
1: že?
0: Tak.
1: Která přišla, pokud se pletu, od Lálise.
0: Je to tak? Je to od Lálise, takže Lálise, pojď mezi nás a dej nám jednu nápovědičku.
1: To je jak vyvolávat ducha teďka, ale. Tak ta nápovědička je velmi krátká, jo. Nastražte uši.
3: Marvelovka jedna.
1: Tak. Marvelovka. A dál to nepustím.
0: Jedna Marvelovka. To
1: Marvelovka myslím, jedna.
0: Že bychom mohli úplně v klídečku odkejvat. No a jako další nápovědy bychom si mohli dát taky další ukázky.
1: Tak pojď, dám tam druhou ukázku.
4: Tady to je.
5: S tou nohou to byla sranda, potřebuju jen tyhle dvě věci.
4: Cože?
5: No, přišlo mi to vtipný, není to hlína, ne? Jak vypadal, když hopkal po jedný?
1: No, miluju ten dubbing,
0: kámo. Co si budem povídat?
1: Ten dubbing je naprosto fenomenální a to fakt dělá hodně u těchto filmů.
0: To je pravda a zrovna tady se to fakt jako sedlo moc hezky. Každopádně, kdybyste ještě pořád netušili, která Marvelovka by to mohla být, tak třeba vám napoví třetí ukázka.
6: Ooh, child things will get brighter.
7: A teď to rozjeď!
6: Someday we will put it together.
8: Co to děláš?
9: Tancujem, brácho! Ty a já!
1: Ty skvělý. A já.
0: Hele, je to Marvelovka narvanýma, naprostejma osmdesátkovýma hitama a věřím tomu, že spoustu z vás za to znáte, tak to prostě milujete. I právě díky těmhletěm singlům, protože ty jsou neskutečný.
1: Snad jo? Takže pokud víš, 210, 32, 30, 30. Slyšíš to, tu výslovnost, Dome, takhle podáno?
0: Jo, jsi šikovnej.
1: A nebo naše mobilní apka, kterou má na starosti Dome.

0: Ho. A kdyby to byl film, no, kdyby v té poznávačce byl film, tak já jsem ten, co ho krade. Minimálně ten dnešní bych určitě kradl.
1: A víš co? On tam je, ty vole. Akorát, Krištofe, filmy se nekradou přece.
0: Přesně, auto bys taky neukradl, Dome.
1: No to ne.
0: Pamatuješ si tu reklamu, jak byla na dívkách vždycky? Mělo to třeba 2,5 minuty, že tam takhle byly ti hexy.
1: Tam bylo takový...
0: Jo, přesně to.
1: Vím, pamatuju si to, mega.
0: No tak jo. Tak se tam asi rozřešit, co?
1: No my to asi můžeme rozřešit, každopádně my si ale nejdřív asi můžeme dát takovou jako lehkou rekapitulaci.
0: Dáme si takový recap, no.
1: Takže
0: dobře.
1: Vy víte, že tady dneska hráte Marvelovku, která má 3 části, no a z těch 3 částí, nebo respektive z té první části jsme vám tady pouštěli pár ukázek, tak jednu z nich si můžeme ještě takhle naposledy připomenout. No, tak můžeme tu poslední.
0: Asi to poslední, ta je nejvíc signifikantní.

0: to byl myslím, že Dave, pokud se nepletu.
1: Hele, já si myslím, že jsou to strážci galaxie.
0: Strážci galaxie?
2: Myslím nebo vím, Dave?
0: Uvidíme.
2: To je otázka.
0: Spíš myslím, nebo uvidíme, že to je vůbec Dave, protože...
3: Čau, tady Martin, dobrý. Prosím tě, je to Strážci galaxie?
0: Strážci galaxie, Strážci galaxie.
2: Já tam všude cítím ty otazníky.
0: No a jako trošku taky, ale pak nám tady ještě volal jeden týpeček a myslím, že toho poznáme.
4: Tady je Groot.
0: A co na to říká Groot?
4: Je to Strážci galaxie.
0: No tak, hele, Groot je jistý. Já bych si byl taky jistý.
2: Já když jsem si taky Groot, docela jistý.
0: Tak, jo, tak co... Dome, na tři?
2: Tři,
0: dva, jedna.
2: Pojď to tam
0: je dát. To ono!
2: Ten single.
0: Naprosto, ještě naprosto. To má tak geniální soundtrack. Prostě James Gunn se vyzná v těch soundtrackích.
2: Jako extrémně, ale ona vlastně jako celkově ta hudební dramaturgie toho filmu je prostě dokonalá.
0: Naprosto
2: já mám dokonce mám stažený i jenom ty playlisty právě čistě ano, z toho filmu ano. A občas je pustím jenom tak jako na čelovku.
0: Mám to úplně stejně. No tak jo, povedlo se, typli jste to správně. No a pokud jste náhodou netypli nebo jste si nebyli jistí, tak nebojte, protože za nějakých 10-20 minut, které máme Celebrity Voice Flip.
2: Přesně tak, ale ještě předtím se nechte pozvat na nový Spin Talk.
5: Spin Talk.
6: Já jsem se takhle původně plánoval jmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
7: To se jmenuje jak?
6: Monty.
7: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
6: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
7: Jaká muzika tě formovala?
6: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
7: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
6: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
7: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
6: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ještě.
8: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší, Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Dohrává nám Mac Miller, ty posloucháš Radio Spin, čtvrtek 16. července a svátek má Luboš, takže všem Lubům, Lubinům, Lubánkům, Lubíkům, Dubinkům. A už mě nenapadá, jak jinak můžu říct slovo Luboš. Přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nej. Hele, máme čtvrtek, malý pátek, dneska se to dá postavit docela hezky.
0: Je to tak. A třeba jako týpek na e-paku, kterého jsem sliboval chvilku zpátky.
1: Kámo, pojď sem s tím, já jsem na to mega zvědavý.
0: Je to výborný. Víš, jak se říká, že hlad má velký oči?

0: No tak samozřejmě.
1: No tak tenhle ten hlad neměl, ten neměl žádný oči podle mě, protože na IPáku se prostě vyskytl týpek, jo, a viděl tam pizzerku a řekl si asi v hlavě, že jo, tak půjdu se najíst zdarma. No, borec rozbil výlohu, vloupal se přímo do té pizzerky, jo, kde dokonce tam tehdy ještě jako byli nějací lidi.
2: Počkej, jako řekl si, že... Týpci tam ještě jako vařili, tyva, a frajeři...
1: Ne úplně vařili, ale jakože v té prodejně ještě jakože někdo zhruba byl, okay. Nevím, jestli manažer nebo tak něco vzadu, takže slyšeli rámus. No a jak myslíš, že to dopadlo? No, týpek viděl pizzu v té výloze, tak po ní sáhnul a zjistil, že to je prostě jenom papír, na kterým je ta pizza nakreslená. Ale očividně nakreslená fakt dobře, protože to měl chuť, rozbil výlohu, pak potom sáhl, zůstal mu v ruce papír. No a tohoto týpka teďka za tady tu noční svačinku, nesvačinku hledá policie v Praze. Jo,
2: tak takže... já se nedivím, tak jako ty si rozbil výlohu pizzerky, proto tak jako ještě ke všemu v noci.
1: No právě.
2: To nejhorší, co můžeš udělat, že jo, co si budem povídat. Mě takhle v noci rozbili okýnkou auta.
1: Ne, taky jsi tam měl pizzu, co?
2: Neměl jsem tam pizzu, měl jsem tam deku pro psa.
1: Určitě.
2: 30x30 cm. Ty,
1: deku pro psa.
2: Mě zajímalo, kdo se tím přikryl.
1: Pod hlavičku, ty jo.

0: Jako, jestli mi někdo na scéně fakt chybí, tak jsou to MATčka, ty vole. Já to říkám vždycky, když je slyším, prostě MATčka jsou moje dětství a já nutně potřebuju nějaký velký revival.
1: Tak doufej, že tě slyší, no, třeba
0: no já
1: bude.
0: Doufám, LD, Fosco, prosím, učerejte aspoň ještě jednu desku.
1: Rychle, jednu desku, co vám to udělá, jednu desku, jednu tour, ještě si vyděláte z toho.
0: Přesně tak, ale bylo by to hustý, jakože nová deska MAT ještě před GTAčkem 6, kdyby vyšla jako prostě jako special present drop, já bych do toho jako mega šel.
1: No tak šup, napiš jim, opiš to, udělej beaty.
0: Přesně, napíšu e-mail Foskovi.
1: Přesně
0: třeba
1: tak,
0: to udělá.
1: No.
0: Tak jo, my se jdeme podívat dál, dneska máme 16. červenec, svátek slaví Luboš, ještě jednou připomínáme. No a jdeme se podívat na to, jak ten 16. červenec bude vypadat a teda musíme říct, že to bude docela příjemný den, protože jo. Ačkoliv teďka aktuálně během rána asi pravděpodobně všude možně po republice prší nebo doznívá nějaký ten noční déšť, tak by se mělo postupem během dne rozjasnit a teploty by v průměru po celé republice měly stoupnout nějaký 25.
1: No to bude naprostá krása, Dominiku.
0: Já se na to mega těším.
1: Já taky. A víš, na co se ještě těším, Dominiku?
0: Vím.
1: Až se podíváme na dopravu.
0: Rychlá doprava na rádiu Spiny, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá v regionech a taky na dálnicích. Co se regionu týče, tak Budějce hlásí aktuálně crash v ulici Dobrovolská, takže tam pozor. No a pozor dávej taky na crash v Brně, a to v ulici Jedovnická. Jinak co se týče dálnic, tak tady to nevypadá zase tak úplně špatně. Jediný dva fuck-upy, na který narazíš, tak je příjezd po D1 do Brna, a to po obou stranách. No a potom taky příjezd do Prahy po D7, tam to poskakuje kvůli práci na silnici. Jinak to vypadá v pohodě.
1: No ok, tak co se Prahy týče, tak tady jediný, co vidím jako větší zdržení, tak je Pražský okruh nahoře, když si jíždíš na Novopatskou, tam si počkáš momentálně asi 20 minut, což mi přijde dost, jo, je 6.35, co se tam jako děje, tam to je rozkopaný,
0: to rozhodně nebudeš 7 v práci.
1: To asi úplně nebudeš, takže dá to bacha a počítej s tím. 10 minut hlásí taky Horní Počernice na sjezdu na Pražský okruh, no a co se nějakých crashů týče, tak jediný, co tady momentálně vidím, tak je crash na Evropský, mělo by to být přímo u koupaliště Čbán, pokud se nepletu, takže tam
0: takže
1: taky opatrně.
0: Žárky.
1: Ano.
0: Přesně.
1: Ano.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

0: jsem tady kdy udělal, kámo.
1: Že jo, kámo.
0: Se partizanda, pum, pum. Úplně to fejdne. Promiňte, jsme se trošku rozvášnili.
1: Přesně tak.
0: Čtvrtek 16. července, svátek slaví Luboš, všechno vzpomínáme, máme 6 hodin 41 minut a to je čas na Spin Celebrity Voice Flip.
1: Přesně tak, Celebrity Voice Flip je pravidelná hádanka mezi 6 a 7 ráno, ve který podle zamotaného hlasu hádáš nějakou známou osobnost.
0: Je to tak.
1: Převážně jsou to osobnosti z Česka, jednou za čas zabrousíme také na Slovensko, jednou hodně za čas, a to zhruba tak v nějakým tak 1% roce, zabrousíme taky za velkou louži, když má a třeba narozeniny někdo významný, ale to nebude dnešní případ.
0: Ne, to nebude, protože dnešní hlas zní takhle. Spin Celebrity Voice Flip. Spána prstenu, jak tam Gandalf čte tou černou řečí na tom prstenu, co je napsaný, že?
1: Ale mě to hrozně připomíná takovýho toho týpka, nevím, jestli jsi viděl teda video z nějakých talentů, kde byl týpek, který se prezentoval tím, že čte nejrychlejší knížku. Tak takhle nějak to zní, každopádně...
0: Každopádně je to Čech.
1: Je to Čech, takže to není ani Gandalf, není to ani týpek z talentů, je to český sportovec. To vám
0: a
1: asi
0: tady to necháme
1: jako
0: přesně takhle, jo. Neřekneme vám jaký sport, neřekneme vám nic víc, jenom vám to pustím ještě jednou, protože budu hodný na vás. No a pokud si chceš tipnout, tak číslo 210 32 30 30.
1: Nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Jsi ready? Tak 210 32 30 30. Nebo mobilní apka Rádia Spin.
3: Milujou mě nenavidět. Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenavidět. Krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

0: Na Radio Spin pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáte, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho pro tuhle tu chvíli připomenout.
1: OK.
0: Dneska jsme vám zatím napověděli jednu jedinou věc, a sice to, že dnešní hlas nepatří žádnému herci, nepatří ani žádnému zpěvákovi, ani influencerovi. Dneska je to sportovec.
1: Je to tak, no. Můžeme se schválně podívat, kdo nám tady volal. Myslím, že jako první to byl Dougly, a podíváme se, jaký byly typy. Až to teda tady pustím, samozřejmě.
2: Ale mám dva typy, Připomíná mi to Pastrňáka a pak bych se přiklonil ještě k Jágrovi.
1: Pastrňák a Jágr, a to jsou bohužel špatný typy.
0: Bohužel, no.
1: Je to tak. Mrkneme ještě za Petrem.
3: Jestli to není náhodou hokejista Pastrňák.
1: Pastrňák, jo.
0: Ani pasta to dneska.
1: Ty jo, ani pasta.
0: Co vám ale můžeme napovědět dál, že to rozhodně dneska není žádný hokejista. Je to takovej trošičku opačný sport, řekněme, že je to...
1: Opačný sport,
0: opačný
1: to je
0: sport.
1: Definice.
0: No tak, jako takhle, u nás jsou prostě jako nejznámější dva sporty, a to je fotbal a hokej, že ono celosvětově asi. Takže to není hokej, dneska to je fotbalista. A co vám můžeme napovědět tomuhle tomu fotbalistovi je třeba to, že má 179 cm.
1: Tak, to si celkem hodnej, no.
0: Jo, já bych.
1: Já bych ještě řekl, že to není žádná mladá vlna fotbalistů, protože tenhle týpek se narodil, pokud se nepletu, v roce 1980.
0: To ty pojdeš, nebo říkáš vlastně docela dobře. Každopádně je to jméno, který si spojíš se Spartou. To je taková podle mě první dobrá nápověda.
1: Počkej, dobrá... nápověd už máme nějak hodně, ale...
0: No počkej, ale jako musíš to trošičku víc upřesnit, jo.
1: Fakt,
0: druhá
1: jo.
0: Dobrá nápověda, že to je jeden z českých fotbalistů, který si rozhodně spojí s Arsenalem.
1: No a tady bych to úplně pěkně nechal, takhle si myslím, že to je naprosto fenomenální.
0: Počkej ještě jednu, aspoň jednu ještě.
1: No, ty jsi moc hodný doma.
0: Já vím, moc. Ale tak jako furt tam máš prostě jako velký rozmezí toho, kdo by to mohl být, že?
1: No to nevadí, aspoň si něco dozvíme a třeba to typne jenom jeden z vás.
0: Hele, tak dobře, budeme zlí, jak
1: se jo, já budu zlej, to je v pohodě, tak. Tady máte zamotaný hlas ještě jednou. A budeme zlí, takže opak hokeje.
0: Takže fotbalista.
1: Je mu nějak 5,640.
0: Měří 179.
1: A Arsenal.
0: Arsenal a Sparta.
1: To je 210, 32, 30.
4: Jsi ready? Tak 210, 32, 30, 30. Nebo mobilní apka Radia Spin.

0: Aspen se blíží finále, nebo respektive my už jsme ve finále hádanky Celebrity Voice, Filip, ve který se hádali dneska jeden zamotaný hlas. Tak co o něm víme? Víme tak zatím, že je sportovní, ale my vám ho teďka připomeneme.
1: No
2: sportovec.
0: Dnešnímu Celebrity Voice Flipu víte teda, že to je sportovec, taky víte, kolik měří. To jsem vám prozradil.
2: No to je parádní.
0: Měří 179 cm, jenom tak jako. Netušili.
2: A taky tady padlo slovo Arsenal, pokud se nepletu. To si myslím, že je taky důležitý.
0: Taky tady padla Sparta.
2: Ano, to, že má zhruba 5,640.
0: No a taky, že je to fotbalista.
2: No taky, že je to fotbalista.
0: Víc si myslím, že asi nebylo třeba prozrazovat. A já jsem si vzpomněl na jednu takovou nápovědu, že Julius Lavický, že mu říkal pan Skleněčka.
2: Fakt jo? Jo, tak to si ani nepamatuju tady tohle.
0: Protože je to týpek, který byl podle mě snad jako nejčastěji zraněný třeba.
2: Fakt?
0: Jako měl hodně trpěl na zranění.
2: Tím, že jsem jako nikdy extra, ale úplně extra nesledoval fotbal, tak musím říct, že já se pamatuju jenom z kartiček, když jsem byl malej. Každopádně, jdem se mrknout za váma, tak co jsme typovali?
3: Stírám Rosu na kolejích. Rosický.
2: Tak Michal si myslí, že by to mohl být Rosický, jo? Tak uvidíme, jestli to bude on, spíš si myslím, že asi ne, nebo jo?
0: No, já nevím. Uvidíme, máme tady.
2: Uvidíme, co Jirka.
3: Nazdar. Hele, je to malej Mozart, alias Tomáš Rosický.
2: Malej Mozart. Rosický mu se říká malej Mozart, jo?
0: To ani nevím, já taky nekoukám moc na fotbal, že jo? Ale tak jako Jirka vím, že má fotbal rád, takže třeba ví něco trošičku víc.
2: Dobře, tak mrkneme ještě do apky, tam nám poslal voiceovku Mike, pokud se nepletu.
4: Ahoj, tady Mike, předpokládám, že to je Rosický. Čau.
2: Ahoj Majku, no tak co? Odhalíme to?
0: Tak já si myslím,
2: ty už mi tady něco ukazuješ na monitoru doma a já nikdy nevím, co po mně chceš, tak mi to řekni.
0: Aby si přeskočil tu další věc, já ti to normálně řeknu.
2: Kterou, tuhle?
0: Jo.
2: No tak vidíš, stačí to říct Dominiku, to je v pořádku.
0: No každopádně k tomu Rosickýmu. Tak co Krištofe?
2: Já nevím.
0: Nevíš.
2: Já bych to ještě nezměnil. Já bych to nechal třeba ještě na 2 hodiny, tak jako vyhnít a pak
0: ne,
2: to
0: třeba necháme to vyhnít. Ne. Je to Tomáš Rosický.
2: Víc. Dobře, máte tady win. Je tomu tak.
0: Je
2: tomu dobrá.
0: Tak. Není Celebrity Voice Flip věci vyhnívat.
2: Je to tak. Celebrity Voice Flip úspěšně ukončený, takže si dáme potom další hry doma, že jo?
0: Přesně, tak dáme si další hry, ale taky si dáme jednoho Dr. Dre se Snoop Doggem.

0: Dok.
1: A ty posloucháš Radio Spin, čtvrtek, 16. července, svátek má Luboš, všem Lubošům všechno nejště jednou.
2: Přesně tak, jednou Luboše jsme tady měli, tak jsme mu off-éter popřáli taky samozřejmě. No a my se jdeme přesunout dál do Spin rána, kde nás čekají další dvě společné hodinky. V nich se spolu podíváme do hry jeden na jednoho.
1: No je, budete dál hrát. To by mě zajímalo, o co hrajem, o tričko? O tričko,
2: samozřejmě, že paráda. Tričko, jako. Hele, a musím říct, že to tričko rozhodně stojí za to si vyhrát, protože třeba taková Anet, ta se o to pokoušela třikrát.
1: No, ale nakonec to vyšlo, kámo.
2: Přesně tak, do třetice všeho dobrýho.
1: Přesně
2: tak. Na kolikátej pokus se to povede vám, to uvidíme dneska, každopádně. Krom toho nás čeká spoustu dalších věcí, které vám prozradíme, ale až za pár minut. My se teďka spolu podíváme na počasí. Co se týče aktuálního počasí, tak venku by mělo být něco kolem 17-18 stupňů Celsia.
1: To máme stejně.
2: Tak podívám na to, kdyby mělo aktuálně pršet, tak to jsou hlavně Svitavy a taky Brno, tak když tak pokud tam bydlíte, tak dejte vědět, jestli tam je opravdu déšť, nebo jestli nám tady Norové kecají. Každopádně po zbytek dne by se mělo spíš vyjasnit a teploty by měly stoupnout nějakým 25 stupňů.
1: Jo no, co nám mají Norové, co kecá do počasí tady?
3: Spin Radio.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
6: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
5: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
6: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
7: Radio Spin, jdeš dabou! Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jdeš dabou!
8: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: Nejde ti odolat, dome?
1: Já vím. Dobrý ráno všemu Rádia Spin. My pokračujeme ve Spin ráno. Máme 7 hodin a taky 8 minut k tomu. No a čekají nás další dvě společné hodinky. Tak Krištofe, na co se tady v nich koukneme?
2: Já jsem našel krásnou zprávičku, protože dome, já jsem si vždycky myslel, že já chodím na dlouhý procházky, ale ty moje rekordy pokořil pejsek.
1: No.
2: U bratrů Slováků, který cestoval po Tatrách a teď se našel. A takže
1: u bratrů Slováků, my to tady máme taky hezký, ne?
2: Nevím, asi to byl slovenský pejsek.
1: Docela...
2: Jak štěká slovenský pes?
1: Jako hef?
2: Co? Proč je hef?
1: Hef? Já nevím, prostě musíš štěkat jinak než český pes, že?
2: Dobře, co dál?
1: Tak já jsem včera sliboval příspěvek o týpkovi, který vzal rozvod hodně za svoje, tak snad na to dojde během dnešního rána. Je to docela zajímavá storka, takže věřím tomu, že tohle to chcete slyšet.
2: Ty máš takový tematický oblok, první svatba, potom rozvod.
1: Přesně tak.
2: A to potom, je super.
1: Potom zvířátka taky.
2: A potom ano, a potom zvířátka, a protože tady potom mám napsáno, že se kouknem na jednu invazi much, to mi jsem připsal Dominik a vůbec nevím, co to je, takže...
1: Kámo, já jsem to viděl včera v televizních novinách a musím říct, a říkal jsem si, ty vole, já to prostě do toho scénáře napsat musím, to přišlo naprosto perfektní.
2: Dobré, uvidíme, jestli to stihneme. V tom případě
1: u těch zvířátek dál zůstaneme, protože budeme rozbírat taky křečky, protože to jsou takový vtipný zvířata, ale zároveň jsou to docela chudáčci.
2: Jo, jo. A pak nás čeká pravda nebo lež. Dneska jsem si připravil já, takže uvidíme, kdo vyhraje doma.
1: No já doufám, že já samozřejmě. Potom taky nás čeká hra jeden na jedno, kde dál rozdáváme trička Rádia Spin. Tam taky uvidíme, kdo vyhraje.
2: Yes, sir. No a naposledy tady máme samozřejmě i mashup. A dneska jenom se třeba věcma na poznání.
1: Já teda musím říct, že Krištof mi ten mashup poušel off éter a já jsem ho dal skoro celý.
2: Skoro celý.
1: A tu jednu věc, já ji znám, ale já si za boha nemůžu vzpomenout na to, z čeho to je. Tak doufám, že mi

0: Máme tu čtvrtek 16. července, 7 hodin 13 minut, k tomu ty posloucháš Radio Spin. No a jak jsme tady týzovali, jdeme si dát takový krátký zprávičky. A já mám, jak říkáme my bohemisti, takovou vhole some.
1: My bohemisti. Poplácej se po zádech, no.
0: Tyvo. Jak se řekne holsam česky?
1: Nevím, co je holsam.
0: No, tak vidíš.
1: Já měl trojku z maturity z angličtiny.
0: A do háje, tak to jsem na špatný úrodný půdě. Každopádně milou, prostě takovou milou zprávu, protože byl jednou jeden takový pejsek, jmenoval se Bernard, jo.
1: Typický slovenský jméno pro psa.
0: A ten strávil ve Vysokých Tatrách celkem 10 dní. On tam prostě chudák cestoval, trošku se zaběhnul, jo. No a za těch 10 dní ušel v odhadu zhruba 140 kilometrů, což už je jako celkem dost, to je procházka jak svině. Jenomže tady ten týpeček, lomeno psí týpeček, tak dokonce první den vystoupal na velký kryvaň, to znamená, jako to je převýšení jak svině. Později se potom objevil na obrovském štítu, u chaty Podrysy, prostě to všechno prochodil úplně brutálně. No a každý den, vždycky on to měl úplně kámo jako... Jak to mám, takový far plán měl, protože on vždycky přes den lezl po těch horách nahoru,
1: no.
0: Jo, když tam ještě bylo pěkně, no a v noci pochopil, že tam na těch horách je zima, takže on vždycky slezl do údolí někam. A takhle prostě kličkoval tím, než ho teda odchytili, díky bohu.
1: Ono takže to počkej, on tam fakt jako takhle pobíhal úplně
0: jo,
1: sám.
0: Jo, jo, úplně sám, takhle chodil 10 dní, než ho teda odchytili, teďka je někde v útulku. A podle záchranářů se jako adaptuje na lidi, aby to bylo všechno v pořádečku. Ale má tam ještě někde bráchu, takže tak kdybyste náhodou šli po Tatrách, tak tam možná bude ještě jeden pes.
1: Takhle, vzhledem tomu, kolik nachodil za těch pár dní, tak si myslím, že bude potřebovat někoho, kdo to s ním jako udrží ten krok, protože tenhle ten pes rozhodně nebude gaučáček. Jako
0: no
1: náš
0: to ne, kámo, ten bude mít lítka jak Schwarzenegger.
1: Ten s váma nebude koukat na Big Bang Theory.

0: jestli mě něco fakt baví, tak je to tenhle ten nový track od
1: Kázáček. Dost. My jsme tady měli nasazený, že jo, o víkendu tehdy poprvé a hrál tady a to bylo ještě pojmenovaný jinak. Já jsem to googlil, říkám, co to je o těch Pézáček, to neznám tady tohle, to je fakt jako silná věc tohle.
0: Je to skvělý. Každopádně my se jdeme společně přesunout k dnešnímu tématu a je to tak, jak jsem sliboval. Dneska se budeme věnovat křečkům, protože já jsem nedávno byl s kámoškou na pivku a jak jsme narazili na to, že kdysi měla křečka, nebo respektive teda měla dva křečky. No a ani jeden neumřel přirozeně, protože jeden překousal drát od televize a prostě dostal takovou bombu, že to už prostě jako nedal, ale tak jako jeho chyba prostě, nemá kousat dráty, že jo.
1: A ten druhej?
0: A toho druhýho omylem přivřela do dveří.
1: To je hrozný se tomu smát, ale proč jsou to vždycky křečci? Proč?
0: Já nevím, proč je to vždycky křečci. Každopádně mě napadlo, že dneska by se mohli udělat takový malý drastický téma a pobavit se o tom, jaký znáte ty prostě nejblbější smrti křečků. Ať už to je u vás doma, ať už je to u kamarádů doma, nebo prostě co jste slyšeli nebo četli někde na netu. Prostě jak nejblbějc umírají křečci podle vás, Pineru, nebo jak znáte, že nejvíc umírají křečci. Měl jsi jiný křečka?
1: Nikdy, měl jsem jenom dvě morčata.
0: Jak umřeli morčata?
1: Přirozenou smrtí, krásně, fakt? No jasně. Myslím tě, jedno to morče mělo snad 6 let nebo kolik, jako fakt.
0: Já, my jsme tenkrát měli morče a darovali jsme ho tenkrát jako naší rodinný známý, ale potom nám ho zase jako na jedno léto vrátila zpátky s tím, že si tam udělalo vlastně jako dvě dětičky. Tak s tím jedním dítětem jsme ho vrátili zpátky, jedno jsme dali našim kamarádům a ty si ho přinesli domů, pustili ho prostě na podlahu a zakousnul ho pes.
1: Ježíši, to je hrozný.
0: Je to strašný, ale ono
1: co to vlastně za lidi kolem sebe.
0: Já to nechápu, jako, že to jsou prostě jako hloupí lidi, ale zase si říkám, že prostě jako ty morčata a ty křičci vlastně jako umírají de facto stejně. Ty křičci to teda odnáší.
1: Ty to bohužel jako odnáší
0: hůř. Takže jak podle vás nejblbějc umírají křičci? 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Krásný dobrý ráno všem u Rádia Spin. Máme 7 hodin a taky 25 minut k tomu. No a my jsme tady pár minut zpátky nakousli dnešní trošičku drastický
1: jako
0: téma.
1: Jako morbidní téma, no. Ale
0: musím říct, že my se tady s Krištofem fakt jako bavíme mimo éter, protože to, co nám posíláte za storky, to je naprosto neuvěřitelný. My jsme tady nakousli téma, který jsem tak jako pracovně pojmenoval: žádnej křeček neumřel přirozenou smrtí. A ono se tím to vypadá, že to je pravda. Tak nějaký storky tady máme, tak si jdeme jednu z nich pustit.
2: Jdeme se podívat. Uvidíme, jak jsem to střihnul. Doufám, že dobře.
3: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehnul v ostu. To prostě nešel, ty vole, já byl malý, já to málo, ale tak jsem s ním šlehnul v ostu a byl klid.
0: Já to úplně vidím, prostě křeček rozlámanej, ty vole.
2: No jasně, to je v těch animacích, že jo, jak si něco kousne do prstu a děláš no to nechce jít prostě dolů.
0: Akorát prostě Petr to vyřešil, takže s ním prostě jako takhle jebnou vostu. No tak to byl první, to byla první.
2: Co se dá dělat, no, bohužel, hejně těch křečků líto dneska.
0: Jako prostě. Mě taky a myslím si, že mě jich bude líto ještě jako následující aspoň 3 dny, protože na tohle to fakt budu myslet, ale jako máme tady fakt vyšperkovaný ještě další věci, takže si rozhodně na to počkejte.
2: Stihnout, a dám to tam.
0: Zatím se pojďte nechat pozvat na hudební víkend.
4: Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: Dneska máme 16. červenec, čtvrtek, svátek slaví Luboš. No a víte, co je ve čtvrtek 16. července?
1: Tyjo, co by tak mohlo být ve čtvrtek 16. července? Podle mě, buď to malý pátek.
0: To rozhodně je malý pátek.
1: A nebo?
0: Nebo další zastávka After Work Summer Affair.
1: Tentokrát
0: v Ostravě.
1: V Ostravě, no jasně. A dokonce i Pop-ups Never Enough. Každopádně, pokud nevíš, co to After Work Summer Affair je, tak je to takovej festiáček, dejme tomu, který probíhá na různých místech po celé České republice.
0: Přesně
1: na
0: tak.
1: Hodně místech, takže to máte blízko úplně, jak se říká u nás, ze všadyma. Nenapadá mě, jak se to tady
0: všadyma.
1: Jak se to říká tady ze všadyma.
0: To je prostě všude možně, ne?
1: Jakoby. Že to máte blízko, jakože odkudkoliv, je to slovo, co hledám.
0: Asi odkudkoliv, nevím.
1: Asi jo,
0: to,
1: prostě
0: to
1: nás zastávek.
0: No. Ta vaše moravština tady, taková prostě všelijaká.
1: Je to prostě ve městech, na zahrádkách, jo, na promenádách, u vody, prostě tam, kde by se správný léto slavit mělo. No
0: přesně
1: a
0: tak.
1: Kromě toho, že se na to můžete těšit a přijet tam, tak se hlavně můžete těšit na fajn papáníčko, jo, to tam bude, to je ten pop-up, pokud se nepletu, s Never Enough, že?
0: Je to tak, s Never Enough anebo Jam & Co.
1: Je to tak, no, takže místečko na jídlo si určitě nechej a určitě si nechej i místečko na hudbu, protože celý tady tohleto tak bude provázet Mike Traffic, který
0: Mike
1: určitě
0: Traffic
1: znáte.
0: A společně s hostama. Konkrétně dneska se Mike Traffic objeví v Ostravě v klubu Zahrádka a to s Double Jam a taky Noirem, takže rozhodně si myslím, že
1: a nebo Noirem.
0: Nebo Noirem, no dobře, no. Zeptáme se prostě, jestli se to říká francouzsky nebo ne.
1: Je to tak, každopádně těšit se můžeš i na další, jak jsme říkali, potom je tady třeba Mělník, Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Praha, Rakovník, Kolín a Hradec Králové, takže
0: to
1: skutečně to máš.
0: Všechno vyjmenoval.
1: No
0: já
1: tak
0: se
1: prosím
0: těším na tu Prahu, to musíme dát, hele, 9.9. Praha.
1: Matěj, já nevím, jestli jsem v Praze, ale.
0: No, já vlastně asi ne, teda.
1: Tak s náma se tam neuvidíš, ale zaskoč tam, bude to
0: přesně fajn. Tak, rozhodně zaskoč.
1: A jdeme se ještě podívat na to, jak vypadá doprava.
0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme v regionech, tam se zastavíme vlastně ve finále asi jenom v Brně, protože tam se bourá a to hnedka dvakrát. Konkrétně to je ulice Provazníkova a taky potom Dornech, takže tam určitě jezděte opatrně. No a co se týče dálnic pro tuhle tu chvíli, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna a to z obou stran. D5 poskakuje zase na příjezdu na Pražský okruh a postojí si i na D7 na příjezdu do Prahy, takže tam všude počítej s menším zpožděním.
1: Když už jsi zmínil ten Pražský okruh, tak pořád stojí Novopatská, teďka tam je zpoždění zhruba 10 minut, ale když se dívám na dopravní okruh, to je to u Černého mostu, tak tam 21 minut, co se tam děje, prostě tam si postojíš a možná se tomu Černáku úplně vyhni.
0: Jak ti to řeknu, ono se tam bourá, kámo.
1: Aha, no tak ono se tam bourá, už to vím.
0: Každý ráno, ale.
1: Tak to je super.
0: Dávajte určitě pozor.
1: 13 minut si potom počkáš na Pražském okruhu, taky na sjezdu na Řepinu a co se nějakých krešů týče, tak vidím tady pořád probíhající nehodu na ulici Evropská přímo u Šárky, tam to bude ještě asi na nějakých 20 minut. No a čerstvá nehoda mi tu svítí taky na Břevnově a je to mezi křižovatkama ulic Liborova a Heleny Malířové. Prostě Bělohorská ulice.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Spin Radio.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: proč brečíš?
1: Proč brečíš? No a proč taky křici neumírají přirozenou smrtí? Že?
0: Ano, a to je krásný oslý můstek k tomu, ano, k čemu se tady s Dominikem bavíme, a to sice křečci a jejich bohužel mnohdy velmi nepřirozený odchody z tohoto světa.
1: Přesně tak, náma zaviněný odchody. Už jsme tady jeden měli a to bylo odchod, který způsobil Petr, který s ním prostě jen tak jako omylem fláknul o stůl a křeček to prostě jako logicky nezvládnul. Mm-hmm.
0: Ale to bylo cizím přičiněním. Tady potom máme třeba Michala, který nám hodil storku, jak měl, no já, on vám to řekne sám.
2: Měl tak si jednou životě před tím, jsem byl malej, vybrečil jsem si ho. A vybrečil jsem si takový ten kolotoč, na kterým běhají vždycky, ne? A měli jsme takový to akvárko, co se otevřilo doprava a doleva, nahoře takový dvířka. No a jednou ráno se probudím a najdu toho křečka, to má mezi těma dvířkama oběšenýho. A to kolečko spadlí na ten, že on vlez po tom kolečku, chtěl vylíst ven, ale bohužel už to nezvládl. Takže já jsem měl takový malýho sebevraha.
0: Takový malý sebevrah.
1: Je strašený.
0: Chudá.
1: Jakože, takhle, ono, já si myslím, že dnešní ráno bude fakt jako drastický.
0: Jo, mě je to líto jako už teď, kámo. Milu zvířatka.
1: Mě je těch křičků fakt líto, ale jakoby ty vole, prostě, jak často se ti stane, že se ti zvíře jako takhle debilně
0: no, zabije. Že se ti oběsí křiček prostě v akvárku, že jo?
1: Jako jsou samozřejmě asi horší případy, ale tohle to je fakt jako strašný podle toho, jak to Michal vypráví, ale těch příběhů tady máme spoustu. Každopádně, kdybyste chtěl někdo nějakým přispět, tak určitě můžete na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádio Spin.
0: Nejlíp mobilní apku, abych to stíhal se stříhat tady, jo? Díky.

0: potkáme. Ale věř, že se na konci potkáme, by mohlo být i takový úsloví, který říkáte svýmu křečkovi, který bohužel opustil tenhle svět zvláštní formou. A přesně to je téma, který tady dneska s Dominikem a s váma spinnerama rozebíráme. Pojďme se podívat za Jirkou, protože ten po nás má taky přispěl svojí troškou do mlýna, jak se říká. Jo, takhle.
1: Nicméně nemyslím morče, ono to je podobný, ale tam v Číně tam udělala neskutečnou smrt, kámo, ty, to nechceš.
0: Jakou?
1: Oni víš, byli taková trošku období horká a my jsme vlastně před barákem měli takovou plechovou střechu. Frérka uklízela a hodila ho na tu střechu dopoledne. A ono bylo venku nějakých skoro 35 ve stínu. No a on byl večer jak kapibara, ty vole.
0: Ale to je, na to já, nemám to co říct.
2: Strašný, ale... těma, jako, že se tě zumurčitě stane kapibara, těma. Já bych čekal, že se spíš jako vysuší.
0: Já se, taky jsem chtěl teďka říct, že bych čekal, že se to jako smrskne spíš.
2: Jako, že těma, nafoukne se spíš jako ve vodě, že jo, ale teda, jako, jestli se to v něm takhle vařilo.
0: No asi jo, se to prostě... To je jak rozumím. Z rýží, že jo, hodíš trošičku zrníček rýže do vody, do hrnce a pak to začneš vařit a taky to nabopná vždycky.
2: Pravda, ale to je furt voda.
0: No tak jo, ale co pije morče, vodu?
2: Ty vole, to je asi logický, jakože jestli se napil a jestli se to v něm takhle uvařilo.
0: Nevím, každopádně no, tak či tak jako, co s tím, že jo. Mám takovou ještě jednu takovou storyčku maličkou, co mi teďka napadla, protože moje máma mi říkala, že taky měla kdysi dávno křečka a ona je prostě holka z vesnice, to znamená, že jakmile křeček umřel, tak ona si ho normálně stáhla a tu kůži si dala pod budíky jako podložku.
2: Fuj, no tak to je strašný.
0: To je jak od Tima Bartna, kámo, z filmu.
2: Já mám kamaráda, ten si takhle ze želvýho krunýře udělal popelník, ale

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Tak já jsem čekal, že se předvedeš s překladem Kylian Mbappé a já vůbec vlastně doteďka nevím, co to znamená.
2: No to ti řeknu úplně přesně, znamená to Kylian Mbappé, jo? To je takový týpek, on je strašně podobný Rayovi Quarantengovi, by the way.
1: Počkejte, že to je regulárně jako jméno. Hodně,
2: no jasně, to je jméno.
1: Aha, tyba, tak já myslel, že tě nachytám na něčem, tyba, ty víš o všem všechno, to je
2: no to víš.
1: Každopádně my tady máme dnešní mashup, který dneska namíchal Krištof. A teda musím říct, že jsou tam tři věci. Dvě si myslím, že uhodnete pravděpodobně na první dobrou a ta třetí by vás mohla potrápit stejně jako mě, protože já jsem nad tím přemýšlel regulárně hodinu a půl. Hodinu a půl, než jsem se prostě od Krištofa nechal podat na to, co to je, co tam je, protože je to věc, kterou já znám, vím vlastně i story toho filmu, ale já jsem si nebyl schopný prostě vzpomenout na to, jak se to jmenuje.
2: Tak uvidíme, jestli na tom budeš stejně jako dom, protože dnešní mashup zní takhle. Myslím, že easy.
1: Mně se líbí ta chvilka dubstepu prostě.
2: Musí být, jo.
1: Má to začátek a konec, to je
2: dobrý. Dubstep jsem taky miloval, takže...
1: Já ne, teda moc.
2: Ne, jo. Dubstep byl...
1: Vlastně jako
2: jo.
1: Ta éra toho dubstepu, kdy vlastně jako každá písnička buď to začínala, anebo končila dubstepem, byla hrozná.
2: Tak jako to by už bylo 20, no, tou dobou, tak to
1: no,
2: chceš.
1: No, nebylo, ale kámo, když se to tak vemeš, třeba Pitbull má písničku Man in Black, která je vlastně po celou, kecám, Man in Black, je to titulní písnička Man in Black, je to, nespomenu se teďka, každopádně ta písnička je celá úplně jako krásná v klídečku a na konci se rozjede dubstep, úplně no,
2: správně,
1: nesmyslně, prostě,
2: správně, no. Každopádně, ještě jednou vám puštím mashup, abyste věděli, o jakým dubstepu tady mluvíme teda. No a pokud víš, tak samozřejmě 210 32 30 30 a nebo pošli nějakou pěknou voiceovku Dominikovi přímo do apky, aby tady ten kluk už a taky měl co dělat, ne?
0: Poznal si trojici tracků?
3: Pošli nám voiceovku přes apku Rádia Spin.
0: Nebo volej 210 32 30 30. Právě teď.

0: Hezky dobrý ráno všemu, Rádia Spin, máme 7 hodin a taky 52 minut k tomu, no a my pokračujeme ve dnešním mashupu, který jsme tady pustili pár minut zpátky a na jehož základě jste začali hádat, co tam je, a teda musím říct, že ten mashup není těžký. Michalo, Krištof, takže Krištof na vás bude docela hodnej, ale na druhou stranu může tam být taková zapeklitá věc, a sice to, že si nemůžete vzpomenout na to,
1: já
0: co
1: totiž,
0: tam je.
1: Přesně tak, já totiž vždycky sázím na to, že dávám nějakou nostalgickou melodii, která ale zase jako, víš, jako neringuje ten bell, opět jsem u té češtiny, jak se říká. Takže připomeneme, jak ten mashup zněl. Dobrý crossover, ty jo?
0: Jako hodně dobrý. Jako tenhle mashup mě fakt jako baví. A věřím tomu, že baví i vás, protože jste nám sem začali posílat nějaký ty tipy.
1: Jo, jo, je to tak. Já nevím, jestli chci úplně pouštět. Mám tady Pajky, o který tipnou všechny tři věci správně.
0: To nemůžeš říkat takhle.
1: No to můžu. To úplně v pohodě.
0: No
1: můžu.
0: Ale dobře, necháme šanci ještě ale pro vás, pro ostatní.
1: Je to tak? Že? Chvilku tomu ještě dáme, takže cokoliv v tom mashupu slyšíš, tak klidně dávej vidět na naše číslo 210 32 30 30 a nebo do naší apky. Zde je mashup ještě jednou.

0: Hore! Dole, posloucháš Radio Spin, čtvrtek 16. července, svátek má Luboš, ještě tak připomenu, takže všechno nej, 7 hodin 55 minut k tomu. No a my tu s Domem řešíme, krom teda mashupu, který jsme si dávali před chvilkou a který pořád můžeš odhalovat, tak tady řešíme křečky.
1: Je to přesně tak, ale my se tím křečkům vrátíme i za chvilinku, protože nás malinko tlačí čas, máme 7 hodin na 55 minut k tomu, takže na to se můžete těšit, protože tady máme ještě jednu naprosto perfektní story k tomu, jak prostě křeček umřel ne úplně přirozenou smrtí, ale musím říct, že je to téma, kterým jste, nebo respektive skvělou jsou to storky, který jste nás fakt jako bavili celý ráno, takže dáme si poslední storku za chvilinku, no a my se jdeme v tuhleto chvíli spolu podívat taky na to, co nás čeká venku. Co se děje venku aktuálně? Tak
0: hele,
1: když se vykouknu z okýnka, tak by tam mělo být v tuto chvíli zataženo, aspoň teda tady v Praze. Nemělo by pršet aktuálně, což je docela dobrá zpráva. Každopádně, kdyby mohlo pršet v tuto chvíli, tak je Brno, tam ještě doznívá
0: Supercela.
1: Supercela, ano, ta ještě doznívá ze včerejšího večera. Každopádně po zbytku republiky by mělo být v tuto chvíli počasí polojasný až zatažený a teploty kolem 18 stupňů Celsia. No a odpoledne?
0: Krásně jsi to řekl, Dome, krásně. Já už jsem se bál, že mi nic nenecháš.
1: Neboj, nechal jsem ti to odpoledne, to je hezčí.
0: Hele, tak můj model počasí tady hlásí, že odpoledne by mohlo být až 28 stupňů místy, někdy dokonce i 29, jak to změnili. Každopádně pořád můžeme čekat nějaký skoro jasno, lomeno polojasno a taky na většině území můžeme čekat slabý přeháníky. Takže...
1: No, okay. Tak to čtvrtek nebude zase tak špatný.
0: No, tak malý pátek, ne?
1: Jasně, malý pátek. Dobrý čtvrtek.

0: To je hitovka jak prase prostě.
1: Jo, jo, snad se to nedoví, to by se taky dalo stáhnout na to, když ti, víš, do křeček někam vyskočí a...
0: To je pravda, ale zároveň jsme rádi, že jste se napráskali, protože to bylo přesně dnešní téma a jmenovalo se Žádnej křiček neumře přirozenou smrtí. Jenom takový pracovní název pro nás.
1: Je to tak?
0: A ty storky, které tady padaly, tak byly naprosto perfektní a jednu takovou storku jsme si nechali ještě na závěr.
1: Mm-hmm. A tu nám tady řekl Radek.
2: Měl jsem těčka dřív jako malý kluk a ztratil se. No, hledali pár týdnů a pak jsme vysypávali ten stáček od vytavače a on s ním bohužel byl, no. No a nedávno, musím říct, před 3 dny umřel křeček dětem a ten umřel přirozenou smrtí.
1: No a to je zajímavý, jak to?
0: Jak je to možný?
1: Jak je to, to je anomálie tady tohleto.
0: Jsou prostě ale dobře vychovaný děti v tom případě.
1: No asi jo. A taky že... dobře vychovaný křeček, že jo, že nelozí tam, kam nemá, víš, k vysavačům, do zásuvek a takový
0: mezi
1: věci.
0: Mezi dveře, pod no, koberec jasně. A tak, no.
1: Znáš tu písničku, jsme u těch křečků teďka, myslím, že to je Michal Horák nebo někdo.
0: Yes, kámo, myslel tom, jsem na něj dneska. Yes,
1: já taky, no, úplně jsem si říkal.
0: Hej, teto, já ho zabiju.
1: A to mi přijde jako extrémní, jako už, že křeček, když ho má hlídat, tak sežere magnet a přitaví se k topení.
0: To je prostě...
1: Jako to nevymyslíš.
0: Nevymyslíš, no. Ale prostě, jak se tohle to může stát? Jako, když máš mít křečka v kleci přece.
1: No právě, a ne ve vysavači, Radku. No. No tak.
0: Ale jako, myslím si, že zrovna u toho vysavače to bude asi nejčastější. A rozhodně ne s magnetem utopení.

0: Čtvrtek 16. července, ty ladíš Radio Spin. Máme 8 hodin, tak faráš v kostele. Máme 8 hodin, 10 minut. Svátek slaví Luboš.
1: To jsi řekl hezky, nebo respektive teda spíš asi
0: zaspíval.
1: Každopádně, my se jdeme přesunout k další věci. Já jsem tady před hodinkou sliboval, že se podíváme na jednu muší invazi.
0: No, co je prosím tě muší invaze a jak prosím si to mám představit?
1: Já jsem včera koukal večer na zprávy a mluvili tam o obci, která se jmenuje Letětiny. A v Letětinách se právě teďka perou tak trošičku s mouchama, protože tam mají tolik much, že nemůžou otvírat okna, nemůžou otvírat ani dveře a všude se tam plácá, tleská a co víc. Byl tam taky rozhovor s jednou hostinskou, která dokonce ke každému pivku, který nosí v restauraci, tak přináší i plácečku.
0: Já že nějakou muší specialitu, už jsem si myslel.
1: No a ty vole, možná z nich budou za chvilku dělat koláče, každopádně se jim tam extrémně přemnožily mouchy kvůli prasatům a nemůžou se jich zbavit těch much.
0: Ne, co se s tím potom dělá, jako jak to vyženeš?
1: Hele, nevím.
0: Jako musíš dát prasátka někam jinam, nebo?
1: Musíš dát prasátka někam jinam, nebo musíš prostě po kapsách nosit biolet, nevím, jako co jinak uděláš s mouchama. Každopádně, já jsem si u té reportáže prostě vzpomněl na 3 veterány, jak prostě přijeli do té země
0: boy.
1: A všude tam měli ty plácečky.
0: No jasně, takže každý obyvatel Letětin tak má svého vlastního Edu Flyboye teďka.
1: Jako si pravděpodobně, nebo minimálně to bude nová zaměstnanecká pozice prostě v Letětinách.
0: Já si myslím, jako dívej, že je tam 255 obyvatel, takže to si myslím, že se může takhle zdvojnásobit hezky na těch 500.
1: No, 500, no takhle se rozrůstají města.
0: No právě, a takhle se, že jo, hledá práce, takže dokud bych chtěl, tak volíte číslo 210, 30, 20, 30 a za určitý finanční obolus milé rádi to domluvíme samozřejmě.
1: Jo, samozřejmě, cinkneme starostové Letětin.
0: No, jejde.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Dnešní Pravda nebo lež bude tak trošičku v režii Krištofa, nebo trošičku.
2: Jak trošičku? Jako to bude úplně v režii Krištofa.
1: Úplně v režii Krištofa, protože Krištof si na dnešní Pravdu nebo lež, po tom, co si to zkusil včera, řekl, že už to bude jenom čistě na něm, tak já jsem zvědavý,
2: no, jaký si spolu nás... To možná ještě prostřídáme, až se naštvu, že pořád prohrávám, no, ale hele, téma bude naprosto jednoduchý, protože já jsem byl 2 dny zpátky s tátou na výletě na Karlštejně.
1: Nebude
2: téma
1: nebude
2: jenom Karlštejn, ale téma bude Hrady České republiky.
1: Kámo, tak to si rovnou napiš 3 body a
2: no to doufám, ne. Protože... Já věřím tomu, že mezi spinnerama se najde někdo, kdo Hrady České republiky fakt zná, takže pokud to tak je, tak pojď Dominikovi pomoct, potřebujeme jednoho člověka na drátě 210, 32, 30, 30 a za chvíličku startujeme.
1: Přesně tak, mega potřebuji pomoc dneska.

0: Radio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Tak, kámo.
2: Tak
1: já
2: co?
1: Jsem v historii, no nerozdejchal, protože já furt myslím na svoji dějepisářku, která mi vždycky říkala, Dominiku, tak mi tam aspoň něco nakreslete do toho testu, tam můžu dát za 4. No, tak jsem kreslil, že jo?
2: Dominiku, nebojte se, protože na drátě máte odborníka na hrady České republiky a to je Pajky. Pajky, zdravíme.
1: Star Pajky.
3: Ahoj, ahoj.
1: Jsem nevěděl, že jsi takovýhle odborník na hrady a zámky.
3: Já jsem odborník, jak bych řekla moje žena, na všechno, jenom co je potřeba, to nevím.
2: No, no tak uvidíme, jestli pomůžeš domovi teda. Pánové, jak moc jste ready? Jste?
3: Jsme ready.
1: A tak jdeme jako pojďme se s tím poprát.
2: Pojďme na to. První statement. V Česku je více hradů než zámků.
1: No. Jako je fakt, že asi možná budu znát víc hradů než zámků, teda.
2: Co a na to Pajky?
3: Pajky počítá, vydrží.
2: Helštín, Karlštejn, Bouzov, Zvíkov, Bezděz, Žebrak.
3: Ale určitě tam bude 100% víc těch hradů.
1: Já si taky myslím, že tam bude víc hradů, no.
2: Takže určitě. Označíme, že
1: tak dáme
2: je
1: pravdu,
2: to
1: Pajky.
2: Pravda, jo?
3: Jasný, pravda.
2: Tak pánové.
3: Pohodě.
2: Bohužel, lež.
1: Kde jsi to sebral? Jako?
2: Hradů je zhruba něco kolem 900. A zámku je cca 1300.
1: Kámo, tak mi ukaž ty zámky, ty vole.
2: Já ti je klidně ukážu. V každý druhý vesnici tam u nás máš zámek, že jo?
1: Není možné.
3: Ty video, všechny.
2: Je to, jako dobře, já to objedu,
1: všechny
2: nebojte.
1: Fotky, celou galerii.
2: Podle mě tak půlku z nich jsem navštívil těch zámků, takže vám to klidně pošlu. Nesmutněte, pánové, mám jeden bod, ale druhá otázka, tam to naženete. Druhá otázka. Karlštejn byl založený Karlem IV. Především jako místo pro uchování korunovačních klenotů.
3: To bude pravda podle mě.
1: Nevím, jestli především ty korunovační klenoty tam určitě jsou. Ona je tam na ně podle mě i nějaká speciální místnost.
3: Jako já vím, že tam je trezor, že jo? Že byl jeden z prvních na trezoru tam postav. Určitě, hele, protože on si to tam si to hlídali, jak... Jo, to bude určitě.
1: Přesně, tolik, že ani ženský tam nepouštěli.
3: Ne.
2: To je hoax, ale...
1: Já vím, no.
3: Prostě to bylo určený pro ty klenoty jako velký trezor opevněný. Prostě.
2: Takže označíme pravdu, jo?
1: Asi jo, no.
2: Dobrá, tak já tady označuju pravdu. Správně, já. Ano, tohle to máte naprosto správně. Tak jak jsem řekl, korunovační klenoty, oni tam byli v kapli svatého kříže. Je to strašně pěkná kaple, tyjo, by the way. Byl jsem tam teďka právě ty dva dny zpátky, je to fakt pěkně vyzdobený.
1: Já tam
2: vyzdobený.
1: Prostě taky musím. Pajky, díky, jsi to podržel.
3: Já jsem tam byl, takže jsem nějak poslouchal.
2: No, dobrý, to je paráda. Tak jedna, chlapi.
1: Okolí, ty vole.
2: Tak teďka budeme trošku slovíčkařit.
1: A je.
2: V Praze existuje návrší zvané Dívčí hrady, kde najdete třeba obří výběh s koni převalskými.
3: Dívčí hrady, jo?
1: Dívčí hrady, jo. Jsem v životě neslyšel teda.
2: A co obří výběh s koni převalskými?
1: Tak ten je v zoo, že jo, to jako víme. Takže by Dívčí hrady byly v zoo?
3: No já přeším, počkej. Tam je nějaký Děvín nebo něco takového.
2: Děvín je ještě něco jiného, mám pocit.
3: Jo. A mně to zní stejně, tak je to pravda.
1: Ale já dám asi na tebe, Pajky, abych asi taky dal klidně pravdu.
3: Taky řekl, že jo, asi jo.
1: Já jako tady vůbec nevím, tak dáme třeba pravdu.
2: Jo.
3: Koukej, jak se to celý, hele, ten je jak v tom, fakt jak v tom Milionáři.
1: No, tam, on je zákeřný, on jak je herec, tak je extrémně nečitelný.
2: No právě, já jsem Vladimír Čech, v tom případě dobře, pánové, označíme tedy pravdu.
3: Pohodě.
2: Jo, je to pravda. Není to teda v zoo, ale je to nad Barandovem, je to na Praze 5, taková strašně krásná výhlídka tam je a fakt obří výběh z koní. A je to jakoby pod zoologickou zahradou, to myslím, že to je nějaké odloučené pracoviště.
1: Tak aspoň víme, kam o víkendu. Pajky!
3: Paráda, máme to!
2: Je to tam. Chlapi, díky za hru a nebojte, já vymyslím něco těžšího potom.
1: Tak jo.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to aktuálně vypadá na českých silnicích. Začneme klasicky v regionech, kde se aktuálně zastavíme akorát v Brně, protože tam se bourá a to hnedka třikrát. Takže jeden crash ulice Svatopetrská, druhý crash na Zvonařce a třetí v ulici Borgesova, takže tam určitě pozor. No a co se týče dálnic, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna z obou stran a potom taky po směru na Prahu poskakuje D1 kvůli práci na silnici u Měřína, takže tam určitě opatrně. No a u dálnic ještě zůstaneme, trošičku si postojíš na D7 na příjezdu do Prahy a na D5 na příjezdu do Prahy. Jinak je to cajk?
1: Mm-hmm. V Praze to není úplně cajk, tady si postojíš všude možně, hlavně teda na pražském okruhu na Černáku, tam to bude zhruba na 15 minut, potom opatrně, když jíždíš na Novopatskou, tam to bude taky zhruba 10 minut. Pražský okruh stojí i pod Barandovem, 10 minut počítej i tam, dokonce i u Rudný 10 minut, všude prostě 10 minut, jo. A potom taková ta klasika pražská Wilsonovka mírně stojí i Nuselák, mírně stojí i, a teď se podívám, co to je, nábřeží na Braníku, nevím proč, asi tam prostě bylo hodně lidí. Každopádně, kdyby s náhodou... Také ty rychlé intruzivní myšlenky. Kdyby jsi náhodou měl ještě nějaký bližší info, tak samozřejmě můžeš volat 210 32 30 30 a nebo nám to poslat do voicovky přes naši mobilní apku.
2: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Yeah, on behalf of a military enemy.

0: be continued.
1: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Rádiu Spin.
2: I dneska ve hře Jeden na jednoho můžete vyhrát tričko Rádia Spin. Naprosto nádherný černý tričko, který zeštíhluje. Vím o tom svoje.
3: Jo.
2: Každopádně na prsou budete hrdě nosit logo Rádia Spin. Tak to tričko vypadá prostě černý tričko s logem Rádia Spin. Je hezký, je designový, je minimalistický a bude vám slušet. To je jistota.
3: Dobrá, no. Tak takže v tom případě, co musíš udělat pro to, abys tohoto tričko vyhrál? Je to jednoduchý, zavoláš nám na číslo 210 32 30 30, no a zodpovíš pár otázek proti svýmu soupeři a to jich odpoví víc, tak ten má triko, je to easy.
2: Je to úplně jednoduchý, takže volej na 210 32 30 30 a my startujeme zhruba tak za 3 minutky, tak pojď volat.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: Krištofe, máme ve hře jeden na jednoho soutěžící.
2: Máme, Dominiku, ve hře jeden na jednoho soutěžící. Přesněji řečeno můžeme odkryt, že na lince číslo jedna v levém rohu se skrývá Luboš. Luboši, čau.
3: Čau, dobrý
1: Bože,
3: ráno.
1: Čau a všechno nejlepší k svátku, kámo.
2: No jejda.
3: Ano, děkuji.
1: To by byl krásný dárek, co?
3: To jo, to by byl.
2: Jako takhle na oslavičku, nebo i otázky jsou jednoduchý, protože naše téma je, že jestli si rychlejší, jestli si chytřejší než Páťák, já už dneska nemluvím, to je v háji. Takže to nějak dáme, každopádně na lince číslo dvě, v pravém rohu se schovává Marťas.
4: Nazdar, to s tím Marťasem si beru teda osobně, jo, jako, auvaj, to bolelo, a Luboši přeji nejlepší
2: svátku. Počkej, jo, co bolelo?
4: No já jsem slyšel, jak řekl z místo Páťák, řekl z Marťas, tyjo, já jsem to slyšel, mě neopřejmě.
2: Promiň, to jsme tady slyšeli blbě s domem oba, takže Paťas.
4: Marťas, ještě se aj hluchý.
2: Tak co je? Tak počka, tak
1: máme chápu. Tady Luboše a Marťase, který se tady s poperou spolu o tričko ve hře jeden na jednoho. Každopádně, Marťas, já si myslím, že by bylo jako hezký, kdyby si Lubošovi dopřál k tomu svátku si to tričko vyhrát. Co si o tom myslíš?
4: No jako... Nedám mu to zadarmo, tak ti to řeknu.
2: Správně.
3: Jo, jinými slovy, neměl prostě radost z toho trička.
2: Super. Chlapi, jenom připomenu, že abyste mohli zodpovědět otázku, která je položená, tak se musíte přihlásit tím, že vykřiknete svoje jméno a my vás vyvoláme. Všechno chápeme?
4: Jasný.
2: Tak můžeme na to. Dome, první otázka.
1: Jak se nazývá slovní druh, který určuje osoby, zvířata a taky věci?
3: Luboš.
2: Luboši,
1: to byla rychlost.
3: Tak to je podstatný jméno.
2: Podstatný jméno je...
1: Myslíš?
2: Správná odpověď.
1: Ano. Pěkně.
2: Je tam jenom od...
4: Jsem ti přenechal, Lubo. Jo, nemáš tak...
3: Dobrý.
2: Jdeme na otázku číslo dvě. Při jaký teplotě za běžného tlaku mrzne voda?
3: Luboš. Martin.
2: Luboš teda rychlost.
1: Ty vole.
3: 0 stupňů.
2: A 0 stupňů je správná odpověď, Luboši.
3: Celvia.
2: Wow. Teda...
1: Luboš prostě chce ten dárek.
2: A že prý mu to nebude dáno zadarmo, tyjo, tak nevím.
1: Tak, Marťas.
4: Právě já to hraju, já jsem herec starý.
1: Marťas, tak se pojď posnažit ještě během poslední otázky, ať to není úplně ostuda, protože poslední otázka zní, na kterou barvu semaforu musíš zastavit?
3: Luboš.
2: Ale Luboš byl první.
1: Luboš byl zase rychlejší.
4: Jak je to možné?
3: Červená, to je jasný.
2: Červená je správně, tohle je mega win. Tak to se splnilo teda, Luboši.
1: Ty jo, brutál.
3: Jo, super. Ale tak tím, že jste prozradili, že to je úroveň pátý třídy, tak jsem věděl, že to bude spíš o té rychlosti, než o těch správných odpovědí.
1: No to je otázka, oni totiž i otázky pro páťáky dokážou být pěkně zákeřní.
3: Někdy ale to může být záludný, ano.
1: Poprali jste se s tím hezky, Luboši, tobě gratulujeme. Marťas, ty nezoufej, cinknout si můžeš do hry jeden na jednoho určitě zase zítra.
4: Jasné, nedá se.
2: I tak GG, dobrá hra a Luboši, ty mi prosím tě jenom vydrž na drátě, abych si zapsal nějaký údaje, aby ti tričko přišlo.
3: Jo.
1: Děkujeme za hru. Mějte se čus.
3: Díky za hru, Marťas.
4: Kluci, ahojte. Čau.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Posloucháš Rádio Spin, čtvrtek 16. července, no a jak říká Dom s oblibou, máme tu ještě jeden takový malý restík, který přesně jsme si nestihli odhalit, a tím je mashup.
2: Přesně tak, restík v podobě dnešního mashupu, který namíchal Krištof, tak pojďme si připomenout, jak ten mashup zněl. A nějaký typy by tady byly, tak my se jdeme podívat do mobilní aplikace Rádia Spin, a to za Romanem.
1: Dobrá.
3: Krásné ráno, doma je Krištof Spinner, tady Roman. Já sice nejsem žádný mashupovej guru, ale myslím si, že tam rozhodně slyším ETho, to je naše mládí, teda vaše kluci ne, ale moje určitě. Mějte se krásně a hezký den všem, čau.
2: Romane, já tě asi překvapím, i moje mládí je ET, protože je to film, který naprosto miluju, a o to víc mě štve, že ETho jsem prostě slyšel, ale nepoznal jsem
1: je
2: ho.
1: To tak, Dome, tady tenhle ten soundtrack totiž. Yes. Jsem rád, že to tady Roman poznal. Každopádně máme tam samozřejmě ještě dvě další věci, takže pustíme šap ještě jednou, a kdybys to něco slyšel, tak můžeš volat na 210 32 30 30, anebo nám to můžeš poslat do naší mobilní apky.

0: skvělý run jako Seles Buckingham.
1: 8 hodin a taky 50 minut, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Dominik, Krištof a teď už u Majku taky Vicky, která se přiřítila rovnou z tramvaje a zasedla za Majk.
2: Čau Vicky.
3: Prostě tak, čau.
2: To propálil, ty úplně tě naprášil tady.
3: Ne, já jsem šla pěšky už jako z vozovny, je to jako tak svižně.
1: Tak svižně, jako přelítla si docela svižně, ale jakože zamíříš rovnou takhle za Majk.
3: Žum prostě, já jsem zaparkovala.
2: Bless McQueen do garáže, ty jo.
1: Tak Vicky, když už jsi tady přišla, tak tě trošičku zneužijem a necháme tě spinnerům pomoct dneska s dnešním mashupem.
2: Jo, jo, podíváme se na to. Snad to půjde pustit, jo, máme trošku technický problém tady, ale uvidíme. Klikám.
3: Aha, byly tam Františkovy lázně. Františkovy lázně.
2: Myslíš,
3: já si, jsem si 100% jistá.
2: Dobře, zatím si to držím, tady tenhle ten typ, no.
3: No a potom tam bylo ta ta ta ta ta ta ta.
2: A to je
3: co? To bylo něco dobrodružného.
1: Jako je to rozhodně dobrodružná věc.
3: To je film, ne?
2: Je to film.
3: Jejda.
2: A třetí, co ti zbývá, tak je rapovej track.
3: Není to Ventura?
2: Ne, není to Ventura.
3: Jaj, tak já nevím.
2: No, tak Jurský se podíváme. Park. Taky ne, taky ale jako zní to podobně, to je pravda.
3: OK.
2: OK, hele, podíváme se ještě tady za našima spinnerama, co nám na to řekli, protože třeba tady máme jeden tip.
4: A je to odprotivý, já se ti prostě nebudu.
3: Já se prostě nebudu?
2: To si myslím, že je poměrně správně. Jako podíváme se za Pajkem, protože Pajky to je týpek, co tady odhalil jako na první dobrou všechny tři věci.
3: Ano.
4: Hele, Františkovi lázně, potom prosit nebudu proti vás a E.T.
3: E.T.
2: No jasně, takže krátký recap, E.T.
3: Yeah.
2: Pak samozřejmě Mandra, že?
3: Oh.
2: Na neposlední řadě samozřejmě taky Protiva a Prosit nebudu.
3: Jasně.
2: Tenhle beat.
3: To je dobrý, no.
2: Tenhle beat, ten bych sežral úplně.
3: Paráda.
1: Legenda, rest in peace.
3: Nice.
2: Je to tak, je to tak.
3: Tak cením, takže Pajky jako klobouk dolů, musím říct.
2: Pajky, ano, úplně Hustý. Všechno, všechny outplaynul, jak se říká česky.
1: No to Hustý. Víš, Pajky, to je prostě starý mešapář. No tak jo, my se jdeme pomalu, ale jestli přesunout do komunikátoru. Vicky, co se bude dneska v komunikátoru dít?
3: A dneska probereme lásku, dneska probereme, jo, budeme řešit zase seznamování, protože ono jako ty seznamovací apky nejsou jediná možnost, jak se seznámit. A teď už nejde ani o running kluby, ve Finsku mají ještě jednu vychytávku. No a co jde, tak to ti povím samozřejmě v komunikátoru.
2: Se na to si počkej, no, nemůžeme tady propálit. Jako.
3: A potom máme hudební novinky. Staří Braši se vracejí společně na scénu, o koho se jedná, to ti povím, chystají nový album. Potom ti taky povím o tom, jaký rave se bude chystat v srpnu.
2: Oh.
1: Máš toho hodně teda.
3: Je toho hodně.
1: Jako na to 4 hodiny.
2: To tě nestačí čas, ne, tady pořádně.
3: To už nestíhám normálně, kluci, musíte no končit, nestíháš. Abych to stihla všechno.
2: No dobře, dobře, promiň Vicky, tak jo, tak jdem se podívat na počasí v rychlosti, ne? No,
1: jasně, že jo. Vicky, jak je venku teďka? My když jsme šli do rádia, tak byla docela zima. Je tam trošičku
2: kapalo.
3: Jako je teplo, ale prší.
1: Prší.
3: Ale jenom tak jako mrholí.
1: No ale ono by se to mělo během dne tak jako trošičku vylepšit nebo respektive rozjasnit, protože by mělo být víceméně po celé republice polojasno a teploty kolem 25 stupňů v průměru, což je docela příjemný, tak snad to takhle dopadne a snad bude dneska ještě příjemně.
2: Já v to taky doufám, ale klidně ať prší.
3: Já taky doufám.
2: Když prší, tak leje, znáš to. Kape, přesně.
1: A protože je čtvrtek, malý pátek, tak to tomu tak nějak jako patří. No tak jo, tak my se slyšíme zase zítra, využívejte zbytek dne taky s Vicky, Jirkou a Márou. Mějte se.
2: Tak čus.
5: Spin Radio.
6: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

Dobrý ráno, ještě jednou od Majku tě zdraví Vicky. Už máme čtvrtek 16. července a svátek má dneska Luboš, takže Luboši, všechno nejkrásnější k svátku a pořádně to dneska oslav. Jo a jestli posloucháš, tak si nech zavolat a ne zavolat, ale ty zavolej mě a já ti zahraju písničku. No a prosím tě, teď už jdeme na bonžurku s Vicky, jo. Tak pamatuješ si, jak jsem ti říkala, že tady v rádiu je to někdy jako, že mám pocit, jako kdybych tady řídila nějakou vesmírnou loď. Prostě tady na mě svítí spousta různých tlačítek a já mám pocit, že opravdu sem jako přidáváme plyn a už prostě pomaličku se zvedáme ze země a už letíme. Pšu! To je pro mě vlastně v kostce komunikátor. Každopádně teď mám dvě zprávy. Ta špatná je, že mi dom s Krištofem dali s Bohem a já tu zůstala s nefunkčním kartmástrem, prostě mi tady zlobí operační systém. No a to je jako, já nevím, když máš takovýto vzpůrný děcko a hodíš ho do školky učitelkám a seš jako, tak a teď už je ten šotek váš problém. Tak ta dobrá zpráva ale je, že kluci jako potahali a zavolali mi technickou podporu, takže budu zachráněna. Karel mě zachrání, takže těším se na Karla. No a říkám si, dneska to bude vážně kovbojka. Tak pojďme se teďkom přesunout přímo na komunikátor. Jak jsem říkala, samozřejmě, že to funguje, tohleto písničky na přání jedeme dál, takže na čísle 210 32 30 30 ti mega ráda zahraju, anebo mi pošli hlasovku, už za tři tracky je to tady tvoje. No a protože je to tady taková kovbojka, jak jsem řekla, tak si dáme Old Town Road, Radio Spin.

0: Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ještě.
3: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší, Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Vicky, tady s tebou treky na přání, no a já už tady mám hlasovku, a to od Davida.
1: Čau Vicky, tady David, zahraj mi tam prosím tě od Hektora Kancelář, bude to jenom pro tebe do studia, díky, čau a užívej vysílání.
0: Teda, no děkuju za vzkaz, Davide, to je tebe hezký. Já musím říct, že mně se tady začíná čím dál tím víc líbit, že tady mám tu maličkou teďkon operační chybku a nemůžu se přihlásit na svůj účet totiž tady v tom systému. No a tím pádem používám teďkon jako Krištofův účet. No a on tady má úplně krásně uklizeno, jo, prostě. On tady má ty písničky hrozně dobře jako rozřazený a tak. Hele, já se začínám zvykat z toho mýho chaosu tady na tu organizovanost a pořádek. Krištofe, jestli mě teď slyšíš, já ti děkuju. No a teď už můžu vesele pouštět Kancelář. Vím, kde je. Davide, krásný den, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a zvu tě na Afterburner Contour Summer Affair. Hele, bude hudba, bude skvělý jídlo a taky DJ Mike Traffic, Noir, Nerz nebo Double J. Hele, pánové vyjedou a dorazí i do tvýho města. No a zrovna dneska mají zastávku v Ostravě. Budou tam dneska v klubu Klid Zahrádka, bude tam Mike Traffic, Double J a právě Noir a mají tam pop-up s Never Enough, což je skvělá streetwearová značka, doporučuju se na to mrknout. To znamená, že tam bude skvělý oblečení, skvělá hudba, skvělí lidi. Hele, bude to tam prostě úplně parádní. No a pokud by si nestíhal zrovna dneska v Ostravě, tak můžeš se těšit, že už v srpnu 14. budou v Mělníku, a to budou tentokrát na náměstí Míru, a bude tam pop-up s Jam and Co. Bude tam Mike Traffic, Robot a Nerz, takže je tam lehká obměna. Jednoduše můžeš vlastně jezdit po té republice s nima. Tak určitě mrkni na to, jakou mají šňůru, máme to tady na stránkách Rádia Spin. No a už dneska máš možnost bejt v té Ostravě. Tak let's go, užívejme léta. Afterwork Summer Affair, teď už doprava. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, nehoda je v Chomutově v ulici Písečná. Teď už se přesouvám na dálnice. Tady máme nehodu na D1 na 5. kilometru při výjezdu z Prahy. Je to v okolí Průhonic. No a kreš je taky na D7 na 38. kilometru ve směru na Chomutov, a to v okolí Toužetína. V samotné Praze máme nehodu v ulici Krybníčku, má to mezi křižovatkami ulic Kolodějská a Hvozdnická. Tady u nás v Strašnicích. Kreš je taky v ulici Českobrodská, v ulici Prosecká a na náměstí Bratří Synků. Tak to je ode mě z dopravy vše, ale pokud stejně tady jako Petr máš info, tak dávej vědět. Petře, co se děje?
1: No všichni, tady Petr, prosím tě, dávejte všichni bacha, vy co jdete od Štěrbohol, po Černokostelecký směrem do Strašnic, zhruba tak v půlce, jsou tam po levý straně u zastávky policajti, 50, chtějí naše prachy, tak si dávejte bacha, mějte se, čau.
0: Díky, Petře, za informaci ze silnice, úplně čerstvou. A pokud, Spinnere, ty máš taky nějaký info, tak rozhodně neváhej a dávej vědět. 210 32 30 30, anebo pošli hlasovku. Díky za to.
2: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

0: Zkusám něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou, jedeme dál pecky na přání, no a já už tady mám teďkon Vláďu na drátě, čau.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny volťáky.
1: Ty Vláďu.
2: Ať to dneska cinká.
1: No dneska, ať to cinká a hlavně ať to s nikým nějak nesmíká, protože jak máme tady teď to mrholení, co u tebe, je to všechno v pohodě?
2: Úplně jako počasí. V pohodě, já jsem teď... Jo, to je krásný, prej pršelo v Praze, já jsem
1: no,
2: to poskal, tak je to dobrý zatím.
1: Právě, u nás prší, tak proto se ptám, ale jestli u vás v pohodě, tak dobrý. Takže to
2: jo,
1: je...
2: na pohodu, sluníčko.
1: Tak to je krásný, a kdeže seš teďka?
2: V Kladrubech.
1: V Kladrubech, a tam je hezky, OK, no tak cítím lehkou závist. Každopádně, Vláďo, ale ty si toho sluníčka užiješ ještě o dost víc, protože ty si nám tady asi před týdnem říkal, že bys hrozně rád jako do Karibiku, že jo?
2: Ano, ano.
1: No ale ty seš muž činu, pochlup se, dej pravdu nám všem tady.
2: Už je to objednaný, no, tak jestli do toho něco nevlaze, tak už příští měsíc 20. letím.
1: Tak to je úplná pecka, to je fakt pecka. Tyjo, Vláďo, fakt ti to moc přeju a zároveň teda cítím fakt takovou jako v nejlepším slova smyslu opravdu závist, tyjo, protože do Karibiku jela hned,
2: ty mohla,
1: ale hned.
2: No, tak, mohla letět taky.
1: Já bych si říkal. Ale víš co, tak jako možná by šlo brát prostě to rádio někam sebou. Já se musím zeptat Romana, jak je to s tím home officem prostě, kdybych chtěla takhle.
2: Home office je takový, že si znaladíš svoje rádio a budeš ho poslouchat.
1: Jo, takhle. Jakože bych poslouchala prostě z Karibiku, ale jo. Hele, ale víš, že si nás tam naladit můžeš?
2: Jo, to víš, jo, to si naladím.
1: Ježišmarja, tak to jo, tak to dej potom vědět, jak se to bude líbit místním prostě a dalším prostě. Jakože tam bude tak skvěle a tam jsou hrozně jako pozitivní lidi. Fakt, jako já mám pocit, že vždycky, když člověk jede do země, kde je slunečno, tak ty lidi jsou prostě takový jako veselí. Že se člověk obklopí jako jo? Dobrou náladou. No tak ti to moc přeju, Vláďo. A co si necháš zahrát?
2: Sergej, dísnej se teď.
1: Tak se jdeme zasvát. Měj se krásně, Vláďo, pro tebe.
2: Taky.
1: Ahoj, Radio Spin.
0: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak, život slavný.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl naletět. Dva duffel bagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého tiště.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a před náma samozřejmě další hoďka komunikátorů, takže neváhej a zavolej si 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. No a já mám úplně skvělou zprávu. Uhu! Náš technik Karel mě zachránil, takže už mi všechno funguje tak, jak má, tak mám velkou radost. Už mám dokonce zase zpátky svůj účet, předtím jsem měla ten Krištofův, takže já už tady mám zase ten svůj oldschoolový účet, kde mám takový hrozný jako nepořádek, kdybyste se mi podívali na tu moji plochu. Myslím si, že lidi, kteří mají OCD, by plakali. Každopádně já už se zase cítím jako ryba ve vodě. Takže můžeme pokračovat dál. Prosím tě, mám tady pro tebe samozřejmě taky téma na příští hoďku a to se budeme bavit o bardech naší české scény, kteří opět spojí síly, mají v plánu vydat nový albíčko. O koho jde, tak to ti prozradím už za 3 tracky. Tak se nech překvapit. No a teď si dáme počasí. Tram-tada, tak prosím tě, máme venku nádherné počasí, 17 stupňů Celsia a prší. To je teda pražská předpověď, ve zbytku republiky máme kolem 20 až 22 stupňů Celsia a neprší. Takže jak nám říkal Vláďa, v Kladrubech svítí sluníčko. Dneska odpoledne bude až kolem 28-29 stupňů Celsia, čekej převážně polojasno. Takže hezký dneska, jde to, Radio Spin?
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a mám tady pro tebe tu skvělou zprávu. K.O. Crew vydají track po 25 letech, respektive chystají potom i celý EPčko, který by mělo být na podzim, takže úplná pecka, jo. Ačkoliv, když se řekne, že vydali naposled prostě jako po 25 letech, jo, to vlastně oni naposled vydali v době, kdy já jsem ještě chodila po houbách. Jo, to jsem sbírala prostě zrovna babky, nebo já nevím. Ale každopádně je znám, jsou to samozřejmě legendy. No a pro ty, kdo by si potřebovali trošku jako oprášit tu historii tady, tak K.O. Crew byly založený kolem roku 1998 a založili je Huck a Fat, což je Hugo Tox a James Cole.
1: Nový LP, Pumpy, Huck a Fat, Pimpy, všichni falazí, kdo jsem rozjedu.
0: Takže všichni ví prostě, tohle jste mimochodem Toxic Funk od Super Crew, kde se právě zmiňujou, takže doporučuji si poslechnout. No a právě teďkon v září ohlásili vydání nového EP K.O. Crew. No a já si myslím, že to bude totální pečka, jako poslechni si sám, mám to tady.

Mně to zase bude úplná pečka. Myslím si, že už bys vlastně mohl i poznat, kdo to produkuje. Produkuje to celý IDEA. A já prostě mám ráda ty produkce od IDEA, které je hlavou labelu Ty nikdy. No a teď naposledy jsem vlastně slyšela, že celý nový album Fotr Pasti, kterou taky produkoval. Takže myslím si, že tohleto, jestli bude mít vlastně podobný styl, ten vibe, který IDEA tam vždycky dává, takže to bude totální pečka. Takže máme se na co těšit, protože se nám vrátí po letech odmlky. Ti, kteří si je pamatovali, tak prostě ať zase zaměří svoje radárky a hledají K.O. Crew. No a ti, kteří ho je nezažili, tak teď mají šanci zažít znova jejich slávu a návrat ve velkolepém stylu. Big Těšink, Radio Spin.

0: prázdninový Spin Ráno.
1: Čtvrteční ráno mělo úplně všechno.
2: Mělo příběhy.
1: Mělo drama.
3: Mělo humor.
1: A taky kapku lítosti.
3: Protože dnešní téma bylo co?
1: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
4: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v ostu.
3: Chudák.
5: Nicméně nemyslím morč,

0: kapibara, ty vole.
1: Kámo, to ne, prostě.
2: Balónek z něho.
0: Měl jsem těčka dřív jako malý kluk a ztratil se. No, hledali pár týdnů a pak jsme vysypávali ten stáček od vytavače a on s ním bohužel byl, no.
2: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
1: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jeho krunýře udělal popelník do pergoly. Tak se slyšíme zase zítra.
2: Tak čus, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. 1 6.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, triky na přání. No a já už mám tady teďko na drátě Marťase. Čau Marťasi.
2: Ahoj Vicky, čau čau.
1: Čau čau. Hele, ty jsi říkal, že seš teď, přímo teď jako na Discordu.
2: Je to tak, jako já jsem v práci, ale s klukama u toho volám na Discordu.
1: Jo takhle, já jsem si myslela, že jako hraješ hry.
2: Normálně jo, ale dneska jsem v práci a bohužel je to dneska bez toho hraní a je to s tou prací, ale Discord se nevynechal.
1: Jo, to by mě teda zajímalo, máte úplně stejnou skupinu jako na práci, jako potom na to hraní?
2: Ne. To jsme jako s klukama z vesnice vždycky voláme na Discordu a na práci to já jezdím do velkoměsta, do Zlína, takže to je úplně mimo.
1: Jo, takhle. No a to by mě ještě zajímalo, co spolu teda hrajete?
2: Třeba LOLko, Counter-Strike, kde já jsem teďka začal hrát Minecraft, to si užívám.
1: OK, to je nice. Takže to jsou vlastně samý takový hry, kde je jako super vlastně ten mod jako těch multiple hráčů, takový ten jako...
2: Je to tak, to máš pravdu, no.
1: No tak to je paráda. No a to by mě teda zajímalo, Minecraft, tak tam se nevyhrává ani neprohrává úplně, ne? Ale co třeba takový ten Counter-Strike tak vyhráváte, prohráváte, jaká je ta vaše četa?
2: Záleží, jak se vyspíme, záleží, jaká je konstelace hvězd, záleží, jaký jsou protihráči, tam je strašně moc proměnných, ale většinou vyhráváme.
1: No, tak to je dobrý, takový skromný prohlášení, většinou vyhráváme. A jakže se jmenuje ten váš gang?
2: To jako žádné jméno nemáme, ale jakože náš Discord se jmenuje TV Barando.
1: Důvod?
2: Nevím.
1: Že jste jako pohádkový prostě.
2: Jo, přesně tak, líp bych to neřekl, přesně jo. Tak. A nebo máme rádi Janomíra Soukupa.
1: A nebo máte rádi, jo, dobře, tak já se nechám ještě překvapit. Já jsem tehdy koukala na takový ten pořad, jak tam vařili, ono už to není teďka, ale jak vařili s Agátou Hanichovou. A to bylo
2: pro mě fascinující. Já jsem tam měl rád Sapíka a Babičku na Barandu. To je moje guilty pleasure, to je prostě, já to miluju.
1: To je jako
2: pojej se na to a takové hlášky, já to miluju.
1: Ale ty jsou fakt nejlepší a to by mě ještě zajímalo, jako koho máš radši, fandíš Sapíkovi a nebo Babicovi?
2: Jirka Babica always.
1: Fakt? Já se teda musím přiznat, že mě už vždycky už jsem tak jako táhla s tím Sapíkem, mě už mu ho bylo jako trošku líto, protože se mi zdálo, že... Ten Babice, jako by mu do toho hrozně sál, to jsou hrozně vtipný věci.
2: Jako je to tak, vypadal, že ten Sapík tam hraje ty druhé housle, no, to máš pravdu.
1: Je to jako nejradši, můj nejoblíbenější recept je ten Havlův guláš. Jak
2: ano,
1: tam
2: vím,
1: do toho
2: dobře.
1: Šťouchá prostě ještě tu šlehačku prostě. Do správného guláše patří šlehačka.
2: Ano, správná Babicova jedová chýše, takzvaně.
1: No tak skvělý. Hele, Marťa, si to jsme probrali úplně vaření, mě úplně chytla hlad a chutě. Teď si necháme zahrát Gleba. No a
2: to
1: co
2: tak?
1: To bude? Mám tady Rapin Box, Známky života, a nebo Baggy?
2: Tak
1: nebo
2: tam dej, Breeze, výborně, něco letního.
1: Tak
2: něco
1: jo.
2: Letního,
1: tak jo, a pro koho hrajem?
2: Pro kluky na Discordu a hlavně pro tebe samozřejmě.
1: Díky moc, tak jo, tak mějte se krásně, zdravím kluky na Discord a užívej den, ahoj.
2: Díky moc, Vicky, měj se taky, ahoj.
1: Čau, Radio Spin. Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionů, nehoda je v Chomutově v ulici Bezručova. Dál se přesouvám na dálnice, tady nám poskakuje D8 při příjezdu do Prahy, čekej tady 11 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu u Kongresáku a potom taky na Karlovarský. No a čerstvou novinku tady má ještě Petr. Petře, co se děje?
1: Čau, tady Sváťa.
0: Jo, ne, počkat, to je Sváťa, to je písnička na přání, tak v tom případě Petra mám tady, pardon.
2: Čau všichni, tady Petr, vy co jedete z Proseka dolů Prosekskou, chcete se dostat do Holešovic, máte smůlu, nahoru i dolů je to zavřený, na Prosecký dole spadnul jeřáb, jo, jsou tam záchranka, hasiči a policajti, takže to budete muset celý oběd, jako já, mějte se, čus.
0: Díky moc za zprávu, Petře, takže všichni opatrně na Prosecký. No a doufám, že pokud budeš mít nějaký čerstvý info ze silnice, že se se mnou a se spinnerama taky podělíš, a to na čísle 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku. Díky za to.
3: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
4: Spin Radio.
5: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin. Československý underground.

0: aplikace.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání, no a v mobilní apce Sváťa.
2: Čau, tady Sváťa, chtěl bych vás poprosit, abyste mi zahráli Chaos, Vodopády. Bylo by to pro všechny, co tady makáme na střeše v Harachově, pro všechny, co makají, všem přeju hezký den, užijte si toho, díky, Sváťa.
1: Ahoj Sváťo, zdravím taky všechny, kdo jsou teď v Harachově na střeše, woo! Tak doufám, že to by mě teda zajímalo, jak jste vysoko, jaký máte výhledy, protože teda když se řekne Harachov, tak já Harachov úplně miluju. Když se řekne Harachov, prostě vidím hory, vidím ty lyže, teď mě to úplně schladilo a to jsme v půlce léta, jako paráda, tak těším se, že tam zase vyrazím. Tak vy už užíváte teďkom přes léto, jak to koukám, tak pozdravujte kočky za komínem a pouštím vám k tomu Vodopády. Čau, Radio Spin.

0: Spin je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou. A jak slyšíš? Ano, je to tady. Budeme řešit lásku. Teď se totiž podíváme na to, jak se lze seznámit. Jo? U nás v Česku víme, je to nějaká seznamovací aplikace, kde se mečuješ, nebo jdeš si zaběhat, a, nebo třeba jdeš na nějakou procházku. Hele, těch možností je v dnešní době spousta. No ale co když zrovna se ti nechce běhat, jo? Co když nemáš chutit na procházku a co když ti nefakčí telefon a ty mečovací aplikace prostě nefungujou? No tak ve Finsku na to přišli a mají tam jednu úplně skvělou jako seznamovací vychytávku. Souvisí to s obchoďákem. O co přesně se jedná, tak to ti povím už za 3 tracky. Teď si dáme počasí. Tak, teď se podíváme na to, jak máme venku. Ladies and gentlemen, hlásím 19 stupňů Celsia v Praze a polojasno ve zbytku republiky kolem 22 stupňů. Dneska odpoledne 27 stupňů v Praze a polojasno ve zbytku republiky až 29 stupňů a vypadá to, že by nám mohlo lehce sprchnout, a to na Vysočině a v Karlovarském kraji. Zbytek republiky hlásí polojasno a krásné teploty. Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
4: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
3: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
4: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

0: větší aplaus.
1: Ani nevíš, jak mám rád. Rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím fakt sám smát, že jsi mě vzala místo pekla nahoru do nebe. Ani nevíš, jak mám rád. Rána, když se probouzím vedle tebe. A teď se musím

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a teďkom se tady vracíme k té naší lásce. Máš zadaný kámoše, co ti říkají, hele, pojď, musíme do baru, pojď do klubu, hele, jestli furt budeš chodit jen do práce, nakoupit a domů, tak to si nikoho nenajdeš. Tak prosím tě, teď ti říkám, že ten tvůj kámoš je pěkně zpátečnický, protože tohle, to už není pravda. Je to paráda. Jo, ve Finsku. Představ si to kouzelné Finsko, takové pohádkové. Tak tam si lidi hledají lásku v supermarketu. No není to romantika. Prostě normálně přijdeš tam, teď si vezmeš ten košík a máš tam dva druhy. Černej, takovej smutnej, to už jsou ti zadaní, kteří už se jako nemají na co těšit. A potom ti druzí, takový ty plný naděje a romantiky. A ty si vezmou růžovej košík, který označuje, že jsou nezadaní. To znamená, představ si, že jdeš prostě kolem toho mlíka a tam sáhnete s tím druhým člověkem na to stejné mlíko, na to plnotučné, které je tak dobré do toho kafe. To je můj případ. A najednou je to prostě meč. Teď se podíváte na ty košíky, oba dva růžový. A láska. Je to veselé normálně v supermarketu. Tak já doufám, že se to z toho Finska k nám přesune. Mně to přijde jako výborný koncept. Mě by zajímalo, co ty seš pro. Bral by si tady růžový košíky v supermarketech, který by označovali lidi, kteří jsou nezadaní a chtějí poznat tu pravou lásku. Třeba právě taky v tom správném regálu. Tak dávej mi vědět na čísle 210, 32, 30, 30 anebo mi pošli hlasovku, protože mě by zajímalo, jestli by si toho košíku využil. Tak prosím tě, pojď do toho. Já vím, že jo. Radio Spin.

kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč. Další hudební víkend je tady. A na rádiu Spin je čeká dvojitá nálož slovenskýho rapu. Slovenský víkend. Čekají tě ty největší jména slovenský scény. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, treky na přání, no a v téhle hoďce řešíme seznamovací nákupní košíky. Prostě představ si, že ve Finsku už to mají tak vychytaný, že když se chceš seznámit, tak nemusíš nikam vyrážet, nikam speciálně. Jednoduše řekneš si, ty bláho, potřebuju koupit rohlíky a jedno máslo, no tak to, že bych se s někým seznámil, což proč ne, takže si vezmeš růžovej košík a tím se označíš jako single. No a je dost možný, že když narazíš na někoho druhýho, sympatického, taky s růžovým košíkem, tak z toho vznikne velká světová láska. Ale za mě úplně skvělý koncept. Mě by zajímalo, jestli s tím souhlasíš, jestli by si toho využil, jo, to je taky za mě docela důležitý. No a jak si myslíš, že by to probíhalo celý, prosím tě? Já už tady mám Petra, který se rozhodl, že by toho možná i zneužil. Jak bys toho zneužil?
2: Já bych tam chodil s tím růžem.
1: Jak by to vypadalo, to zneužití toho, prosím tě?
2: Zadanej jsem, víš, tak já bych si nedal ten černý, abych si bral furt ten růžový.
1: Je takhle. To no počkej, to bys tam potkal svoji starou. A co pak?
2: Ta by mě zabila.
1: Jsem barvoslepej, promiň.
2: Ježiš, promiň. Já jsem se přehmát.
1: Tak to je ta nejhorší výmluva teda. Že jo, to je dobrý.
2: No jasně, strašně se mi to líbí.
1: Ale jakože fakt, já tomu úplně rozumím, Petře, s tebou souhlasím, v dnešní době je těžký někdy se seznamovat a všichni koukají furt do telefonu a tak dále. A prostě když má člověk takovýhle růžový košík, tak to potom jako se vybízí prostě začít tu konverzaci, víš co. No a dokonce Petr tady zmínil, že by bylo super mít jako metro a tam soupravu, kde by se jako dalo prostě se seznamovat. No a o tom, že tohleto už náš dopravní podnik zkoušel, tak o tom ti povím zase až později, jo? Teďkon si jdeme pustit track na přání. Petře, co to bude?
2: Čau, Vicky, tady Petr, tak jestli bych mohl, tak bych si tam dal od Hektora loket z okna. Díky.
1: Let's go, loket z okna. Díky, Petře. Měj krásný den, Radio Spin.

prášek, já bych snět, duben se nepoved. Mimátohy na frontě roku 45. Když

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, dál pokračujeme v tématu láska. Tak prosím tě, já tady s tebou řeším, jak si Finové zařídili svoje seznamky úplně jinak. Finové se seznamujou díky růžovým single košíkům v supermarketu. Za mě úplně skvělý nápad. Já kdybych viděla růžový košík u regálu s čokoládou, no tak okamžitě vím, že jo, ten má jasný priority a bere oříškovou. No tak to ví, co je dobrý, má dobrý hodnoty, to je můj muž. Hele, takhle jednoduše bych nakoupila, takhle si

0: představuju. Ale teda zatím v Česku tady košíky nemáme, ale měli jsme tady taky jako snahu mít seznamku na veřejném místě, ve veřejném prostoru, jo? A to v roce 2013. Možná někteří z vás ještě pamatujou, v metru byly vagóny, které byly určeny na seznamování, což je teda za mě mega praktický, protože když spolu jedete tou MHD, tak je tady nějaká jistá šance, že třeba bydlíte blízko sebe, na stejné lince, možná dokonce na stejné stanici, takže za mě úplná paráda. Potom teda změnili tyhle seznamovací vagóny na komunikační vagóny, jakože když chceš dát pokec, tak stav se. No, což taky nezní špatně, můžeš třeba potkat nový kámoše, tak či tak, ale to úplně nevyšlo, protože dopravní podnik ty vagóny nějak jako výrazněji prostě neznačil, takže úplně chápu, jestli se nám tady potom rozjela kampaň prostě přestaň oslovovat cizí ženy ve vagónu, protože dost možná, nebo muže ve vagónu, ty lidi dost možná nevěděli, že jsou v seznamovacím vagónu, chápeš to? Ty jsi prostě vlezl do normálního vagónu a jen pár zasvěcených, který hledalo tu svoji druhou polovičku, tak vědělo, že že tam se máš seznamovat, takže to se úplně nepovedlo. Ale hele, snaha byla a to se taky cení. A teď už rychlá doprava na rádiu Spin. Tak prosím tě, já tady na to koukám a máme tady nehodu v regionech. V Humpolci, v ulici Rumunská, v Karlových Varech, v ulici Lidická. Teď už se přesouvám na dálnice, tady máme nehodu na D2 na 6. kilometru při výjezdu z Brna ve směru na Bratislavu. Je to v okolí Rajhradic. No a teď už jsme v samotné Praze. Tady připomínám nehodu na Prosecké, kterou nám Petr hlásil před hodinou, tak mi volal ještě jednou. Situace je taková, že ta silnice je v obou dvou směrech uzavřená, bude takhle uzavřená celý den, takže kdo to chce brát přes Proseckou směrem na Holešovice nebo z Holešovic směrem prostě nahoru, tak či tak nejde to, jo? Je to zavřený, snad budou všichni v pořádku, zřítil se tam jeřáb. Jinak máme nehodu taky na Brněnský a potom na Pražském okruhu kolem Černého mostu. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký aktuální info, tak prosím tě, dávej mi vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio. Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

0: Je to tak, hraju přesně podle tebe. No a teďkon tady mám na drátě Majka. Čau, Majku.
1: Čau.
0: Ale Majku, pojďme rovnou tady k tématu. Co teda ty a růžové košíky? Jak to vnímáš? Jaký máš názor na to?
1: Hele, já jakožto zadanej, tak bych to teď aktuálně nevyužil, ale jako kdybych byl nezadanej, nebo pro ostatní lidi, mi to přijde jako super myšlenka, takový jako zjednodušení, nebo ne, jak bych to řekl, ani ne zjednodušení, prostě přijde mi to jako super myšlenka, víš?
0: No, mě by takhle zajímalo, protože s tebou souhlasím v té skvělé myšlence, jaký regál je pro tebe jako green flag? Kde by si, když tak případně, potenciálně, kdyby si neměl partnerku, kde by si chtěl potkat? U jakého regálu?
1: Ale největší sranda by byla asi u zeleniny.
0: Jakože, a jak by ses to představoval, že tam prostě oba dva kroužíte kolem té brokolice, nebo jako...
1: No jasně.
0: A to by bylo dobrý jako začáteční téma, že jo? Máš rád brokolici?
1: No, právě, jo, jako já mám celkově rád zeleninu, ale bylo by nudný se potkat jako víc u chleba.
0: Jo, no tak jako taky se tam dá objevovat neobjevený, viď? Můžeš být
1: no
0: jako...
1: Jo, no, tak každopádně.
0: Máš radši žitnej nebo pšeničnej, já no, nevím. A víš co, a ta Šumava, jakoby, to je taková stará dobrá klasika, k tomu mám takovej vtípeček. Ježi, počkej, tam mám jeden vtip, to musím ti říct, Majku. Ale to je, přijde krakonož do pekařství a řekne, prosím, půlku Šumavy. A ty... Sorry, já se tomu zaspívám vždycky sama. Takže nic, takže já bych se taky nemohla s nikým setkat teda u pečiva a je to jenom kvůli tomu, že by to bylo trapný. Tak to by nešlo. Já kdybych vybalila prostě tady krakonoše, tak to by asi neprošlo, co?
1: A to by prošlo úplně 100%.
0: Myslíš, že by to byl dobrý icebreaker? Dobře, dobře, Majku.
1: Jasně, že jo.
0: Ok. Hele, tak prosím tě, co si necháš zahrát?
1: Hele, nechám si zahrát Resta balkónovku.
0: Mm-hmm.
1: A pro tebe, pro všechny, co poslouchají, mají tak skvělý den. A ještě jedna myšlenka, která mě teďka napadla.
0: Jasně.
1: Dokážeš si představit po letech, že vyprávíš svým dětem, že jsi potkala svýho partnera u chleba a řekla jsem to s krakonošem?
0: Jo, tak a děti by byly, jo, tak proto musíme koukat prostě od rána do večera na krakonošovy pohádky. Všechno to zapadlo. No tak to by bylo výborný. Hele, dík, nad tím, s tím se budu muset ještě zamyslet na touhle strategii teda. Dík, měj se krásně, čau, Majko.
1: Taky, ahoj.
0: Rádio Spin.

0: Spin, Vicky tady s tebou, no a ještě tady mám názor Vaška. Tak Vašku, prosím tě, jak to teda je teďkon tady s těma košíkama? Tady myslím,
1: že... Ježíš, no to... je to skvělý, je to bomba.
0: Je to bomba.
1: Je to bomba, je to bomba, je to game jak skvělý, je to game jak skvělý. Jo, normálně přijdeš, vezmeš košík a jdeš se seznamovat, takže rovnou víš, že tady prostě máš open, tady to je open, takže jedeš, čau, opening, dobrý den, slečno.
0: Hezky, no počkej, a Vašku, to by mě zajímalo, ty jsi říkal, že je to taková jako street game, si to nazval.
1: Je to street game, no. Je to hodně moc level street game, je to fakt easy, ale je to easy mod, ale
0: okay.
1: Easy mod.
0: Je to easy mod, že jo, protože tady už máš jako jasný, že ten druhej se chce seznámit.
1: Yes, neodmíně tě, že jo. Bude takový small talk, jo, samozřejmě, jo, může tam být nějaký ten small talk, ale neodmíně, každopádně je to pro outfit, no, budu tam jenom outfit.
0: Že je to jenom pro co?
1: Jenom pro alfa samce.
0: Pro alfa.
1: Je to jenom pro alfa samce, no. Já si dám myslím, že nějaký introvert si zrovna ten košík nevezme. Jako zrovna. Je to easy mode.
0: Je to... Ok, je to prostě pro alfy, ale třeba právě teď je ten čas, víš co, prostě udělat ten babanka, vystoupit prostě z toho introvertního módu a rozjet to prostě, no. Nevím, ale chápu, jo, že to chce tak... odvahu, chce to velkou odvahu, ale pro boba
1: je to,
0: jako.
1: Je to sebevědomí, jako ale pro sebevědomí přitahuje. Jo,
0: no
1: je
0: tak,
1: to sexy.
0: Takže, jo. Vašku, a ty bys se chtěl teda setkat u jakýho regálu?
1: U jakýho regálu?
0: No, ty kdyby jsi si vzal takhle košík prostě a chtěl by si se seznámit, kdyby to byl pro tebe green flag?
1: S rybama.
0: S rybama. Tak to nevím, to by možná byl lehce jakoby red flag pro tu holku, jo, protože když se bavíme o těch sociálních sítích a tak, a taky o tom Tinderu třeba, tak tam je to vždycky typ rybář. A tam už všechny ženy protáčejí prostě očička, protože to je vždycky ulovil jsem kapra.
1: Ale prostě. Je to tak, ale za mě, Vicky je strašně jako sexy vařit, víš, jako.
0: Jo, takhle.
1: Jo, víš, a rovnou prostě tam naženeš to téma, to dneska bych si dal tady tohleto, víš, no, probuješ si s tou holkou, ona ti dá nějaký návrh, víš, pomůžeš mi s tím, jo. A už si potom píšete o tom receptu, že jo, tak já už musím mít.
0: No prostě řekla bych, Vašku, že ty seš nejvíc profesionální rybář, ty prostě takzvaně hodíš tu udičku a prostě takzvaně jako vytáhneš úlovek a máš přítelkyni a je to, Vašku.
1: Ne, Vicky,
0: ale já to cením, Vašku.
1: Takže
0: Vašek nahazuje udičku a já se musím loučit, jdu říkat počasí.
1: Tak ti
0: čau, měj se, Radio Spin. A ty konečně počasíčko. Hele, tak máme tady počasí, koukám na to a máme momentálně v Praze velké vedro v úvozovkách 21 stupňů Celsia polojasno, ve zbytku republiky 25 stupňů. Odpoledne bude polojasno a bude až 29, když se podívám na zítřek, tak bude lejt jako z konve a to v celé republice. Takže dneska je ten den, kdy si ještě užijte trochu toho sluníčka, zítra už to bude na pláštěnku. Kráč.

Posloucháš poslední hoďku Rádia Spin a komunikátoru Sviky, tak prosím tě rozhodně neváhej a ještě si zavolej o svůj song, mám tady na to místo, takže buď vytáčej číslo 210 32 30 30 a nebo mi pošli hlasovku, ale prosím tě fakt hlasovku, jo, protože už zase koukám a máme tady takový nešvar, dostávám textovky, tak prosím tě pojď mě buď tady nahrát něco a nebo pojď mi zavolat, ať slyším taky tvůj hlas a slyší tě taky spineři tady v éteru. No a teď už se dostáváme k poslednímu tématu dneška. No tak prosím tě, to bude asi out of nowhere, jo? Ale třeba velikonoční pomlázka je pro mě fakt strašná tradice, jo? To bych zrušila. Ale pak jsou tady jako tradice, které mi dělají mega radost. A to třeba tradice tady letního free edict raveu. Za mě úplná pečka. To je opravdu jako taková opravdu jako tradice, kterou bych ráda uchovala, prostě už to bylo minulej rok, je to letos, můžeme se těšit, 8.8. na Štvanici bude Nobody Listen, no a to je zaručeno, že tahle noc bude teda legendární, poslechni si. Takže jestli chceš prostě slyšet Nobody Listen, jak to rozjíždí a ještě ke všemu zadarmo, protože tím pádem si můžeš zase jako víc prostě utratit třeba na outfitu, no tak to se rozhodně vyplatí. Myslím si, že to bude skvělá noc. Každopádně, i když je to zadarmo, tak se musíš registrovat. Registrace na předprodej VIP lístků a celkové registrace se spouští už dneska v 6 hodin večer na Go Outu, takže se na to rozhodně podívej, protože bez té registrace se tam nedostane. Jo? A taky je to trošičku stylem, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže to, že máš lístek, ještě stále neznamená, že se dostaneš dovnitř. To znamená, že pěkně do diářku si píšu 8.8. Štvanice, ideálka, bude velký event, bude nobody. No a taky si tam píšu, že nesmím mít zpoždění, já mám vždycky všude zpoždění. Tak tady vím, že si teda nastavím toho budíčka, abych teda nepřišla až po půlnoci, protože to už bych se na tuhle peckovou věc nemusela dostat. Radio Spin.

0: Talk. Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
1: To se jmenuje jak?
0: Monty.
1: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
0: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
1: Jaká muzika tě formovala?
0: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
1: Tak, Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
1: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
0: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ještě.
2: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší, Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, dál tracky na přání, no a teď si o přání řekne tady Vašek. Čau Vašku.
2: Zdare všichni. Hele, Vicky.
1: No.
2: Samozřejmě, nesmí mě zapomenout na Karla. Zachrám se dne. Zaslouží si takovou pořádnou songu. Vy všichni sobci.
1: No ne, jako je prostě pravda, Vašku, že Karel dneska tady zachránil můj operační systém, takže už můžu vysílat i se svojí podkresovou hudbou, což je úplná paráda. Karle, ještě jednou posílám pozdravy prostě a děkuju. Takže bylo to hezký prostě, byla jsem zachráněná, vždycky koukám, prostě jsem jako tak, už nám tady ta velká vesmírná loď odletí, nebo jak to tady teďkom bude prostě, a prostě tady Karel řekl, ne, v pohodě, nikam neodletíš, zůstaneš tady s náma na zemi a tohle to pořešíme. A pořešilo
2: hezky,
1: se to, takže.
2: Hezky, restartoval router, jo?
1: Zapnul a vypnul.
2: Bere za to 500 na hodinu, jo?
1: Hele, víš co, můžeš se Karla zeptat, ale myslím si, že tady jako se mnou je radost pracovat, protože já když mám takhle problém, tak já kolem toho udělám velké halo a pak někdo přijde, prostě zapne, vypne a ono to funguje.
2: Yes. Takže, Vicky...
1: To chce expertízu. No.
2: Ano, přesně tak, takže je to srdcař. Takže mu tam pustíme co?
1: Bude dilema. Takže dilema pro Karla za to, jaký měl se mnou ráno dilema, že to zvládnul. Vašku, taky pro tebe, protože to je takový dobrý old school, hele. 2002, to je rok mýho narození prostě, krásný rok, krásný léta. Vašku, co ty, to jsi byl ale taky, to jsi jezdil v kočárku, ne?
2: Jo, byl jsem ještě v kočárku, taky vytíral, dal jsem tomu hi-fi. Každopádně víš co, já jsem to myslel jako kombinovaně, samozřejmě, chápeš. Já jsem to vypočítal, takže tak.
1: Vypočítal jsi to krásně. Měj se krásně, Vašku, díky. Rádio Spin.
2: Čau.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, rovnou se přesouvám na dálnici. Tady máme nehodu na D10 na 41. kilometru ve směru na Turnov, a to v okolí Mladý Boleslavy. Teď, co se týče Prahy, tak tady je to teď teda docela blbý a hodně nehod. Začnu v ulici Michalská je crash a potom na sjezdu z 5.5. k obchodnímu centru Chodov, tady je taky crash. Nehodu hlásí taky jižní spojka směrem na Černák a tady by měly být hned dvě nehody za sebou. Crash je taky na pražském okruhu na 17. kilometru ve směru na D1 v okolí Řeporyjí. No a nehodu hlásí taky pražský okruh na exitu 19 směrem na D1. Jo, tak to bude podle mě tak nějak ono, to bude ta jižní spojka. Tak teď to hlásím dvakrát, ale každopádně jižní spojka je prostě teďkon zasekaná směrem na D1, protože v obou dvou případech je tam nehoda. No a teď už je to ode mě všechno. Na Wilsonově čekej kolem 10 minut navíc směrem do centra. Jo a pozor, Prosecká je zavřená, ulice Prosecká, a to v obou dvou směrech. Dneska asi po celý den spadl tam bohužel jeřáb. Doufám, že jsou všichni v pohodě. To je ode mě z dopravy vše a pokud ty máš info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky za to.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: nenávisti na zdechě.
1: Pusám něco jiného, prosím, ty ne.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v

0: Spin.
1: Vicky tady s tebou a poslední písnička na přání dnešního komunikátoru. No a dovolali se mi tady skautíci, skauti.
2: Tak zdravím, tady Lahváč, Brzkova a Termo. A my si přejeme Centrál od Smeka, protože náš vedoucí neudělal pokladovku a cítí se jako Centrál C, takže díky moc Spin, šťastný všichni Spinners.
3: Tady jsme hořčiční kluci.
2: Hořčiční kluci.
1: Tak ještě jednou díky za vzkaz, úplná paráda. Jako jasný, je mi úplně jasný, že jakmile budete dělat nějaký ohníček, tak busta budete mít jedině s tou hořčicí. Tak jste skauti, že jo, nejste žádní kečupové. No tak jdu na to, jdu pustit Smeku a na Central C, aspoň jako cenu útěchy. Užívejte, Radio Spin.
4: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.
5: Yes, tohle je poslední stopa. For real. Yeah. Let's go.
6: Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvý vyprodal Central. Dával jsem MDMA, dneska mám hru on lock jako Central.

cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Cítím ten vibe, jako když jsem poprvé vyprodal Central. Dával jsem MDM a dneska mám hru on lock jako Central. Smoke.

0: Spin, Vicky tady s tebou a Jirka tady s tebou, čau.
1: Čau Vicky, čau Spineři.
0: Čau Jirko, hele, představ si, že je prostě jedna, teda ve Finsku, že mají nový způsob, jak se seznamovat.
1: Okay.
0: A to je, že si vezmeš v supermarketu růžový košík a tím dáváš najevo, že seš single.
1: Hezky,
0: to je dobrý, pěkně. Že jo? Hele, tady prej dřív bývalo v MHDčku, tady v metru, vagón pro nezadaný, takový seznamovací vagón tady býval. Už to není, ale nějak nám to zvadlo, ale chtěla jsem se zeptat, ty si ho pamatuješ, nebo...
1: Já si vagón nepamatuju, ale vagón by jsem určitě uvítal víc, protože já nesnáším nakupování. Takže pro mě představa, že by jediná třeba moje možnost, jak se s někým seznámit, bylo jít do obchodu, tak to bych asi na dosmrti zůstal single.
0: Bys byl jako, no nic prostě, je to tady jenom na košík a tohle už se prostě, ok. No, tak to mě nenapadlo.
1: Hlavně já, když nakupuju, tak já mám vždycky přesně napsané, jak to nemám rád, tak mám přesně napsaný seznam, takže já se striktně fokusuju jenom na ten seznam a na to, aby jsem byl prostě co nejrychleji pryč, takže já bych si možná těch košíků ani nevšimnul.
0: Jirka by neviděl prostě, jenom takový barevný šmouhy tam někde, to už by byl dávno prostě za pokladnou.
1: Tak.
0: Tak není to pro každýho, tak nic, i Finové tam mají prostě ještě svoje chybky, je třeba to vychytat, no.
1: Tak snad se ještě budou seznamovat i někde jinde, než mimo nákupáky.
0: Jo, nebo prostě řidiči, co ti vozejí ten košík prostě, nebo tak, takže by mohli mít třeba, já nevím, náramky.
1: Že by prostě přijeli se s tebou seznámit hned domů, jako.
0: Tak, máš to rovnou jasný. Něco by si zaškrtnul na tý apce, hele, já nevím, to vymyslím a cítím, že tohle to bude jako milionovej prostě projekt, jako, cítím velký prachy. Lo, ať lítaj, make it rain.
1: No tak přeju hodně úspěchu.
0: Děkuju, make it rain, to už mě tady dovádí k počasí totiž.
1: Oslý můstek.
0: To je oslý. Každý moderátor ocení. A teďko mi tady dokonce začala fungovat i myš, takže dobrý. Hele, prosím tě, ono takhle s tím deštěm. Teď neprší, jo. Máme 21 stupňů Celsia, v Praze dokonce polojasno. Ve zbytku republiky až 27 stupňů. A dneska se budeme držet na nějakých 29 maximálně odpoledne. Ale zítra bude jako make it rain prostě.
1: Bude dešť, slejvák.
0: Bude slejvák a to v celé republice.
1: A o víkendu?
0: No, o víkendu bude taky late. V sobotu i v neděli.
1: Tyjo, já jsem měl i podstan, tak to asi budu radši zakempit někde pod střechou.
0: Někde jinde zakempit, no, jako tohle to nebude chtít, prostě to nějakou chatu tohle to spíš.
1: Spíš to vypadá.
0: Než nastane.
1: Já tu nemám rozpočet.
0: A nebo tady prostě skautové budou mít určitě ještě nějakou celtu navíc prostě. Bude v pohodě. Ale tak jo, tak užívejte teďko na Spin Extra s Jirkou, já se budu těšit zase zítra, to už bude páteček. Deštivej, Radio Spin.
2: Spin Radio.
3: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
4: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
3: No tak, nevzdávej to. Ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
4: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super! Jdu tam!
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
5: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
6: Radio Spin Dash Dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin Dash Dabou.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Praha, až kránu se ladí spinu. Praha, chytili vraha.
1: Československá scéna. Rádio Spin.
2: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

Přeju ti příjemný čtvrteční odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Ušírka, já tě vítám u pořadu Spin Extra. My se dneska společně podíváme na návrat legendární KO Crew, Hugo Tox, James Cole budou oživovat tuhle svoji starou partu, bude to velký rapovej moment, víc si řekneme už za pár minut. Samozřejmě se podíváme taky na probíhající mistrovství světa ve fotbale, který už bude tenhle víkend končit. Po celou dobu samozřejmě tady taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i ladit svoje oblíbené pecky. Připomínám taky, že dneska máme 16. července a svátek slaví Luboš, takže jestli znáš nějakýho Luboše, rozhodně na něj dneska nezapomeň. No a my už to můžeme odpálit. Čtvrteční Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme si to společně užít.

0: Prázdninový spin ráno. Čtvrteční ráno mělo úplně všechno.
1: Mělo příběhy.
0: Mělo drama.
2: Mělo humor.
0: A taky kapku lítosti.
2: Protože dnešní téma bylo co?
0: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
3: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v ostu.
2: Chudák.
4: Nicméně nemyslím morky.

0: Kill Bill, no.
1: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
2: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jeho krunýře udělal popelník do pergoly.
1: No,
2: tak se slyšíme zase zítra.
1: Tak čus, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, teď rozhodně všichni nastražte uši, protože tady máme jednu velkou rapovou novinku. Všichni známe samozřejmě Jamesa Cole a Hugo Toxe, kteří teda jsou neodmyslitelně spojení se Supercrew. Ještě předtím, než ale vůbec Supercrew vznikla, tak tahle dvojce, tehdy teda pod jmény Huck a Fett, založili takzvanou K.O. Crew. Bylo to někdy kolem roku 1998, svým vinylovým singlem Nádech tak debitovali v roce 2001. Potom sem tam byly nějaký takový výkřiky, jako třeba single Carry, který tak jako poslali do světa. No ale teď, po 25 letech, se Hugo Tox a James Cole opět spojujou a oznamujou nový EPčko právě pod K.O. Crew. Ano, slyšíš správně, K.O. Crew budou vydávat EPčko, bude to ještě letos a dokonce ani ne tak zadlouho, protože to slibujou už v září. Co zatím o tom víme, tak samozřejmě bude se toho účastnit jak James Cole, tak taky Hugo Tox, no a celou tuhle desku by podle všeho měl produkovat Idea. Tak uvidíme, co z toho vznikne, já si myslím, že se máme rozhodně na co těšit. Radio Spin!

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, tak vidím tady aktuálně velký zdržení na D5C, kde si postojíš při příjezdu do Prahy. Je to tady zasekaný už od nějakého 10. kilometru, dávej na to určitě bacha. Naopak výjezd z Prahy je zasekaný na D7, tady si postojíš po 12. kilometr. Na D8 u 30. kilometru vidím obousměrný zdržení, no a postojíš si taky na D1, a to zaprvé při příjezdu do Brna a potom taky u 139. kilometru ve směru na Jihlavu. Regiony tak ty aktuálně jedou naprosto bez problémů. V Praze tak tady už to tak hezky nevypadá. Velký zdržení hlásí Štěrboholská spojka, kde si postojíš obousměrně. Obousměrnou štosovačku vidím i v Kbelský ulici, kde probíhají práce na silnici, takže z tohohle důvodu si tam postojíš. Na jižní spojce ve směru na Barandák to stojí taky, no a stojí to i na Pražském okruhu v okolí Řeporí. Co se nehod týče, tak Hartigova ulice hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Kolbenově ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: forete, slyšíš tam to? Nic neodloučí pan Pavluči. Neodloučí pan Pavluči, sít nebo nic. Tam jsou důležitosti, pozor, to se mi navazuje. Nešahem do toho refrénu. Máš to k***ti, vole, vzjetný, vole, neumí, vole, tak stařit, vole.
1: Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Každá babka ti to poví, že tady chybí nové odřich nový. Český humor, teď

0: Na Rádiu Spin hraju přesně podle tebe, teď už je tady se mnou na drátě Radim a taky Petr. Čau kluci.
1: Čau.
0: Tak co zahrajeme a budeme toho někomu posílat?
1: Bude to písnička od Travise Scotta Highest in the Room a je to prostě do auta, ať se řídí dobře.
0: Kam máte namířeno? Jedete z práce do práce?
1: My jsme momentálně v práci a máme na rádiu v práci Radio Spin, tak posloucháme.
0: Tak já vám tam hážu jednoho Travise, ať vám to hezky utíká, ať se pak můžete
1: super,
0: už
1: vrnout. Díky.
0: Tak měj se hezky, kluci, jak to utíká. Čus.
1: Čau.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my máme dneska 16. července, svátek slaví Luboš, takže všem Lubošům přeju jenom to nejlepší. My se už za pár minut podíváme, jak probíhá mistrovství světa ve fotbale, už známe finalisty, no a samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky, a to ať už seš v práci, ať už seš v pohodlí domova nebo někde na cestách, ve všech těchto situacích ti zpříjemním ten čas. A to právě trackem na přání. Takže si o ně říkej. Ještě se podíváme taky na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, je tam stále tak jako polojasno, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že dneska už by nás nějaký větší přehánky zastihnout neměly. Zítra tady vidím, že se pak vyšplháme na 26 stupňů a tam ještě nějaký ten deštík nás bohužel čeká.

0: Za 4 minuty, 2 hodiny, to je přesný čas na rádiu Spin.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.
2: Stejně nemá cenu brečet nad tím, co jsme měli.

Posloucháš Radio Spin, mistrovství světa ve fotbale už se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Už tuhle neděli nás čeká finálový zápas, ještě předtím se ale bude hrát taky o třetí místo. O třetí místo tak se proti sobě postaví Francie proti Anglii, bude to zítra v 11 hodin večer. No a finálový kolo, tak to nás po teda včerejším zápase už víme čeká s Argentinou a Španělskem. Bude to v neděli v 9 hodin večer. Myslím si, že tohle bude opravdu napínavý finále. Já teda sám za sebe jsem to tak trochu přál těm Norům, protože ti teda letos předváděli opravdu skvělý výkony. Každopádně Norsko to už je ale pase, Španělsko a Argentina to jsou státy, které se teda postaví o titul mistra světa. Takže uvidíme, rozhodně za fandi. Myslím si, že tady bude taky velká podpora Messiho, jehož to možná už bude taky poslední tady mistrovství světa, takže taky možná dost jeho poslední možnost tenhle titul získat. Tak uvidíme. No a teď už se vracíme k hudbě. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady čtvrtek, a.k.a. malej pátek, to znamená, že se pomalu, ale jistě chystáme na víkend. No a když tenhle nadcházející víkend budeš trávit tady s náma na Radio Spin, tak se můžeš těšit na další hudební víkend. To znamená, že se pověnujeme opět jednomu raperovi, tentokrát to bude raper a taky jedna skupina, která je s tím neodmyslitelně spojená, a je to Mike Spirit a H1.6.
1: Jsem celou noc, celou noc. Celou noc, kým zomrieme, žijeme svoj...
0: Takže dvojitá dávka H1.6 a Mike'a Spirita tady v éteru po celý víkend v každý hodince. Navíc H1.6 nedávno taky oznámila, že pracují na svý šestý a zároveň nejspíš poslední společný desce. Takže tahle jedna velká rapová kapitola už bude uzavřená a my si ji připomeneme právě v tomhle víkendu v sobotu i v neděli vždycky od 9 do 7 hodin večer tady na Rádiu Spin. I'm trying to skate through life, so I've been on my grind. 50-50 chance I'll land on my feet, and that's fine. Life was always a gamble, so as long as I can readjust my bearings, I'll be good for these street rides.

Rádio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, opět začneme na dálničních tazích. Na D8 u 28. kilometru vidím obousměrný zdržení, dávej na to určitě bacha. Velkou štosovačku hlásí taky D5, kde si postojíš přímo při příjezdu do Prahy, takže tady taky opatrně. No a bacha dávej i na D11 u 33. kilometru ve směru na Hradec Králové, se to taky štosuje. Regiony tak ty aktuálně jedou bez problémů, mrkneme rychle ještě na silnice v Praze, tady velký zdržení hlásí jižní spojka, a to ve směru na Barandák. V opačném směru v Dobřížské ulici směrem taky na Barandák se to taky štosuje. Strahovský tunel směrem do Davic, tak tady si taky postojíš. Bubenečský tunel je pak zasekaný obousměrně. Stejně tak obousměrný zdržení vidím taky v Kbelské ulici, kde probíhají práce na silnici. No a vidím tady taky štosovačku na Štěrboholský spojce, kde si postojíš ve směru na Záběhlice. Nuselák pak hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky v Duškově ulici. Takže na to všechno dávej bacha. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, nebo by si chtěl třeba naprášit nějaký revizory nebo švestky, který takhle při čtvrtečním odpoledni někde číhají, tak rozhodně dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery svištící po D1 od Prahy k Jihlavě. Nově to

0: Jsme Rádio Spin. Československý underground.
1: OK. Moje jméno je Scope. Posloucháš Rádio Spin.

0: podle tebe.
1: Ideál tady hraju přesně podle tebe, takže tady ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Mám tady od vás další hlasovku, tak jdeme rovnou na ní.
2: Ahoj, tady Verča, chtěla bych všem řidičům na silnicích popřát pevný nervy a prosila bych zahrát od Refuva Dobrý den pro moje kolegy z Jídla pod nos. Děkuji.
1: Tak jednoho Refua samozřejmě posílám, vy všichni, co ještě makáte, tak hlavně opatrně. Vy, co u toho jste i za volantem, tak tam buďte o to víc opatrní a ať vám to hezky utíká.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my před sebou máme ještě jednu hodinku v rámci pořadu Spin Extra. Za moment se podíváme na takový speciální překvápko od pořadatelů Fifi, který nás čeká už na nedělním finále. Mám tady pro tebe taky tip na jednu super akci, samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdeme se podívat i na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky. Zítra tak to vypadá, že to bude lehce s deštěm k večeru a maxima se nám objeví na 26 stupních.
1: Spin Radio.
2: Prošvihnul jsem letos podat přihlášku na vysokou.
3: Neboj, ještě není pozdě. Koukni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, kde stále přijímají studenty.
2: Říkáš vysokéškoly.cz? Pecka, jdu tam.
3: Vysokéškoly.cz. Kompletní přehled vysokých škol.
4: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.

0: Čau, zdraví tě Mike Traffic, právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna Radio Spin.
2: Čavo.

Posloucháš Radio Spin, už tuhle neděli nás čeká finálový zápas mistrovství světa ve fotbale, kde se proti sobě postaví Argentina a Španělsko. Na tomhle finálovém zápase tak už se před nějakou dobou oznámila halftime show, kde mimo jiné vystoupí třeba Justin Bieber. No ale teď pořadatelé FIFA přišli s další velkou novinkou a oznámili, že na tomhle halftime show vystoupí na finále taky streamer iShowSpeed. iShowSpeed tak je velice známý světový streamer, který se proslavil zejména pro jeho nadšení právě pro fotbal, kdy objíždí různý zápasy, taky pro svoji, řekl bych, až lásku ke Cristianu Ronaldovi. Každopádně dělá taky hudbu a vytvořil track s názvem Champions. Je to track, který vzniknul při startu vlastně letošního mistrovství světa a stal se z toho totální hit. Za jeden měsíc na YouTube tenhle track nazbíral 91 milionů přehrání, což je opravdu neskutečný výkon. No a očividně i samotná FIFA si teda uvědomuje to, jakou vlastně službu iShowSpeed pro jejich letošní mistrovství udělal. No a proto ho i pozvali na to, aby vystoupil na letošním finále. Myslím si, že to bude stát určitě za to, bude to opravdu velký moment. Sám musím teda říct, že už se na to nedělní finále nemůžu dočkat. Radio Spin.

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

slovenský scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, mám tady pro tebe teď tip na jednu akcičku. Je to akce s názvem Afterwork, kterou pořádá Mike Traffic a vlastně v rámci téhle akce tak Mike Traffic jezdí po celé České republice, kde hraje DJský sety, nejen ale on, má vždycky sebou nějaký hosty, ať už je to Orion, Double J, DJ Noir a spousta dalších. Na některé tyhle zastávky tak taky doveze speciální pop-up se svojí restaurací James & Co., která letos slaví desetiletý výročí, takže na některých zastávkách nejenže si poslechneš super hudbu, ale taky si dáš dobrý jídlo. Každopádně nejbližší zastávka, kterou tady teď vidím, tak je už dneska, a to v Ostravě, v klubu Klid Zahrádka, takže tam můžeš dneska vyrazit. Další zastávky, které tady vidím, tak nás čeká Mělník, Příbram, Teplice, Karlovy Vary, Praha a tak dále, těch zastávek je opravdu hodně, takže je více než pravděpodobný, že se Traffic s jeho Afterworkem objeví i někde v tvojí blízkosti. Takže se podívej na náš web radiospin.cz, tam uvidíš všechny tyhle zastávky, no a rozhodně vyraž na Afterwork Radio Spin.

0: Spin Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně, hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak, Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít, nebo
3: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: Do Brna postojíš si tady už od 180. kiláku, dávej na to bacha. Bacha dávej taky u 88. kilometru, je to kousek u Humpolce, tady si postojíš ve směru na Jihlavu. Zasekáno hlásí taky D5, a to přímo před Prahou, kde se to štosuje od 15. kilometru. No a 33. kilometr na D8 hlásí taky zdržení, a to obousměrný. Regiony tak ty jedou v pohodě, mrkneme se rychle ještě na silnice v Praze. Vidím tady štosovačku na Štěrboholce, spojce, kde si postojíš obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, i tady se to štosuje, Davidský tunel společně i s Bubenečským tunelem ve směru na Holešovičky, i tady nějakou tu minutku navíc nabereš. No a co se nehod týče, tak aktuálně tady vidím jeden crash Věčný ulici a jednu nehodu hlásí taky spojovací. Takže hlavně opatrně, no a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobil aplikace.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz. Sanocaves.cz

0: Na Rádiu Spin hraju Ideál přesně podle tebe, teď už budu hrát přesně podle Vládi, kterýho tady mám i na drátě. Čau Vláďo.
1: Ahoj.
0: Tak mi pověz, co zahrajeme?
1: Tak jak jsme se již dohodli, dáme tam Ektora pro štěstí.
0: Yes, já už to tady mám připravený a budeme to někomu posílat.
1: Určitě tobě a všem volťákům.
0: Super, tak já to tam hážu, vy všichni, co takhle jezdíte, tak buďte hlavně opatrní na silnicích a ať vám to utíká. Díky Vláďo za tenhle track a měj se hezky. Čus.
1: Ahoj.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou. Spin Extra.

0: Posloucháš Radio Spin, máme tady krátce před čtvrtou hodinou, to znamená, že už tady máme taky závěr dnešního Spin Extra. Teď už tě čeká chill na spinu, tentokrát výjimečně s Matym. Čau, Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, ty jsi mi tady mimo eter říkal, že se budeš bavit mimo jiné o fotbale.
1: Je to tak.
0: Zaznamenal jsi, že se tam objeví na halftime show iShow Speed?
1: Jako zaznamenal dokonce i víc interpretů, pokud se nepletu, nějaký popový zpěváci a tak.
0: Justin tam má být. Justin. A dál ještě někdo, ale aha. Burna Boy, myslím, že tam
1: jo,
0: má být.
1: Jo, celý to by the way, podle mě tu halftime show taky dělá týpek, ten hlavní zpěvák z Coldplaye, podle
0: okay,
1: mě.
0: Jo, je to pravda.
1: Takže jsem hodně na to zvědavý, i na ten jeho výběr těch interpretů, ale myslím si, že hele, Justina Biebera jako budou milovat úplně všichni a ten iShow Speed, hele, byť je to totálně komediální taková postavička, tak si myslím, že k tomu fotbalu vlastně svým způsobem patří.
0: Já jsem vlastně na to přišel až dneska, když jsem se koukal na to, když ho oznámili, že tam bude taky. On předtím, než začalo to mistrovství světa, tak on vydal song právě k tomu mistrovství.
1: Jo.
0: Jmenuje se to Champions a za měsíc, co je to venku, tak to má 91 milionů přehrání.
1: To je šílený. To jako český rapeři nebo jakýkoliv rapeři si můžou asi nechat zdát, zároveň on má takovou šílenou auru, on má rád toho Ronalda a Ronaldo tak mu věnoval svoje kopačky.
0: Aha,
1: po zápase, což je taky jako crazy, že kolik mu je, 23?
0: No je mladej, no, iShow Speed.
1: Že takovejhle prostě klučina, co se ze všeho dělá srandu, prostě tak jako má takovouhle jako auru a že ho znají takovýhle prostě jména, takovýhle sportovci a že bude i na tý halftime show, to je šílený.
0: Je to hustý. No tak uvidíme, jak dopadne finále. Ještě jednou připomínám, je to už tuhle neděli a bude to Španělsko proti Argentině. Ještě než sem pustím Matyho, tak se podíváme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 25 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí celý zbytek České republiky. Zítra tady vidím, že nám k večeru lehce zaprší a maximum budou na 26. Tak užívej pohodovej zbytek dne s Matym a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin. Peace.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Posloucháš Radio Spen, na mic už naběhnul Maty a společně tady dneska budeme speciálně felit na chillu na Spenu, a to až do 7. Čeká nás toho ranec, řešit budeme finále mistrovství světa ve fotbale, taky rozebereme Conora McGregora a jeho zranění, nakoukneme taky do rideru Kanyeho Westa a taky zčekneme nový releasy, no a samozřejmě to bude klasicky mnohem víc, třeba taky na přání, takže si objednávej na 210 32 30 30, nebo si pošli voiceovku do naší mobilní jabky. No a my začínáme Chill na Spinu s tebou Maty a taky Radio Spin. Let's go!

0: Vyžuje do neví. Prázdninový
1: Spin Ráno. Čtvrteční ráno mělo úplně všechno.
2: Mělo příběhy.
1: Mělo drama.
3: Mělo humor.
1: A taky kapku lítosti.
3: Protože dnešní téma bylo co?
1: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
4: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v ostu.
3: Chudák.
5: Zmenili myslím morče.

0: byl, no.
1: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
2: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jejího krunýře udělal popelník do perku.
1: No,
2: tak se slyšíme zase zítra.
1: Tak čus, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na

Právě posloucháš Radio Spin, zdraví tě Maty, je krásný letní čtvrtek, mistrovství světa ve fotbale nám pomalu graduje a včera se odehrál poslední zápas semifinále Argentina versus Anglie a že bylo se na co dívat. Anglie do poslední chvíle vedla 1-0, no ale Argentina to v posledních minutách a následně v prodloužení otočila na 2-1. Crazy večer, super zápas, no a my už se nemůžeme dočkat a prostě se těšíme na finálovou bitvu o titul světového mistra, a to v zápase Argentina versus Španělsko. Argentina se probojovala za mě přes trochu slabší soupeř než Španělsko. Real soupeř pro ně byl podle mě, prostě byli až Angličani, který třeba porazili nebezpečný Norsko. Španělsko si ale prošli peklem, za mě teda. Porazili Portugalce, poradili si taky s Belgií a dokonce porazili i za mě favority turnaje, a to je Francie. No a teď je čeká zasloužený finále, kde jsou za mě Španělé favoriti. Obhájí tak Argentina světový titul s Messim, nebo nás čekají noví králové fotbalu? Na to si počkáme do neděle večer. Já koukat určitě budu.

0: Ladíš se Rádio Spin. Na Majko je Matej a my pokračujeme na sportovní vlně. Probrali jsme fotbal a mistrovství. Teď nás čeká McGregor a jeho zranění. Před pár dny se totiž utkal v zápase UFC proti Maxovi Holloway, který ho 13 let zpátky porazil, a tohle měl být jeho velký návrat po 5 letech. Zápas ale bohužel skončil za 69 vteřin, a to kvůli zranění kolene, po kterým Conor nemohl dál pokračovat. Je to všude na sítích, takže se to určitě viděl tisíckrát. Každopádně bylo to obrovský zklamání, a to taky třeba pro sáskaře. Zápas se totiž zapsal jako TKO pro Maxe Holloway a teď vyplouvají nový prostě informace na povrch. A vypadá to, že se zápas nakonec zapíše jako no contest, takže bez výsledku. A všem sáskařům se za tenhle ten zápas vrátí peníze. Aspoň tohle to tvrdí McGregor. Uvidíme, jak se k tomu postaví samotná organizace. Minimálně by to prostě nahrávalo tomu, aby se McGregor v kleci ještě někdy ukázal. Nedávno se třeba ozval i Dustin Poirier a vyzval ho na zápas, až si prostě nohu dá dokupy. To by bylo taky zajímavý pokračování jejich rivality. Já se nemůžu dočkat a držím palce Conorovi s kolenem, ať ho ještě někdy uvidíme zazářit. Prostě stay strong champ, držím palce. Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme klasicky nejdřív dálnice. D1 je momentálně hustší, a to před Brnem, tam je taky crash, je to 190. kilometr, takže určitě pozor. Zdržíš se potom taky na D5, a to na 14. kilometru před Prahou, tam to prostě stojí až do Prahy, zdržení čekej tak 20 minut. D8 hlásí taky zdržení, a to taky před Prahou, 3. kilometr před Prahou na D8, tam se postojíš 15 minut. Přesunem se do regionu, ty jsou momentálně vlastně relativně sízný, každopádně v Brně je zasekaná ulice Opuštěná, taky Poříčí a taky Jihlavská, a v Liberci je zasekaná ulice 35, a to v centru. Přesunem se přímo ale do našeho hlavního města, a to svítí momentálně celý červeně, hustší je momentálně Pražský okruh, a to u Štěrbohol, taky v Záběhlicích, taky na Braníku a na Barandovském mostě, zdrží se potom taky ale na okruhu u Řeporí, tam je taky bouračka, tak určitě pozor. V centru si potom taky postojíš klasicky na Vilzonce, taky na Radlický, hustší momentálně taky Davidský kulaťák, kreš potom vidím taky na Spojovací, taky na Poděbradský u Libni a taky v ulici Vodstářovka, takže určitě bacha a hlavně na těch silnicích opatrně.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.

slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: aplikace. Dáváš Radio Spen, na majku je Maty a mám tady další track na přání, který tentokrát zahraju pro velkou partu spinnerů.
1: Čau spinner!
2: Čau spinner!
1: Tady je
3: Vincent,
1: Áďa,
4: Venda,
5: Veda Nejmanová.
6: Pust nám prosím od Gypsyho Romano Hip Hop.
7: Chip, chip, hop, hop.
8: Ahoj spinner. Spina.
0: OK lidi, takže Romano Hip Hop, dávám to tam, užívejte náladu a taky všem ostatním spinners, doufám, že předáte tuhle super energii.
9: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

Dáváš si Radio Spin, ve studiu s tebou chilluje Maty, řešili jsme sport a teď tak switchneme zpátky na rap, protože unikla fotka na net, kde je Kanyeho Rider, neboli požadavky, co chce mít na show v jeho backstage. No a protože je to Kanye, tak je to trošku bizár. Vedle prodlužek, nabíjecích kabelů na iPhone nebo powerbanky, tam má ale třeba Apple TV, taky projektor, tiskárnu, 115-palcovou televizi, PlayStation 5, který pozor, musí být úplně novej, to je tam zdůrazněný, taky tam musí být hra The Last of Us a taky úplně nová, taky chce hru NBA 2025 a samozřejmě v jeho backstage taky nesmí chybět iPad Pro 11. Takhle skromný jsou jeho požadavky v backstage, já si myslím, že každý promotér z tohohle toho seznamu musí být úplně nadšenej, aha, že to takový hezký světlo, jako by v té backstage místo koncertu chtěl jenom chillovat, hrát hry a koukat na seriál. No nic, my jdeme radši na počasí. Venko je nádherně, jakože opravdu nádherně, 30 stupňů, krásně sluníčko, k večeru to spadne ještě na 24, přes noc bude nejnižší teplota 20 stupňů, vidím, že má v 5 hodin ráno poprchávat, k ránu čekej teploty kolem 24 stupňů a mělo by se to zítra opět vyšplat na nějaký třicítky, takže úplná paráda, s tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin a my spolu pokračujeme v Chillu na Spinu. Spin Radio.

Za 3 minutky je 5 a ty ladíš. Ne komunikátor z Matej, ale chill na spinu s Matem.

Dáváš si Radio Spin, taky chill na Spinu. Speciálně je tady s tebou Maty, ten flák z víkendu, a my společně odpalujeme další společnou hodinku. Už jsme tady rozebírali sport, mistrovství světa ve fotbale, taky Conora McGregora a jeho zranění, a pak jsme pokecali o Kanyeho Ryderu. No a s rapem budem taky pokračovat. Celá talenta hodina bude rapová. Pokecáme totiž o Izovi a možným Deluxu. Taky nás čeká nový release od žhavýho rapovýho jména a budeme slavit tak jedny rapový narozeniny. Zahrajeme si i track na přání, tak se to určitě nenech ujít. Rapová nadílka tě čeká už za chvilku. S tebou je tady Maty a ty ladíš chill na Spinu.

Právě ladíš Chill na Spinu, tentokrát s Matem, mám pro tebe tady další rapový info. Izomandias vydal nový album Exit u palice, no a není to už ani měsíc od vydání a už možná plánuje Deluxe. On se totiž na netu prořek, že asi dropne novej track s názvem Rockstar Lifestyle, ke kterému taky vypustil TikTok. No a já se ptám, bude to v rámci Deluxe té desky? Já si totiž myslím, že možná jo. Je tady totiž několik indicí, které mě utvrzují, že by to možná mohlo být fakt ono. Jedna z nich a hlavní věc, proč si to myslím, je Carlo. Ten totiž v březnu tohoto roku vydal desku Hrozba pre společnost, kde v tracku s Nick Tendem, který se jmenuje 12 opic, říká v jednom baru: za 10 měsíců mě čeká exit u palice, moje prvá zastávka. To by každopádně odpovídalo na leden 2027, takže netuším, jestli se to album plánovalo později, nebo jak to vlastně je. On totiž Carlo na té desce prostě vůbec není. Dávalo by teda smysl, aby ten Deluxe prostě... Aby ten Deluxe vyšel prostě takhle pozdě od vydání té desky. To se mi ale reálně taky tak jako tolik nezdá. Jako myslím, že Deluxe prostě ve vzduchu je a jsem teda zvědavý, jestli teasovaný track Rockstar Lifestyle opravdu bude tak brzo vydaný a jestli bude v rámci toho Deluxu, anebo jestli se na to prostě musíme počkat až do ledna. Milion plus nás prostě milují oblbávat, ale kámo, řeknu ti jediný, já jim to žeru.

Právě si dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a taky naše další rapový téma. A to je novej plánovaný release jednoho mýho oblíbence. A je to Loud One, který dropnul cover a datum svojí nový desky, která ponese název Contemporary, hele, nevím, co to znamená. Smazal si všechno z jeho Instagramu, takže tam má vlastně jenom promo právě na novou desku, takže vlastně jenom cover. No a právě v tom coveru se asi schovává datum vydání. Je to jakoby screen z knihovny volání a je tam číslo 0820 26. Takže deska patrně vyjde 20. srpna 2026. Mě tyhle skrytý věci prostě baví, zároveň jsem zvědavý, jestli to bude fakt ofiko cover a kdy k tomu prostě zveřejní nějaký tracklist. Jedno vím ale jistě, je to Louds a po minulý desce Cloud se nebojím, že by nedoručil kvalitní album. Podíváme se ještě, co se děje v těch našich ulicích, takže tady je rychlá doprava, čekneme nejdřív dálnice, D1 je momentálně zasekaná před Brnem a to na 180. kilometru, jsou tam nějaký bouračky, tak si tam dej určitě pozor, měl by se tam zdržet tak 20 minut, takže nic hroznýho, ale stejně, dej radši majzla. Hustší je momentálně taky D5 a to na 10. kilometru, taky ve směru na Prahu, pak se zdržíš taky před Prahu a to na D8 a to od 3. kilometru. V regionu je to momentálně vlastně docela v chillu, každopádně v Brně je zasekaná ulice, opuštěná, takže tam určitě bacha, popřípadně se jí vyhni. No a v Praze, tak ta je momentálně celá vlastně zasekaná, svítí to na Google mapách úplně červeně, zasekaná je Štěrbolská spojka, zasekaný je to taky u Záběhlic, bouralo se potom na pražském okruhu u Kačerova, hustší je to momentálně taky u Barandáku a u Braníku, zasekaná je taky Dobříská, bouralo se v ulici Křížová, hustší momentálně taky spojka u Řeporyjí, zasekaná je taky Bělohorská, u Ladronky, v centru si postojíš na Ječný, u tančícího domu je tam bouračka, tak bacha, bouračka je taky v Žitný, taky se boural na Vilzonce a hustí je taky klasicky Legerka. K dopravě je to zatím všechno, každopádně za chvilku nás čeká track na přání a potom naše poslední rapový téma a to jsou rapový narosky, tak určitě buď tady se mnou.

0: Toto je škola repu, tak se uč a ticho pozeraj.
1: Pusta něco jiného, prosím, spinner.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: na čísle 210 32 30 30. Hrajeme přesně podle tebe.
1: Hrajeme přesně podle tebe. Ty dáváš Radio Spin, na majku je s tebou Maty a já už tady mám další track na přání, který tentokrát zahraju. Pro Verču, mám ji tady na drátě, čau. Haló, haló, slyšíme se?
2: Dobrý den. Já jsem Julče a pro mýho bráchu by jsem ráda pustila Vidím to jako včera.
1: Krása, já jsem ti řekl Julče, já jsem ti řekl Verčo, za to se omlouvám, si Julče samozřejmě. Krásný track, Hector, Enemy, Vidím to jako včera. Posílám to tam a komu to pošlem?
2: Mýmu bráchovi Kubovi.
1: A jo, tomu bráchovi vlastně. Tak samozřejmě i tobě, ať si užiješ ještě zbytek čtvrtka, ať máš dobrou náladu. Dávám to tam.

0: Posloucháš Radio Spin na majku Maty, už tady spolu chillujeme skoro 2 hodinky a krásně nám to utíká, takže se odměníme jedněma narozkama, rapovejma narozkama, který slavil 3 dny zpátky MF Doom. Jo, trošku jsem tě nabejtil, ale i tak, je to prostě čerstvý, on by totiž právě 13. července oslavil svoje 55. narozeniny. Tenhle velikán zemřel ve svých 49 letech v roce 2020 a my mu samozřejmě posíláme rest in peace. Tahle rapová legenda prostě vystupovala pod spousty alter egy. Celá prostě jeho image byla inspirovaná záporákem z Marvelovek, konkrétně doktorem Doomem. Byl celkově takovej tajemný a i proto posílal někdy na svoje koncerty taky svého dvojníka pod maskou. Takže ještě jednou odpočívej v pokoji, v síně slávy rapu budeš prostě na pořád. Taky se podíváme ještě na počasí, to je lehce pozitivnější, venku je 29 stupňů, krásně slunečno, k večeru to dropne na nějaký 24, přes noc bude nejnižší teplota 19 a zítra ráno čekej teploty kolem 25 stupňů Celsia a mělo bys to stoupnout ještě na nějaký 30, takže zítra by mělo být stejně krásně, jako je dneska. A s tebou Maty, ty ladíš Radio Spin, chillujem tady spolu ještě 1 hodinu, tak určitě stay tuned.
1: Spin Radio.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
3: Víš, kde nakupuje tvůj barber? Na slickstyle.cz. Luxusní kosmetika pro muže i ženy. Parfémy, barvy na vlasy i vousy, laky, vlasový styling a vybavení pro barbershopy. To je slickstyle.cz. Chceš mít hard drip vibe? Nakupuj na slickstyle.cz.
4: Co je, Eduarde? Jsi bílej jako stěna.
5: Ale nevyšla mi maturita a ani přijímačky.
4: No tak, nevzdávej to, ještě máš šanci. Mrkni na vysokéškoly.cz a vyber si z mnoha škol, které stále přijímají studenty.
5: Vážně? Vysokéškoly.cz? Super, jdu tam!
6: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.

0: Za 5 minut 6 ty ladíš Chill na Spinu s Matem.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Denně. Denně. Denně. Denně.
3: Ready, man?

0: aplikace. OK, OK, dáváš si Radio Spin, s tebou je tady taky Maty, čilujeme tady spolu na Spinu a čeká nás už poslední společná hodinka, která je pouze o trackách, o tobě a o přání, takže si určitě pošli nějaký track na přání, buď mi můžeš zavolat na 210 32 30 30, nebo si pošli voiceovku do naší mobilní aplikace. Já už tady mám voiceovku od Kačky.
1: Ahojky Maty, já tě zdravím, zahry prosím do Karviné, pro mého syna Páju, pro kluky Sašu, Baču, Prostřídu, taky tobě a všem spinnerům, dneska to bude Eminem, Superman, dávejte na sebe všichni pozor, mějte se hezky, pak Kačka.
0: Jasně, mějte se hezky, hlavně Pája, samozřejmě ty Kačko a taky všichni spinners, dávám tam Supermana, let's go.

0: Talk.
1: Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
2: To se jmenuje jak?
1: Monty.
2: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
1: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
2: Jaká muzika tě formovala?
1: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
2: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
1: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
1: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ješ.
3: Až na nějaký rapový akci uslyšíš pozoun, bude to pravděpodobně muzikant tělem i duší, Jay Austin. Dneska večer ho můžeš slyšet ve Spin Talku. Těší se na tebe Roman Jakub.

0: 210-32-30-30. Cinkni si o svůj oblíbený song právě teď. Rádio Spin.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: Rádiu Spin.
1: Na čísle 210 32 30 30
0: hrajeme přesně podle tebe.
2: Dáváš si Rádio Spin, na majku je Matej a pokračujeme s trackama na tvoje přání. Tentokrát zahrajeme přesně pro Michala a Leonku, mám je tady na drátě, čau.
3: Ahoj.
2: Tak co, hele, vy si užíváte léta a jedete právě z koupaliště. Jaký to bylo?
3: Parádní, voda krásně čistá. Nebylo tolik lidí ani.
2: Okay.
3: Krásných 30 stupňů.
2: No to je úplně letní parádní idylka. Udělali jste
3: a
2: s takový...
3: ve studiu.
2: No, a já jsem ve studiu. Tak mě můžete nabrat, můžeme se stavit taky přes nějaký koupák.
3: Určitě.
2: No nic, tak jo. Hele, jdeme radši k tomu tracku na přání. Vybrali jsme Funky Party od Mega M. Komu to pošle, Michale?
3: Ale tak těm mým manželce do auta. Těm to...
2: Teď se trošku vypadáváme, vy asi jedete nějakou přírodou.
3: Ano, ano.
2: Takže to bude...
3: Ale těm to pošli.
2: Tak všem, a to je slovo do pranice. Takže to posíláme všem, samozřejmě k vám do auta, hlavně hezky dojeďte a užívejte samozřejmě léta. Posílám to tam, Michale.
3: Ahoj.
2: Čau.

0: Posloucháš se Radio Spin, s tebou je tady taky Maty, my tady takhle spolu krásně čulujeme v půl sedmé a já už tady mám další track na přání, tentokrát od Justýny.
1: Ahoj Spine, chtěla bych tě poprosit o zahrání songu od Gleba pro mě a pro mého přítele Bobíka, kterého moc miluju, tak díky, mějte krásný den.
0: Vy mějte taky krásný den, Justýno, posluť tam Gleba, ale ještě předtím si dáme rychlou dopravu. Je to přesně tak a začneme u dálnic. Zde jednička je momentálně zaseklá před Brnem na 180. kilometru. Je tam nějaká štosovačka cca na 10 minut. D5, tak ta zase hlásí zdržení před Prahou a to na 6. kilometru. A zdržíš se před Prahou taky na D8. Tam to stojí první kilometr jenom do Prahy, takže pohodičky a zdržení vidím 7 minut, takže nic hroznýho. Přesuneme se každopádně rovnou do Prahy, protože region jsou momentálně OK. Ta je momentálně relativně zasekaná a to hlavně na spojce, ta popojíždí ve Štěrboholích, taky u Řeporích. V Praze si potom postojíš v centru, hlavně na Nusláku směr Legerka, taky na Ječný, tam je u tančícího domu crash, tak určitě bacha. Bouralo se potom taky na Vilzonce, ta je taky zasekaná, hustší momentálně taky Bělorská u Ladronky, taky Dobřížská a zasekaná je taky ulice k Barandovu. K dopravě je to dnes a všechno, ty ale stay tuned, protože si dáme ještě další track na přání a potom to spolu dneska zapíchnem.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
3: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace. Posloucháš Radio Spin, na mikro je taky Matej a mám tady už poslední track na přání, který zahraju úplně naposledy pro Naty.
1: Čau Spinneři, já se jmenuji Natálka, chtěla bych se prosím zahrát Stíny od Viktora Šína, děkuju.
0: Mám za sebou Stíny, libovej track, dávám to tam, Naty.
2: Radio Spin, nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš právě Radio Spin, na majku je Maty a chill na Spinu nám pomalu končí. Bylo to úplně nabitý, kecali jsme jak o sportu, tak o rapu, no a zakončíme to s autama. Business Bull totiž zveřejnil nedávno žebříček nejprodávanějších značek aut za rok 2025. Schválně, jestli uhodneš, co je top trojka. Teď máš na to 3 vteřiny. 1, 2, 3, teď. Takže na 3. místě je Ford. Chápeme, pro amíky je to něco jako pro nás Škodovka, takže 3. příčku a 4,5 milionu prodaných aut vlastně docela chápu. Na 2. místě skončil Volkswagen, klasická německá kvalita, i když jim možná poslední dobou to tolik prostě nejde, možná se jim tolik nedaří. Každopádně stejně tak prodali 5,2 milionu aut, což je slušný. Na 1. místo obsadila automobilka... fanfáry... je to Toyota. Toyota a dost dominantně. Asi si to kupuje prostě celá Asie, protože prodali 9,6 milionů aut, což je prostě crazy počet. A co ty? Jaký auto by si skoupil? A bylo by to zrovna od těch automobilek? To klidně dej vědět do naší mobilní apky, no a my jdeme ještě na počasí. Venku je stále, ale stále nádherný letní čtvrtek, 27 stupňů, krásně slunečno, k večeru to spadne ještě na 24, přes noc bude nejnižší teplota 19, to čekej ve 3 ráno a zítra ráno čekej teploty kolem 24 stupňů a mělo by se to během dne vyšplat až na nějakých 30 stupňů a mělo by být krásně slunečno. S tebou tady dneska speciálně na chillu na Spinu byl Maty, krásně jsem to s tebou užil a my se slyšíme zase o víkendu o 4 do 7, tak čus.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské Dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že nás v dabu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v dabu

0: Za 3:07 ty ladíš Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Spin Talk. Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
1: Ten se jmenuje jak?
0: Monty.
1: Jak se stane, že si člověk vybere pozoun?
0: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc hudební nástroj než on.
1: Jaká muzika tě formovala?
0: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
1: Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
1: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
0: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo
1: Spin Talk. Ahoj, hlásí se Roman Jakub a Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Dneska to bude hlavně o muzice. Pozvání přijal muzikant s tělem i duší, pozounista, producent, rapper a student pražské HAMU Jay Austin. To jsem na loňském kurzu Krymská viděl doprovázet Beatu Myslíkovou. Slunce, klid, hudba, obrovská míra svobody bylo přesně to, co jsem tehdy z jejich vystoupení vnímal, a už tehdy jsem si říkal, že by Jay Austin měl být tady ve Spin Talku. Takže je tady, vítej, jsem rád, že jsi tu.
0: Ahoj Romane, děkuji za pozvání.
1: Tak odlehčíme to na začátek. Uvidíme, co mi na to odpovíš, jo?
0: Určitě, jsem tak připravený, střílej do mě.
1: Schválně, jestli... Jak jsi byl úspěšný na Live Maxu?
0: Myslím si, že Live Max se nám hodně podařil.
1: Takhle jsem to nemyslel.
0: Jo, ty myslíš to, Riosko, ohledně hledání ženy.
1: Je to tak.
0: No to si myslím, že bych ztratil veškerou Jay Austin image, kdybych si actually našel slečnu do života.
1: Takže si nevykonal dítě.
0: Ne, ale pozor, těm organizátorům přišly asi 2-3 zprávy, storíčka, jak jako nějaký holky jdou za účelem toho mýho Rioska na ten event. Ale já jsem tam jednak měl jako můj jako hodně taková jako superpower, že se fakt pohybuju jako kolikrát jako v kamarádky společnosti, že jsem obklopený třeba třema jako holkama, který úplně jako celým srdcem miluju, ale jsem jako, že jsme jenom prostě dobří přátelé, víš co, jak z nějakého seriálu.
1: Takže se k tobě nikdo nedostal.
0: Takže vlastně ono to pak působí docela podle mě takovým jako dojmem, že jsem takovej houskař a že pak ty holky jako v té jako experience odradím, když mě uvidí na stage se třema holkama.
1: Okay. Těšil jsem se na mnohem hlubší příběh.
0: Bohužel, musel jsem, a jestli tě to potěší, šel jsem pěšky z Jiřáku až ke mně domů, protože jsem čekal na noční tramvaj. A ona posledně jela v 04 a já jsem v 058 koukal na mobil a říkal si, jo, najede za 6 minut, to tady počkám. Já jsem seděl třeba 20 minut na té lavici a říkal si, kde je. Takže.
1: Jay Austin je tvoje reální jméno, nebo není?
0: Ne, je to můj pseudonym.
1: A jak to vzniklo?
0: Vzniklo to hodně dlouhým bádáním. Okay. Upřímně nebyla to hned jako myšlenka, která by mi byla jasná a připravená od 8 let. A dlouho jsem hledal vlastně nějaký význam s nějakou jako podloženou referencí a významem, protože to tě potěší, když nějaká kapela má prostě pojmenovaná po hospodě nebo po nějaký hezký historce. Já jsem se takhle původně plánoval pojmenovat po psovi bráchový přítelkyně.
1: Ten se jmenuje jak?
0: Monty.
1: To je dobrý.
0: To je hodně hezký slovo.
1: To je hezký, ale na druhou stranu, jak už tě mám spojenýho s Jay Austinem.
0: Monty už je jednak hodně. A zároveň, no jednak jsem vůbec, no asi mi to tolik nesedělo a zároveň jsem postupem došel k takovému tomu závěru, že když vlastně vytvořím slovo s ne až tak podloženým významem, tak já mými činy, skutky a tvorbou mu ten význam tvořím a bude hezký, že jediná reference na Jay Austina jednoho dne může být můj odkaz, než nějaká jako už předem vznikla historka, pod kterou by to měl lidi splnit dřív než se mnou.
1: Okay. No a prozradíš teda, jak to vzniklo, protože ty jsi mi to říkal mimo éter.
0: Říkal jsem ti to mimo éter.
1: Je otázka, jestli chceš, aby to šlo ven nebo nešlo.
0: Je to vtipná reference hezký na Jane Austen. Ona není Austenová, ne. Austenová, myslím. Já jsem musel podle mě někdy ve druháku na Gimplu povinně koukat na ten film, protože jsem samozřejmě nečetl ty knížky. Nebo pak v maturitním ročníku už, ale během těch úkolů předtím jsem na to hodně kašlal. A jako hodně mě to zklamalo a říkal jsem si, že jsem měl od takhle hezkýho jména jiný očekávání, že můžu napravit tu reputaci tady tomu rodu toho slova. Uvidíme, jak se mi to podaří.
1: A napravuješ si. Jo. Máš pocit. Dobře, poctivě. Dobře, dobře. Tak pojďme k tomu hlavnímu. Teď mi muzika, co je pro tebe vlastně muzika? Pro tebe musí být muzika něco úplně jiného než pro spoustu lidí.
0: Je to dost možný. Řekl bych, že často je to nějaká forma sebereflexe úlevy. Mhm. Jakože často mívám tady ty deep talky třeba s nějakými přáteli z hudebního zázemí, s kterými řešíme naši budoucnost, směr uživení, jak vlastně se nám vyvinou kariéry, a jim kolikrát říkám, že budu vlastně šťastný, když se budu živit jako poslíček pizzy a v 6 večer si sednu k počítači, udělám písničku, která mě bude bavit, a vím, že minimálně 3 kamarády posluchače to osloví taky, a že když člověk bude přistupovat nějakým tímhle přirozeným směrem, nějakou reflexí života, tak to určitě musí časem oslovit nějaký širší publikum. Nebo
1: podle mě je docela důležitý to, co jsi jakoby řekl, že když se to, co děláš, líbí tobě, tak se najde určitě ještě aspoň někdo jiný, komu se to bude líbit taky. A věřím tomu, že se ti to může podařit. Kdy jsi rozhodl, že muzika bude ta cesta, kterou se vydáš?
0: Nevím, jestli to rozhodnutí bylo z mojí vlastní vůle.
1: Aha.
0: On si na mě, můj otec, architekt, plnil, respektive pořád plní jeho vlastní sen. On se vydal vlastně cestou, že jo, jako nějaký profese matematický. Mm-hmm. A upřímně, můj táta je hodně takový člověk, který prostě zasne v celém domě baráky, zahřeje elektřinu, gramofon a nutí mě tam s ním poslouchat prostě nějakýho Janáčka. Víš co, že on jako má hodně vášeň pro to umění. A asi k hudbě, k pozonu jako takovýmu jsem se dostal sám. Mm-hmm. Ale vlastně skrz nějaký jeho impuls jsem se dostal na hudební gymnázium.
1: Mm-hmm. To je kde?
0: To je na Žižkově.
1: Okay.
0: 2 zastávky od Flory. Tam jsem vlastně poznal většinu hudebníků.
1: To není Sladkáč, ne?
0: Ne.
1: To bude, OK, tak to jsem ani nevěděl, že máme v Praze hudební gymnázium.
0: Jo, ne, je to jako hodně, během studia mi přišlo, že jsme všichni studenti měli ve zvyku na tu školu dost nadávat, ale zpětně, když na to ohlížím, tak to je jako úplně nádherná věc, která tady existuje.
1: Ty jsi zmínil Pozoun, tak by mě vlastně zajímalo, jak se stane, že si člověk vybere Pozoun.
0: To se stalo hodně jako jednoduchým procesem. A to je, že můj starší brácha hrál na housle, už třeba od 4 let. A já jsem byl ten mladší sourozenec, co potřeboval všechno opakovat a rekreatovat to nějak hezčej, takže jsem chtěl víc cool hudební nástroj než on. Aha. Takže já jsem hned jako sahal po nějaký trumpetě, pak jsem se dostal skrz vlastně Zušky, kde jsem studoval, k učitelům, který mi ten pozum dali do ruky. A tak vznikla vlastně moje dráha skrz, jako moje první hudební zkušenost byla vlastně takhle skrz Zušku, moje sourozence, jak jsem se dostal k hudbě jako takový. Aha. A k hudbě jako tvorbě, tam asi směřovala tvoje původní otázka. Jasně. Před 3 minuty, tak to si myslím, že přesně to začalo jak nějaký jako forma nějaký terapie, sebeulehčení. Mhm. Myslím si, že nějaký první texty a písničky začaly někdy přes léto 2019 třeba, když...
1: Tak to docela vlastně není tak dávno.
0: Není. Nebo já jsem hodně kdysi dávno, už jsem si koupil první licenci FL Studia a chtěl jsem dělat hudbu jako Avicii. Mm-hmm. Jako já jsem prostě poslouchal, nahrával jsem si normálně jako video na telefon, jeho klipy z YouTube a poslouchal jsem to ve sluchátkách po cestě do školy, víš, že jsem byl hodně jako fanouškem nějaký hudby a zajímal se o nějaký lore, o to, co používají za programy, jak to vzniká. Ale nějaká moje jako druhá vlna kreativního procesu přišla s nějakým prvním rozchodem. Mm-hmm. A tak jsem si začal jako čistě jenom jako z lásky a radosti tvořit písničky pro jako mě blízkou slečnu. Mm-hmm. Pamatuju si, že jsem jako přesně měl ten cíl jako třeba skládat ty písničky jako přímo pro ní, že ani zatím nebyl nějaký účel nějakýho jako předem ukazování veřejnosti. Mm-hmm. A postupem času jsem objevil, že si můžu sám skládat bítečky a dělat čím dál víc textíků. Nabyla se na to parta kamarádů, kteří měli podobný zájmy, a už se to rozjelo, už to bylo takový jak vod, jak živa.
1: V rychlosti ještě k tomu Pozounu. Je těžký se naučit na Pozounu?
0: Učím se pořád.
1: Učíš se pořád?
0: Jako můj první semestr na HAMU vypadal tak, že jsem hrál rovný tón, jenom zjistil, že dělám všechno blbě.
1: A rovný tón znamená C, D, E, F, G, A, H, C,
0: no,
1: nebo?
0: No, já jsem hrál jenom Bčko.
1: Jo.
0: Cčku jsem se nedostal.
1: Dobře.
0: Jako je to hodně o uvolněnost, takhle ono, asi hrát na ten nástroj jako takový není tak těžký, ale jakmile chce člověk v té nejvyšší úrovni hrát pentlich těžký tóny a správný dynamiky, člověk musí mít správně zapojený správný svalstvo a naopak uvolněný během té performance, kde člověk pod stresem jako být uvolněný, nechat rezonovat, prostě svaly v klidu foukat a je to, není to jen tak dosáhnout na tu nejvyšší úroveň, bych řekl.
1: No a co všechno se dá teda zahrát třeba na pozum?
0: No na pozum se dá zahrát všechno.
1: Všechno?
0: Jako přijde mi hrozně krásný na tom nástroj, jak my vlastně tvoříme tón krkem, vzduchem, že bych to hodně přirovnal ke zpěvu, že technicky za to, když my na ten nástroj hrajeme, abychom byli schopni něco hrát na pozum, to musí být člověk nejdřív schopný sám zaspívat, takhle to dokáže zaspívat, to dokáže zahrát na pozum a přijde mi, že ten nástroj má jako nesmírnou jako dispozici všech možných zvuků, žánru a tónu, co jde na to hrát, což jsem rád, že jsem si omlem před pár lety vybral takovýhle klenot.
1: To je dobrý. Hraješ ještě na něco jiného, nebo ne?
0: Hele, na gymnáziu jsem měl povinně klavír. Ten jsem šíleně zanedbával.
1: A jakože jsi ho neměl rád, nebo?
0: No vždycky, když jsem byl na té hodině, mě na to strašně bavilo hrát. Ale během týdne, když hraješ se spolužákama ping-pong a chodíš prostě na fotbalový tréninky, tak si proto těžko vyhradí 14-letý kluk čas.
1: Jasně.
0: A dneska volnočasově bych řekl, že ovládám tak kytaru, baskytaru, možná trochu takový ty nástroje jako saxofon, flat na klarinet, protože ty klapkový systémy jsou dost podobný. Ale na žádný nástroj určitě nejsem v tak jako kvalitní úrovni, že bych si troufl postavit před lidi a mít to jako ten hlavní quest, s kterým se chlubím.
1: Teoreticky jsem si říkal, že bys mohl mít vlastně kapelu sám se sebou, ale
0: jako
1: ale působí, že jsi na sebe vlastně docela přísnej.
0: Hele, určitě si myslím, že přísný člověk by si o sobě řekl, že na sebe není přísnej dost a já se tak asi většinu času sám cítím, že mohl jsem proležet doma míň hodinu internetu a víc prostě grandit třeba, víš co, kytárku, piano, to jako vždycky.
1: Jaká muzika tě formovala?
0: To je skvělá otázka, na to jsem čekal celý život. Jako malej jsem byl fakt jako srdeční fanoušek 21 Pilots.
1: Okay.
0: Jakože já znám o nich úplně jako všechno.
1: Zanotuj kousek.
0: Cože?
1: Zanotuj kousek.
0: Zanotuj?
1: Zanotuj, jako zaspívej.
0: Pilotu. Já jsem takhle sebevědomý, abych šel zpívat. Kdybych tady měl pozom ti zahrát svojich diskografii.
1: Škoda, tak někdy příště.
0: Nebo kdybych tady měl sebou autotune, tak zpívám hned.
1: Dobře, tak budu vědět příště.
0: Ale jako malej jsem byl hodně fanouškem téhle kapely a řekl bych, že až s nějakým rokem 2018-19 jsem nějak jako poprvé pronikl do rapu jako takovýho žánru. Shoutout Izomandiasovi a jeho písničkám s Nick Tendem, kde zpívají hodně vulgárně, protože to by mě jinak úplně minulo v životě.
1: Jak se s ním dostal?
0: No, můj starší brácha za mnou přišel a byl jako sleduj, tady rapujou o tom, jak zprostý slovo holky a nám to přišlo jako nejúžasnější věc na světě. Takže jsme hned začali jako...
1: A byly to ty zprostý slova, co tě tam bavilo? Nebo co bylo to hlavní, co tě na tom Izovi a Nick Tendovi bavilo v té době?
0: Určitě si myslím, že ta vulgarita v jistém věku je taková jako sranda, kterou jako... Víš co, i sleduješ seriály, kde prostě padají ty vulgární slova jako South Park a nějak to přitáhne tvoji pozornost. Řekl bych, že bez toho by mě to možná tenkrát neoslovilo.
1: Okay.
0: Ale zároveň si myslím, že jakmile jsem do toho začal pronikat z nějaký perspektivy člověka, který jako už se hudbě nějak věnuje, nebo který měl nějakou knowledge v jiném hudebním spektru, takže si člověk i tady na tom našem malém rybníčku začal všímat těch chytrých metafor, hezkých produkcí. Hrozně se mi líbilo, že jsem vlastně v tom mladším věku pronikl do tvorby Hasana nebo Viktora Šína, bych řekl, který považuji víc za takový jako konceptuální dříve artový interprety, který mi přijde, že do toho dávali myšlenku navíc a ty jsi to mohl poslouchat po třetí tu desku a hledat to tam.
1: A to posloucháš i teď? Nebo od toho ses odklonil už někam dál?
0: Myslím si, že se ta scéna a její směry s tím způsobem už posunul. moc, anebo se možná naopak zvýšily už moje nároky postupem nějakého jako dospívání a rozšiřování obzoru, že dneska už tolik to asi nejedu, tady to místnice.
1: A co posloucháš dneska? Já bych typoval nějakou alternativu, něco, co nezná úplně každý.
0: Hele, poslouchám soundtracky Little Big Planet, což je hra z PlayStationu.
1: Už se to někam vyvinulo?
0: Jo. Já teďkon už asi 3 měsíce žiju bez sluchátek. Já jsem ti říkal, že můj telefon mu nefunguje nabíjení, mu totiž nefunguje tahle díra celkově.
1: Jasně,
0: a AirPody jsem ztratil, takže v MHDčku sluchátka neexistují.
1: Jaký to je najednou jezdit bez sluchátek?
0: Hele, je to v podstatě odpočinek. Jakože přijde mi, že jsem hodně overstimulated všema informacema, věcma, povinnostma a že je pro mě jako příjemný chvíli jako nevnímat.
1: Mm-hmm. Jako, tak že... jenom v rychlosti teda k té muzice, takže soundtrack k PlayStationu a ještě něco dalšího?
0: Jo, to hodně mě jako oslovuje diskografie Blood Orange, Dijona a hodně mě teďkon věc, kterou v hudbě mě baví nějak objevovat, jsou různý. Asi ne nějaká pevná, jednoduchá struktura, je taková ta progresivní hudba, že na schvál to dělám trochu offbeat, JPEG Mafia, skvělá ukázka, že takovej ten progresivní směr, že to je přesně, jak jsem říkal, že mě možná omrzela ta místní scéna, že tam máš teď každou chvíli rovný kopák, hodně opakující se sample, i nějaký hook a přijde mi, že nejenom já, ale spousta nás tady jako teď mladších vyrůstajících máme hodně v sobě ten impuls jít proti tomu a vyhledávat naopak hodně takový jako rošťárny, který na schvál nebudou prostě nějaká pevná struktura, takový hezký stravinský bych to nazval.
1: Rošťárna je krásný slovo. Má to potenciál stát se to mainstreamem? Tyhle ty vaše rošťárny. Promiň, že používám to slovo docela,
0: ale
1: dlouho jsem ho neslyšel.
0: Upřímně nejsem si úplně vědom toho, co vlastně znamená mainstream jako takový, protože
1: dejme tomu, že budeš v nějakém žebříčku na Spotify v první desíce třeba.
0: To si myslím, že určitě jako to je o tom, jak udělat hezkou písničku. To si myslím, že může být jako ledajaký žánr, kde co určitě si myslím, že to lidi oslovit může. A přemýšlím, jestli mám nějakou myšlenku, jak to obohatit.
1: To nevadí, když tak se zeptám dál, no. Až tě napadne, no, tak to klidně můžeš zase zpátky do toho prostoru dostat. Myslím si, že od toho jsme tady, abychom se o té muzice povídali.
0: No, ale myslím si, že třeba pro mě to je hodně takový, že mám v období, kdy se třeba hodně jako produkčně a kreativně posouvám k tomu, že fakt dělám složitý písničky, složitý texty, že vidím, že když si to pustím 10 lidem, tak 2 pochopí a 8 to není třeba úplně příjemné poslouchat. Ale že člověk je vlastně v tom kreativním směru taky neustále na vlně, kdo chvíli něco baví víc, něco ho baví míň a že taky si chci chvíli odpočinout, udělat něco jednoduššího a že si myslím, že to je takový jako nikdy nekončící proces a že si podle mě jednoho dne ten vkus toho umělce s tím posluchačstvem jako musí sednout a sejít se na tom stejném bodě, kdy se to sejde, otázka času, kdy.
1: Ovlivňuje tě ta muzika, kterou posloucháš při tom, co tvoříš? Jakoby napadají tě tam nějaký paterny, který bys chtěl pak třeba použít jakoby do své muziky? A nebo jedna věc je, co posloucháš a druhá věc je, co tvoříš a vlastně k tomu ovlivnění nedochází?
0: Myslím si, že hodně přistupuju k hudbě jako k takovému soundtracku mýho dne.
1: Okay.
0: Že já to třeba mám takový, že když si jdu uklízet pokojček nebo vařit snídani, tak přesně zapnu bedny a pustím si tam Blood Orange. Protože mi přijde, že Blood Orange zní jako takový soundtrack, jak má studíko někde v nejvyšším pokoji mrakodrapu v New Yorku a jak tam prostě s výhledem na východ slunce hraje kytárku. A přijde mi, že ten soundtrack vystihuje můj pokojček ve Vinohradech, kde zrovna já dělám hudbu. A tak mi přijde, že co se snažím teďkon hudbou odrážet, je nějaká ta moje existence a prostor, kde se nacházím a zachytávat to zvukově, takže mi přijde, že se snažím tvořit stejnou barevnou paletu a stejnou náladu. Jako vlastně mě baví poslouchat v ten daný okamžik.
1: Když pak začínáš tvořit, tak tvoříš rád jakoby v tichu, anebo seš rád, jakoby, když já nevím, dopoledne něco poposloucháš, pak říkáš, jo, dobrý, tohle bych mohl nějakým způsobem zachytit, stvárnit, anebo vlastně, když si řekneš, tak teďka jdu chystat desku, teď nebudu poslouchat nic, protože spousta lidí potřebuje absolutní klid pro to, aby z nich něco mohlo vypadnout.
0: To tak určitě.
1: Už to tak nebudeš mít, ale
0: určitě takový proces nemám. Hele, u mě to hodně si myslím, že Rick Rubin řekl tady tu větu a to je, že my lidi jsme jenom vysílače, přijímače, přijímající signály a nápady z vesmíru. A i když jakožto producent bych měl být schopný sednout za počítač a vytvořit písničku na zadání, tak v mojí osobní tvorbě se snažím hodně pohybovat tím směrem a mindsetem, že čekám, když přijde nějaká inspirace a myšlenka, co jde zachytit. Mm-hmm. Vlastně teď se mi stalo jeden večer, že jsem si udělal beatpack asi 6-7 beatů. Celý jsem to hodil do jedné složky a jsem jako, tady to bude celý projekt, jedno nějaký album, EPčko, protože to se stalo. Chci tam rapovat o mojí kočce a o velkých popovicích, protože jsem na to v ten moment myslel a spíš takhle čekám, když ta inspirace přijde sama a nikdy to netlačím moc na sílu a v momentě, kdy mi dojde slovo, tak jsem v pohodě s tím si dát díl pauzu a chvíli počkat, než zase přijde něco, co mě fakt bude bavit tvořit, než abych musel jet jako robot.
1: Řekni mi, jakou muziku tvoříš, kdyby si měl popsat? Co to je vlastně za styl? Jako typický rap to není, typický pop to taky není, tak co to vlastně je?
0: Věřím si, že asi bych rozdělil moji hudbu jednak na tu lirickou a produkční stránku.
1: Jasně.
0: Určitě v té lirické stránce se snažím být nějak jako osobitý, autentický, vtipný. Jako hodně se tam snažím dávat, jakože hodně konkrétní reference a fakty třeba o mých kamarádech, věcech, co zrovna zažívám, že jsem moc, ono to je vlastně moje původní deska, kterou jsem vydal, je hodně taková melancholická, že se v tom každý najde to svoje, tak už jsem z toho byl unavený a teď se snažím přesně být jako konkrétní, razantní. A po produkční stránce, no on je ten problém, že já toho mám jako hodně široký spektrum. Řekl bych, že jistým způsobem ta hudba asi bude špinavá. Mm-hmm. Hodně jako mě
1: jako
0: nebaví...
1: Jako pokojíček.
0: Jo. Hodně mě nebaví, když je něco jako čistý, jednoduchý, chci posunout ten kopák o tu milisekundu nebo tam prostě přidat tu distorzi, ať to je jak život prostě přesně trochu špinavý, trochu živý. Mm-hmm.
1: To řekl fakt jako docela dobrý slovo, protože to si myslím, že z toho, co třeba máš na Spotify, tak to by se k tomu dalo vlastně jako přilepit, pak si myslím, že to je takový špinavý, ale zároveň básnický takový.
0: A zároveň teď největší faktor, který hodně ovlivňuje naší tvorbu, je náš nějaký jako kolektiv naší party, v který se pohybujeme. Mm-hmm. Což jsme jako taková parta feláků, který chodí každou středu do burzy na jam session. Mm-hmm. A přesně třeba kamarád Miky dělá přesně techna. Mm-hmm. Tak když on hraje techno, my ho jdeme supportnout, já si s ním zadžemuju na pozoun. Krištof studuje na ješkárně, většinou hraje takové jako big bandovské kšeftíky, ale občas hraje nějaký funky DJ se nebo skládá své písničky, taky si jako nějak se vzájemně supportujeme v té tvorbě. Mm-hmm. A hodně věc, která si myslím, že i vlastně moji tvorbu odlišuje, a zapomněl jsem to říct, je to, že mám vlastně tohle instrumentální zázemí těch hudebníků, kterým rád dávám vlastně prostor, ať už během živých shows nebo vznikání nějaký tvorby. A dáváme to, hodně mi přijde, že když tvořím hudbu sám, tak jsem limitovaný jenom na můj mindset a moje myšlenky, melodie, které napadnou mě. Hrozně rád dám prostor někomu s jiným hudebním nástrojem, koho napadne něco úplně jiného a obohatí tím vlastně tu moji hudbu a si s tím pak můžu sám hrát.
1: Jakou bys tvořil hudbu, kdybys nestudoval hudbu?
0: Myslíš si, že by v tom byl rozdíl?
1: Nevím, právě jak moc ti pomáhá třeba to studium v tom, jakým způsobem přemýšlíš nad tou hudbou?
0: Myslím si, že Hamu mě motivuje hodně jenom v tom tu hudbu fakt skládat, protože vím, že nemám moc budoucnost v tom pozonu, bohužel.
1: Myslíš, že ne?
0: Oni moji spolužáci to mají na prvním místě a věnujou denně jako fakt hodiny a úsilí tomu, aby když přijdou na konkurs, tam byli ti nejlepší. Kdežto já bych řekl na té škole, plním takový to minimum, abych se dřenýma ušima prolezl do dalšího ročníku.
1: Okay.
0: A no, takže řekl bych, že kdybych do toho dal to úsilí, vím, že by se tam dokázal na tu úroveň dostat a nevím, jestli to je vlastně v mém zájmu, co by mě nějak existenčně naplňovalo. Mm-hmm.
1: Co je pro tebe důležitější v muzice? Jestli se to dá říct, text nebo beaty?
0: Určitě jsou to beaty. Já jsem dřív těm textům dával hodně velkou váhu. Mm-hmm. A dneska kolikrát, když jako vzniká písnička, tak jsem si vědom, že to je, myslím si, že to říkal Tyler, the Creator, a že to je o tom, že to slovo tam hezky zní, tak to jako hezky funguje. A hodně mi přijde, že jako taková ta barva slova, ať to zní, jsou zní hezky s tou melodií, může tý písnice přidat mnohem víc, než když máš jako Kendrickovskou poezii, ale není to tak atraktivní pro lidi poslouchat. Mm-hmm. Myslím si, že i sám poslední dobu rád poslouchám občas písničky bez toho, aniž bych se tolik fokusoval na tu message.
1: Mm-hmm. Přemýšlíš někdy nad tím, kde budeš, nebo jak budeš znít třeba, až ti bude 40, až ti bude 50? Jestli pořád budeš v té muzice mít promítnutý ten aktuální svět, ve kterém žiješ, budeš fungovat, nebo ta otázka se dá rozdělit vlastně jakoby na dvě. To znamená, jestli přemýšlíš, jaký budeš a kde bys chtěl být. Možná je zajímavý.
0: Určitě bych chtěl být někde na ranči.
1: Okay.
0: A mít koně, kopat brambory a chodit se psem na procházku.
1: Mm-hmm.
0: Nějak to beru tak, že do nějakých 30-40 mám prostor na to tady grindit a zajímat se o číslíčka a úspěchy, ale od nějaký fáze života si myslím, že bych chtěl switchnout spíš do takové té jako ruční skutečné práce, která by mě nějak naplňovala a už to mít hezký. A jestli to bude nějak moje hudba reflektovat, tak si myslím, že to bude se čím dál víc zužovat k nějakým jako mým vlastním asi jako hlubším myšlenkám pro bližší lidi a míň brát ohled na to, že to bude poslouchat nějaká kamarádka, co si o tom řekne.
1: Mm-hmm. Takže hudba tě živit, myslíš, bude nebo nebude? V těch 40, v 50?
0: To si myslím, že je dost jako nerelevantní. Myslím si, že můj task je tady prostě předat to nejhezčí země.
1: Mm-hmm.
0: A že vím, že za 20 let to 15-letý Honza objeví na YouTube a udělá mu to radost, jestli to jako bude ode mě fakt skutečný a ukáže to svým spolužákům a těm to udělá radost taky a jestli tam budu mít teď prostě takový číslíčko nebo takový, asi není to proč, asi je to pro mě to, abych se sám cítil jakože s tím dostatečně ztotožněný a aby mi to jako, abych z toho měl sám radost.
1: Dobře.
0: A já hodně věřím tomu, že když ten proces bude fakt takhle jako hezký, přirozený a moje práce poctivá, takže bych musel být hodně blbej, aby se to actually jako...
1: Je zajímavý, jak přechází ze spisovní češtiny do nespisovný.
0: Jo.
1: Skoro si říkám, jak je možný, že takhle mladý člověk mluví tak krásně spisovně. A pak najednou se tam jako ocitne prostě ta praština, což se mi jakoby uleví, protože si řekl, že tady celou dobu mluvím jako dobytek nespisovnou
0: češtinou.
1: Jestli
0: ti to potěší, já si to vůbec neuvědomuju. Já vlastně mluvím nějak omylem tímhle způsobem.
1: Tvoje texty jsou reální, vycházejí z tvýho života nebo neodrážejí úplně realitu? Když jsem tady měl Mata 2.1.3, tak mi říkal, no, takový 40-60% stojí na reálném životě, zbytek ne, tak jak to máš ty u tebe, když jsem tě poslouchal, tak kdybych si měl tipnout, tak bych řekl, že to je víc reálný, ale nevím, třeba se pletu.
0: Jo, určitě je to pro mě taková myšlenka, od který si vlastně moc nemůžu představit se odprostit, že by to nevystěhovalo jako přímo mě a moji existenci. Jako postupem času a nějakého fungování tady na scéně si uvědomuju, že to není nějaký nárok nebo povinnost, kterou bys měl od interpreta mít. Já, víš co, taky se rád občas pustím Simpsonovi a nehledám v tom nějakou jako hlubší message a jako zabavím se na chvíli. A myslím si, že úplně v pohodě dělat takovouhle hudbu, kde prostě není úplně jako vystihnutý smysl života, ale je to jenom prostě for fun. Ale pro mě osobně nějak existenčně mi to dává smysl v ten moment, kdy se tam sám nějak zareflektuju a přijde mi, že v tom i to má nějakou tu svoji hloubku a sílu, v který to může oslovit lidi.
1: Mm-hmm. V singlu Svůj svět zmiňuješ tvůj temný svět, žiješ v temném světě, protože když to posloucháš, tak vlastně jako tam najednou ta energie jako jde trošku jako
0: já dál. Jsem moc nepromyslel to, že jediný způsob, jak mě teď lidi znají, je skrz 2 roky starou desku, kterou jsem napsal třeba před 5 lety.
1: To se omlouvám.
0: Ne, to je úplně v pořádku, to je moje chyba, že to nevydávám. Nebo jsem ti neposlal žádný cloud disk.
1: Ani jedno z toho.
0: Ale určitě celé album Insomnia odráží. Já jsem to kdysi pojmenoval někdy na pivu s kamarádama v hospodě. A nazval jsem to obdobím života, kdy si uvědomíš, že ke štěstí ti nestačí lahváč a hezká holka, s kterou se bavíš po tanečních, ale že prostě ten život je trošku víc stav. Takže Svůj svět je pro mě asi to prostředí, které jsem se vytvářel skrz tím zamknutím v pokojičku, protože mi přišlo, že vlastně jsem se mohl cítit dost smutně A jediná věc, která mě nějak utěšila nebo dala smysl do těch šedivých dní, bylo to, že jsem si o tom jako něco hezkého napsal nebo složil. Tak vlastně vznikl ten proces samotného tvoření.
1: Takže když to uzavřeme, tak v temném světě už nežiješ. To je
0: ne,
1: prostě to,
0: určitě,
1: co bylo v minulosti.
0: Hodně uzavřená
1: kapitola. No tak to je super, tak to je dobrý. Bez jakéhokoliv hodnocení. Co je v tuhle tu chvíli podle tebe tvůj největší hit nebo song, který tě třeba případně definuje, pokud je to jiná písnička než největší hit?
0: Definitivně vím, že největší hit je 2018, což je vlastně písnička, která vystihuje můj středoškolský relationship. Uh-huh. Je tam hodně vlastně jako konkrétních referencích na to, kam jsme chodili na procházky, co jsme měli za nějaký naše rituály, jak jsme slavili Valentín. Je to přesně, je to hodně konkrétní, hodně upřímný. A přišla mi velká spousta zpráv, že hej, ty jsi úplně vystihl tady můj příběh z nějakého období, že to je přesně ten směr upřímnosti, který si myslím, že najednou lidi osloví víc než nějaký jako text psaný pro oslovení širšího publika. A vlastně k téhle z té písnice se teď dovytváří deska, která má celý kontext všech událostí dovysvětlit. Myslím si, že to chytne hned mnohem jako větší hloubku a význam všechno.
1: Takže ta deska bude pak tou, která tě bude definovat? To bude ta druhá odpověď na tu otázku?
0: Ne.
1: Dobře.
0: Ta
1: dobře,
0: deska, dobře. Můžu říct prostý slovo, ta deska se totiž jmenuje Už 5 let jsem s tebe v píči.
1: Okay.
0: A je to o tom, jak jsem byl 5 let prostě zoufalej z mojí lásky. A to zoufalství skončilo před 4 lety. Uh-huh. Jenom se na té desce furt tvoří. Vlastně hodně se předělalo, hodně textu i produkci a přijde mi, že i teď, jak na to koukám s odstupem, tak to dostává fakt jako podobu díla, který bude tady prostě utrpení mladého Vertra 2. ale věřím si, že moje hudba, která mě vystihuje, teď dostane prostor pak a chtěl bych se už hodně věnovat tomu jako mě blízkému.
1: Když tu desku, která teda zahrnuje tolik utrpení prožitýho, budeš poslouchat, bude tě to vracet zpátky v čase i v tom prožitku, anebo prostě to bude odřízlá kapitola, která už bude za tebou vlastně v tu chvíli?
0: Určitě.
1: Nebo ona už je asi za tebou, ale...
0: Ne, určitě, určitě mě to vrací. Minimálně jako jedna písnička, tam je taková... já teď nechci vyděsit tu slečnu, když bude poslouchat ten podcast, protože já jsem jí psal, hej, neboj se, to je ukončený, já už mám jiný starosti, ale je to takový, jakože přijde mi, že v momentě, kdy máš jednoho člověka v životě fakt rád, tak jako nejde ho mít přestat rád, věřím, že prostě jako vždycky pro mě bude mít fakt jako význam. A jedna ta písnička je hodně taková o tom, jakože tak třeba v příštím životě, i když jako úplně mi přijde, že to nevystihuje můj myšlenkový pochod vůči té slečně, tak je to pro mě hodně taková jako hluboká message, která se v té písnice zachytila.
1: To je skoro jako v Kunderově knížce Nesmrtelnost, tak jenom tak jako v rychlosti, kdyby teda v tom příštím životě jsi měl možnost se s ní znova potkat, tak bys chtěl se s ní znova potkat?
0: Myslím, že už jsem poznal víc mě zpřízněné duše, s kterými to teď nevychází, a k těm se dostaneme v příští desce.
1: OK, dobře, tak jo. Poměrně hodně vystupuješ, tak

0: mám cvičit aspoň 4 hodiny denně.
1: To hodně.
0: Já jsem za celý listopad, prosinec, leden nacvičil tak 40 minut za celý 3 měsíce. Mm-hmm. Jakože byla fakt krize.
2: Jak se, počkej, tak to mě docela zajímá, jak se pozná, nebo jak učitel ve škole pozná při tom zápočtu nebo zkoušce, sakra, ten Jay necvičil. U klavíru je to jasný, že jo? Tam prostě najednou hraješ.
0: Tady je to ještě jasnější. Já si teda prostě na pusu a ten nástroj zní málo jako hezky. Mm-hmm. Nebo ono je to hodně specifický tím, že u nás používáš neustále prostě retní svaly. Mm-hmm. A když hraju 3 minuty, tak ti uhraju výšky, uhraju ti dynamiku, ale jakmile mám hrát 30 minut v kuse, tak najednou ucítí, že už prostě ta moje pusa nemůže. Mm. Je to o tom ten sval jako trénovat a jako připravit ho na ten výkon. A zároveň my používáme ruku na polohy na snížci, mm-hmm. což bych řekl, je vlastně můžou znát například houslisti, ale klavírista zmáčkne klapku, ona mu zní čistě. Já to mám o milimetr vedle a ten učitel slyší, tyhle, ty jsi to vůbec jako, ty jsi to nekontroloval, jestli ti tam ladí.
2: Logicky teda za to, do kolika let se dá hrát na pozoun, protože to je vlastně fyzický
0: určitě
2: výkon.
0: Dlouho. Jo? Myslím se, že nějakých 50-60 aktivně jo? člověk může jako určitě fungovat. Mm-hmm. Jsi stejný jako s rapem, bych to řekl.
2: No.
0: Taky už pak moc lidi nebrž.
2: Tam pak záleží, jaký témata budeš
0: jo,
2: mít.
0: Jo, jo.
2: Jestli utáhneš ten zájem těch lidí, kteří tě poslouchají. No.
0: Ale rád odpovím ještě na tvoji otázku, jak probíhá třeba moje příprava na moje živý shows.
2: Ok.
0: Jako rapový. Protože já jsem hrozně takovým zastáncem, jako hodně, my známe s klukama to, když jdem na tu jam session, nebo když jen tak nahráváme spontánně něco u mě na e-páku, že v ten moment, kdy od toho nic moc neočekáváme, tam omylem něco zandáme. A hodně se snažím vlastně přistupovat k těm shows, když se mnou hrajou muzikanti, když tam sám rapuju, tak dávám klukům ten volný prostor, hele, když se na té stage budete cítit dobře, budeš se tady cítit něco zandat, zandavej, umíš na ten nástroj líp, než já ti tady nebudu povídat, co tam jako máš tvořit.
2: To mám pocit, že bylo v tom skauťáku, nebo to by to bylo i v nějaký jako pozvánce na ten skauťák, který byl někdy v létě, mám takový pocit, že jsem si říkal, je to super.
0: Jo,
2: to
0: no my máme takovou tradici, že když po nás chce nějaká akce natočit pozvánku, tak my, abychom si stoupili před kameru, to je strašná představa, my potřebujeme 4 piva, hrát 3 hodiny prostě džemíky a pak najednou už si, pak už to jde samo.
2: Okay. Tak když jsme si psali, tak si říkal, že chystáš album, tak kdy bude, jaký bude, asi to bude zase album Zlomený srdcí, jestli jsem dobře pochopil, jen se vyměnili účastnice.
0: No pozor, ono vlastně tady už z takového vyprávěčského hlediska reflektuju zpětně ten příběh. Mhm. A řekl bych, že i to tam dost tak jako hezky toxicky ukončuju, že už mě nezajímáš, ale je to, řekl bych, že to je prostě příběh o těch up and downs, vracení se k jednomu člověku, jako oni si lidi budou strašně dělat srandu z toho, že hej Jay, ty jsi byl tady 5 let v píči z jedné holky, pardon za to slovo, jak je tohle z toho možný, jenže pak se tady podíváš jako i na starší lidi, kteří jako na oko vypadají mnohem víc jako vyrovnaně a vyřešeně, ale najednou ukončí svůj pár let trvající relationship kvůli tomu, že se vrací ke svojí ex ze střední. Ty situace se tady dějou. Takže já naopak jsem tu situaci poctivě zdokumentoval a zreflektoval. A
2: jinými slovy říkáš, že jsi prostě dál.
0: Jsem přesně dál. Tak. A ještě abych vystihl asi tu desku nějak hudebně. Má to být hodně takový letní, hip-hopový. Hodně mi přijde, že když jsem přes léto prostě na louce, si rád pustím kytarovýho Dominika Fajka. Mrzí mě, že tady nemáme žádnou jako českou hezkou hudbu, kterou si pustíš prostě večer u jezírka. Takže se k tomu snažím přistupovat hodně tak, aby na mě ta hudba působila odlehčeně, aby tam byly texty s nějakou nadsázkou a tak tě to pobavilo během toho poslechu.
2: A kdy to vyjde?
0: Asi se to pokusím směřovat na 20. června, protože to je den, kdy jsme se tenkrát rozešli a nějak jsem to chtěl jako tam mít ten hezký plot twist.
2: Okay. A plán... bude se to jmenovat 20. června?
0: Ne, bude se to jmenovat těch 5 let. Jako ještě mě napadlo to vydávat na její narozeniny, ale to bylo v případě, kdybych ji chtěl získat zpátky, to už se teď bohužel neděje.
2: Ok, takže jsme ve finále, mám tady posledních pár otázek. Tak Donald Trump tě pozve do Bílého domu, tak mi řekni, co by podle tebe s tebou chtěl řešit.
0: Co by se mnou chtěl řešit Donald Trump?
2: Kdyby si tě pozval do Bílého domu?
0: Asi by si mě pozval k analýze Kendrickových textů, jestli ho má zavřít nebo ještě.
2: Tohle to je tak super otázka, na to každý vždycky odpoví fakt tak úplně jinak. Co by si s ním chtěl otevřít za tématy?
0: Upřímně, Donald

0: Trump je fakt toxický téma.
1: Okay.
0: Asi bych se ho zeptal na ty dokumenty a začerněné obrázky a dal mu trošku za býv, že jsem kvůli němu nemohl zbalit své spolužečky na základce.
1: Dobře. Jakýmu vtipu se vždycky zasměješ?
0: Tohle já nevím.
1: Okay. Řekni mi, kdybys byl na olympiádě, tak za co bys dostal zlato?
0: Asi bych šel normálně na olympiádu soutěžit v golfu. Jsem si sebevědomý, že kdybych šel grindit golf, tak se vygrindím.
1: Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat?
0: Asi by to bylo něco vůči mýmu vztahu k pad thai na ipáku, který... Shoutout Mr. Banmi. Já jsem tam každý den a každý den si dám pálivý hovězí pad thai a už i ti kuchaři tam mají ze mě prdel. Ale já prostě, to je taková moje rutina, že já prostě do 11 jsem línej se udělat snídaní, začnu úplně umírat hlady a to, že si dám přes den jeden pad thai s Mr. Banmi, mi přijde fakt jako bulváruhodná informace.
1: Dobře, tak je rok 222, let později. Na Hamu se studenti prostě probírají nějakou jakoby historii hudby, narazí tam na tvoje jméno, tak co bys chtěl, aby tam bylo napsané?
0: Asi to, že jim řeknu, neberte vážně, co vás učí na Hamu. Myslím si, že to je hodně jako směr v hudbě, který, nebo jako mindset v hudbě, který spousta lidí hledá, je to dělat hudbu nějakým způsobem správně nebo korektně. A přijde mi, že se hodně snažím sám řídit tím mindsetem, že kdo určil, co je to správný. Jako lidi poslouchají, co je hezký, co je pro ně blízký, s čím rezonují. A ať mi někdo neříká, že je ilegální dát dva kiky přes sebe. Když mi to zní dobře, asi je tam dávat budu. Teď jako vím, že to moc nedává smysl, ale hodně bych chtěl, aby lidi přistupovali k těm kreativním činnostem s otevřenou myslí. A s tím, aby tvořili, co chtějí oni tvořit a nebyli v nějaký škatulce toho, že musím používat tady ten nástroj v tomhle žánru, protože tím mi přijde, že je limitovaná ta klasika a performance na klasice a proto mě to tolik neoslovuje a nemám moc zájem se v tom angažovat po tom, co to vlastně i vystuduju.
1: Tak to máme za sebou. Děkuju ti za návštěvu, ať se ti daří.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to moc milé.
1: Tak Jay Austin byl hostem Spin Talku, děkuju, že posloucháte Spin Talk. Přeju krásný večer od mikrofonu Rádia Spin a taky Spin Talku se loučí Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na Rádiu Spin.

Jo, kamaráde, mám tady pár desek, který bych ti měl pustit. Třeba tohle, poslouchej. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Na na na na na na na na na na. Nebo tohle, to byla party jak hovado. To jsem se poznal s Mařenou. Žijeme len raz, právě tu a právě teraz. A tohle, to je úplná klasika. Brančikováč, brančikováč, brančikováč, brančikováč.

0: slovenské scény. Tento chalan je šaman. Rytmus, Separ, Ego, Vec, Pilsí a spousta dalších. Slovenský víkend po celou sobotu a neděli na rádiu Spin.
1: Pusťte něco jiného, prosím, Spinner.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Co?
1: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
2: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v ostu.
3: Chudák. Úplně nemyslím morč.

0: Kill Bill, no.
1: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
2: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jeho krunýře udělal popelník do perkoly.
1: No,
2: tak se slyšíme zase zítra.
1: Tak čus, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Rádio Spin.
1: Spin Rádio.
0: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
2: Nově tu vysíláme na 985 FM.
0: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každý, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Napiš na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
1: Československý underground. Každou středu od 8 večer
2: a každou neděli od 9 večer
1: na Radiu

nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci,

Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí táře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

jsme všichni dospělí. A tak s bráchou na kolejích stírám rosu. A pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou. Včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud.

0: Téma bylo co?
1: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
2: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v ostu.
3: Chudák. Nicméně nemyslím morče.

0: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
1: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jeho krunýře udělal popelník do pergoly. Tak se slyšíme zase zítra.
0: Tak čus, čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin Ránu každý všední den od 6 do 9 na rádiu.

0: vtírá do uší hip-hop.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh tu, co mám rád, nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

ti štěstí. Radši než bej tupek, vyvlezu do kleští. Nechám se slisovat do knihy, až mě budeš přečtenýho mít, bude líp, já to vím. Můj rap má srdce, rozum, koule, kvalitní label, pak mu cholapka, hejt.

ztrácí zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvý krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

0: La misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, až ti slzy zmočím.

0: chtějí úsměv jako světlo ve tmě. Chtějí spát, ať se neproberou.
1: Radio

Radio Spin. Nejvíc rapů v republice. Majko, těsně tě neruším.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Čtvrteční ráno mělo úplně všechno.
2: Mělo příběhy.
1: Mělo drama.
3: Mělo humor.
1: A taky kapku lítosti.
3: Protože dnešní téma bylo co?
1: Pod pracovním názvem Žádnej křeček neumře přirozenou smrtí.
4: Tak ale já jsem kluci měl, když jsem byl malej, tak jsem měl křečka od Ungarskýho, takový mám malinkatej zmetek, on se mi zakousnul do prstu, tak jsem s ním šlehl v hostu.
3: Chudák.
5: Nicméně nemyslím morče, ona to je

0: To je taková běžná věc, Radku, ale já si ještě pamatuju na jeden takový příběh, co mi říkala máma, protože tak, když byla malá, tak ti odešel křeček a ona si z jeho kůže udělala podložku pod budíček.
1: Tak to je odporný, kámo, ale tohle to asi bude téma na příště, protože já mám kámoše a tomu, když odešla želva, tak z jeho krunýře udělal popelník do pergoly.
0: No,
1: tak se slyšíme zase zítra.
0: Tak čus, čus.
2: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

za. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu,

Řekl jsem mámě, že nedodělám školu, jenom mě brzdí. A netrap se kvůli tomu, dělám to proto, aby jsme byli šťastní. Řekl jsem si, Jakube, jedinej, komu můžeš věřit.